Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
1: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Vincennes. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na rádiu Praha.
0: Praha žije.

0: Rádio Praha.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Krásný den, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem tentokrát bude zpěvačka Bára Baziková. 30 let byla v patách dokumentaristka Helena Třeštíková a vznikl časozběrný dokument s názvem Bára Baziková. A nejen o natáčení budeme mluvit už za pár minut.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Bára Baziková. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Říkám správně Baziková?
2: Ano,
1: Baziková,
2: říkáte.
1: Takže Baziková.
2: Jo, ale je to jedno.
1: 17. září vstoupil do kin snímek. Dokument o vás, ten se jmenuje Bára Baziková a Helena Třištíková vám byla 30 let v patách. Je to
2: ano,
1: tak?
2: Je to ano, tak? Je to tak.
1: A já si říkám, jestli vám teďka nebude chybět Helena v zádech.
2: No tak ten film jsme dokončili už před 3 lety, takže natáčení skončilo, ale my jsme v kontaktu neustále. Jednak když se teda film střihal, ještě se z něho vyráběla vlastně pro televizi 3dílná série, která poběží příští rok na podzim. A vzhledem k té propagaci a následnému teda úspěchu na festivalu v Karlových Varech jsme teď v kontaktu téměř denně, protože neustále poskytujeme rozhovory, zúčastníme se různých regionálních filmových festivalů a vlastně jsme pořád spolu.
1: A jste už unavená z těch rozhovorů?
2: Z toho trochu ano. Kdybych bývala tušila a věděla, co to bude tedy obnášet, já myslím teda, že to nikdo netušil, tak bych si vzala volno a třeba bych celé září nekoncertovala, nebo bych prostě se nevěnovala jiným věcem, než jenom tomu PR, ale to se nedá nic dělat, tak snažím se to zvládnout, jak se dá. Dala jsem si limit, že 5 rozhovorů denně max. Jo? A ono toho totiž je strašně moc. Člověk se neuvědomuje, kolik máme televizí, rozhlasů,
1: podcastů,
2: časopisů, novin, různých webových serverů. Že vlastně je toho strašně moc, takže často jdu dělat rozhovor někam, o čem jsem neměla ani tušení, že to existuje.
1: Ale na druhou stranu je hezké, že o vás takový zájem nebo o tu práci, kterou jste vytvořili společně s Helenou Třištíkovou.
2: To je hezké, samozřejmě.
1: To bylo smutné, těší. Kdyby se vám nikdo neozval.
2: To by bylo smutné, ale že to bude tak moc rezonovat. Víte, co byl úplně jako vlastně první naprosto nečekaný úspěch? Že náš film byl vybrán do toho mála festivalových titulů v Karlových Varech, protože jak mi pan Och říkal, tak vlastně jim přijde každoročně 1900 až 2000 filmů z celého světa, které oni musí všichni zhlédnout a pak z nich vybrat nějakých, já nevím, abych se nepletla, 15-20, které nasadí jako teda festivalové tituly. A jedním z nich teda byl i náš dokument. To je obrovská pocta. No a pak nakonec, když se ve Varech promítal, tak nadšení, aplaus ve stoje několik minut a nakonec to vyhrálo diváckou cenu. Takže my s paní režisérkou jenom žasneme pořád.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Helena Třeštíková vás poprvé oslovila v roce 1996 a předtím jste se znali nebo neznali?
2: Osobně jsme se neznali.
1: Neznali. A když za váma přišla do té divadelní šatny, tak čím vás okouzlila, že jste řekla ano? Protože to není jednoduché pozvat si někoho s kamerou domů, vlastně do svého soukromí.
2: To není jednoduché. Ale tak já jsem samozřejmě dostala tedy avízo, že mě paní režisérka navštíví, protože projevila zájem se mnou natáčet. A já jsem ji znala samozřejmě z jejich kultovních časosběrných filmů. Její slavný cyklus Manželské etídy je skutečně fenomenální a výjimečný. A já mám český film moc ráda od mládí a dokument obzvlášť. Takže pro mě to byla návštěva ikony a to, že mi nabídla spolupráci, tak pro mě byla veliká pocta. A já jsem nikdy neměla problém od té doby, co nějak veřejně působím nebo jsem veřejně známá, tak jsem nikdy neměla problém mluvit o věcech napřímo a na rovinu, i o třeba nepříjemných tématech nebo těžších situacích. Takže jsem věděla, že s ní to takhle bude nastavené, protože ona je režisér, který chce točit pravdu a ty lidské osudy bez příkras, takové, jaké jsou, bez nějaké stylizace, vlastně tak jako na syrovo, což mě vlastně vůbec nevadilo. Co je na tom kuriozní, že jsme vlastně ani jedna, ani druhá nevěděli, co budeme točit, protože když se dáte jaksi do práce na takovémhle projektu, který je v podstatě časově neomezený a má vyhlídky do budoucna na mnoho a mnoho let, tak vůbec nevíme, co tam bude a ten scénář píše sám život.
1: Život. A kolik hodin se natočilo, víte to?
2: Něco přes 100 hodin.
1: A já totiž uvedu jeden takový příměr. Byla tady Lenka Hatašová, fotografka, ano. A ta fotí, je to tedy samozřejmě jiný způsob zachycení toho života, ale fotí Helenu Vondráčkovou, ano, její ano, v batách, ano. K tomu jubilu, k těm 80 letům a říkala, že vždycky se snaží být takovou neviditelnou součástí té práce. Ano. A v tu chvíli to funguje.
2: Ano.
1: Takže věřím, že i ta Helena vlastně tam byla a nebyla.
2: Přesně tak. Přesně
1: a díky
2: tak.
1: Tomu jste se otevřela.
2: Určitě. Já jsem o tom několikrát přemýšlela, že asi nevím o jiném režisérovi nebo režisérce, ke které bych byla takhle otevřená a upřímná, protože od prvního momentu, kdy jsme se s Helenou seznámili, tak jsem cítila, jak je empatická, slušná, ohleduplná, taktní, citlivá, že i když zachycuje ten život bez příkras a natvrdo, tak ty informace nebo ten nazbíraný materiál nijak neznehodnocuje nebo nebulvarizuje. Nikdy ho nezneužije. Vlastně všechno je tak, jak já dovolím. Ona sama mi řekla, až bude první verze střihu, že já sama mám skutečně to právo veta, co tam nebudu chtít dát nebo nechat, tak tam nebude. A my jsme si prostě byli hned na začátku blízké a přesně tak probíhaly ty návštěvy její. Ona přišla vždycky jenom s miništábem, což je jeden kameraman, jeden zvukář. A vždycky tak jako tiše pozorovala a zaznamenávala.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.
4: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Bára Bazyková a v rámci toho systému té práce a toho natáčení, tak mě zajímá, kdy Helena takzvaně vychytala ten moment, kdy vás půjde natáčet. Jak moc to bylo organické a jak moc připravené? V tom smyslu, že třeba jste jí řekla, hele, dneska bys mohla přijít, protože já třeba budu mít focení nebo nějaké natáčení.
2: Ano.
1: A nebo ona si určovala, kdy přijde a rámcově věděla, jaký máte ten diář?
2: Nevěděla, jaký mám diář. To skutečně nemohla vědět, protože současně s mým filmem neustále pracovala na jiných projektech. Ona paralelně točí dál manželské etídy a různé jiné portréty. Ty vyučuje na FAMU, takže ona je velice vytížena. Ale vždycky jsme si tak jako zavolali, někdy jsme si jen tak popovídali do telefonu, nebo se jen tak sešli u nějaké příležitosti, ale to natáčení bylo nepravidelné, ale víceméně v nějakých takových časových intervalech, abychom vždycky něco zaznamenali, nashromáždili nějaké informace a pokud zrovna ta konkrétní událost neprobíhala, tak jsem o ní mluvila, že jsem vždycky shrnula, co se za poslední dobu událo a takhle jsme to postupně skládali a točili jsme všechno možné, co jsem dělala doma v práci a vlastně až tím časozběrem, tím náběrem toho materiálu, té spousty materiálu, pak teprve se ukáže, co z toho je podstatné a co ne, protože často se nám stalo, že jsme točili něco a říkali jsme se, je, to je fajn, že to tam bude zaznamenané a pak to vlastně ztratilo v tom kontextu svůj význam.
1: A řekla vám Helena, proč si vybrala zrovna vás v roce 1996?
2: Řekla,
1: to byl ten hlavní důvod?
2: Protože tehdy četla můj rozhovor, kde jsem vyprávěla o tom, že vlastně žijeme doma opačný model, kdy já jsem vlastně živitel rodiny, já jsem jak se zajišťuju čtyřčlennou rodinu tím, že tedy jsem neustále v práci a vydělávám a tu rodinu zabezpečuji a můj muž, tatínek dvojčat, je vlastně na mateřské a je doma a stará se o ně. Taky to připadalo velice zajímavé a neobvyklé, tak vlastně na to téma chtěla se mnou točit, protože začala tvořit takový cyklus dokumentů, který se jmenoval Ženy na přelomu tisíciletí.
1: V té době chápu, že to nebylo úplně obvyklé, ale v současné době to celkem běžné je a už se nad tím nikdo moc nepozastavuje, že třeba táta zůstane doma s dětmi a máma vydělává peníze.
2: Mm-hmm. Bylo to velmi neobvyklé. Ale já si pořád přes všechnu vymoženost doby a vývoje doby a společnosti myslím, že maminka je prostě maminka a má k těm dětem přeci jenom nějaké větší citové pouto nebo větší vazbu a že i když ta žena dělá kariéru nebo prostě má profesi, která skutečně vyžaduje mnohem větší nasazení a časovou dispozici než jiné profese, tak by prostě měl ten tatínek nebo ten otec být tím otcem a být tím mužem, který tu rodinu zajišťuje, zabezpečuje, měl by být tou hlavou rodiny, že tohle si myslím, že bylo nějak kdysi nastaveno a že to má nějaký svůj důvod a já sama zpětně to hodnotím tak, že lituju toho času, který jsem musela strávit v práci a nemohla jsem ho strávit s dětmi. I když jsem se snažila jim to potom maximálně vynahrazovat, ale stejně toho lituju a prostě už mi to nikdo nikdy nevrátí a je to navždycky pryč.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a s mým hostem, což je Bára Baziková. Zveme do kina, běžte na dokument stejnojmenný Bára Baziková. Natáčela ho Helena Třeštíková. A mně se líbí, že vy, když jste viděla takzvaně tu kontrolní projekci, kdy možná Helena třeba čekala, že řeknete, no tak ale možná tuhle scénu vystřihni, tak vy jste nic takového neudělala a řekla jste, no tak to napsal sám život a bylo by asi blbý tam něco z toho stříhat. V životě se taky nestřihá.
2: Ano, přesně tak, takhle to bylo. I když teda ten první pocit byl dost...
1: Jaký?
2: Útrpný. Protože vidíte spoustu věcí, třeba na které jste už zapomněla, nebo nějaké detaily nebo tak, a stydíte se. Je to nastavené zrcadlo. Říkám tam věci, které už si dávno nemyslím. Jsem svědkem různých chyb a špatných rozhodnutí. Prostě dneska s odstupem času, s tím mentálním odstupem to vidíte úplně jinak a udělala byste to jinak. No ale tenkrát to bylo takhle a udělala jsem to takhle, takže aby to bylo pravdivé, tak jsem skutečně nechtěla vystřihnout nic. I s těmi chybami, protože právě ty chyby to jaksi okořenily a ty špatné zážitky tam prostě do té mozaiky patří.
1: No kdybyste byla dokonalá, tak to asi nefunguje, ne?
2: Já myslím, že nikdo nejsme dokonalí, že každý máme chyby a já myslím, že kdyby paní režisérka natočila film o komkoli jiném, tak to bude stejný příběh, protože jsme jenom lidé, nejsme roboti, zatím teda, tak chybujeme, občas šlápneme vedle a určitě každá ta chyba vás, jak jste říkala, to tě nezabije, a každá ta chyba vás někam posouvá, něco vás naučí. Jo? Vlastně každý konflikt vlastně má nějaký jaksi terapeutický význam nebo nějakou výpovědní hodnotu, že si řeknete, tak tohle jsem podělala s prominutím a příště už to prostě neudělám, protože už to vím.
1: Já jsem se podívala i na 13. komnatu s vámi a Michal Pavlíček tam řekl, když vedle sebe nemá lodivoda, tak se ztratí. To o vás řekl, ale možná to myslel na tu určitou dobu, kdy jste spolu spolupracovali. Mm-hmm. Ale jak si to vykládáte teď zpětně, tahle jeho slova, kdy on vás znal hodně dobře?
2: No on, myslím, to myslel spíš, co se týká hudby, protože já jsem v té hudbě byla hodně, a to jsem vlastně do dneška velmi roztříštěná, já jsem žánrově hodně rozmanitá a hodně nezařaditelná. Já vlastně všechny ty projekty a styly, které jsem vyzkoušela nebo absolvovala, opravdu mám od zdi ke zdi. Není tam žádný jednotný směr. A často jsem se v tom jako utápila, protože jsem právě sama nevěděla, kudy a jak jít, a že pro mě byl vždycky důležitý nějaký ten šéf, nějaký ten kapelník nebo dramaturg nebo manažer, který mě trochu tak nějak jako nasměruje. A myslím si, že částečně to myslel a platilo to tedy i na ty partnery, že já jsem vlastně neuměla být sama sebou, mm-hmm. že jsem vždycky se těm partnerům podřizovala, že jsem jaksi potřebovala, ale vlastně nepotřebovala, ale stavila jsem se do takové role, že jsem chtěla, aby mě někdo jaksi vedl, aby k němu mohla vzlížet, a taky jsem se pro toho partnera maximálně obětovala a úplně jsem se mu podřídila. Vlastně, co řekl, tak to jsem dělala, a to si myslím, že není dobré. To jsem ztrácela vlastně sama sebe a tu svou identitu.
1: A v rámci té hudby, tak abychom si to dokázali představit, tak o jakých typech připomínek mluvíte, když je tam potřeba ten kapelník, aby vás nějakým způsobem jako zpěvačku nasměřoval?
2: Mm-hmm. Tak protože já jsem strašně roztříštěná, mám strašně moc rozjitřené emoce, já jsem vodnář, takže všechno strašně

0: která je ta pravá. A tady vždycky právě byl buď Martin Němec, to byl vlastně jako šéf kapely Precedence, nebo potom Michal Pavlíček, který vlastně jako uměl mě nějak jako pěvecky nebo hudebně skrotit a ukočírovat a vybrat vždycky z těch mých nápadů ten nejlepší.
1: Máte rádi novinky?
2: Tak si nalaďte každou středu

0: stále posloucháte Radio Praha a já jsem vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno a přišla tam ale fakt krásná otázka. Jak by si, kdyby Bára se mohla v čase vrátit, tak jak by si užila Jesuse ve spirále s tím, co teď ví, co umí a jaké má zkušenosti? Kdybyste se přenesla do toho roku třeba 1997.
1: Mm-hmm. No, to by bylo zajímavé.
0: Jak by vypadal ten den a vlastně i noc?
1: No jasně, nikdy na to myslím před spaním, že by bylo hezké cestovat v čase a vrátit se tam. No tak vykopla bych tu Báru, co tam je, že jo.
0: Tu neskušenou, jo.
1: Tu neskušenou, zamkla bych ji někam do sklepa a stoupla bych si místo ní. No, dělala bych spoustu věcí jinak, že jo. Ale to je právě to, že to nejde a že už se vracet člověk nemůže a nemůže vlastně nikdy být bezchybný a dokonalý. No ale jenom pro ten svůj pocit, pro tu atmosféru, pro ten zážitek bych se tam ráda vrátila, aspoň na jeden den. Prostě jet do toho divadla, zase jít do té šatny, převlíknout.

0: se a jít na ten písek. My jsme hráli v písku, že jo? A slí si to představení zahrát znovu. Po představení jsme seděli vždycky dole v takovém klubu. Všichni jsme byli prostě o více než 30 let mladší. Bohužel i někteří kamarádi už nejsou mezi náma. Tak bych si to tak jako vychutnala s láskou a s nostalgií.
1: A zašla jste si teď do Nové spirály?
0: Byla jsem tam krátce po jejím otevření na modní přehlídce české značky La Formela. A můžu vám říct, ten úplně první moment, když jsem tam vešla, tak skutečně jsem se neubránila slzám.
1: Fakt? Nostalgie?
0: A jako fakt se mi sevřelo srdce, protože to tam člověk vnímá. Jako 4 roky života non-stop, kdy jsme fakt hráli 4 roky bez jediného volného dne. Jo, pondělky teda byly volné, vždycky byly volné pondělky, ale Vánoce, prázdniny, prostě všechno prostě bylo v rámci představení, soboty, neděle 2x. Takže skutečně to byly 4 roky intenzivního života a mám na to nádherné vzpomínky. Bylo to něco opravdu mimořádného. Ty 90 byly takový fakt jako intenzivní.
1: A když to řeknu úplně na placato, tak to byl ve své době a vlastně teď, i když na to vzpomínáme, tak nadčasový kus, to, co se to tehdy byl, to podařilo byl. Udělat.
0: A předpokládám, že byste ještě nebyla na světě. Bylo to, protože vlastně po revoluci se všechno začalo, že jo, měnit, otevřely se hranice všem možným projektům, že jo, vlastně najednou byla zelená pro všechno možné, co do té doby nesmělo být, nebo bylo dokonce zakázané. Uvolnil se trh i finanční, že jo? Takže nastala velká změna, že sem přicházely světové tituly. Prvním byl vlastně ve Vinohradském divadle muzikál Bídníci a hned po něm jsme šli my, kdy tedy producenti si jeli do Londýna původně pro jiný titul, ale ten zrovna nebyl jako k mání, tak jim nabídli místo toho Ježíše, Jesus Christ Superstar, tak oni si tu licenci tedy koupili, vzali si úvěr
1: a vyplatilo se
0: a vůbec tenkrát nikdo netušil, že to budeme hrát tak dlouho. My jsme to tenkrát přijímali jako práci na letní prázdniny, že na červenec, srpen budeme mít takovou hezkou práci a že se to takhle rozjede, to nikdo nečekal a fakt si myslím, že ve všech aspektech, jak nastudování, orchestrace, aranžmá, obsazení, režie, choreografie, texty fantastické, že všechno, kostýmy, že všechno bylo opravdu tak perfektní a tak nadčasové a kvalitní, že opravdu ten titul pořád tady vede, že i když se už vytvořilo desítky dalších a dalších titulů, i původních českých titulů, tak zatím toho Ježíše nikdo netrumfnul. Radio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je Bára Baziková. A co se bude, Báro, dít, až skončí všechny ty věci kolem té premiéry? Báry Bazikové.
2: No tak život půjde samozřejmě dál. Já normálně koncertu mám až do konce roku docela hodně vystoupení. Zase to kulminuje samozřejmě v adventním čase, i když letos jsem to omezila, protože posledních pár let to bylo tak, že jsem se snažila všem vyhovět a všechno slíbit a všechny nabídky přijmout, takže jsem zpívala denodenně a procestovala jsem tisíce kilometrů a pak jsem u štědrovečerní večeře usínala a pak celé Vánoce prospala. Tak to už nechci. A omezila jsem to. No a já nikdy nějak moc neplánuju dopředu. Většinou to nechávám plynout a musím říct, že jsem měla vždycky takové štěstí a vážím si toho, že vždycky ke mně ty projekty nějak prostě přicházely sami. Nebo sami ne, ale prostě, že jsem nikdy nemusela vyvíjet nějaký zájem nebo nějaký tlak, že vždycky. A teď tedy po této slávě zase přicházejí různé nové nabídky na nejrůznější zajímavé projekty, takže pořád je co dělat.
1: A je pravda, že s Helenou Třeštíkovou vlastně vyšel už dokument v roce 2001, Bára B, a tam přesně takový moment zachytila, že vy jste o nějakou práci přišla a pak zazvonil telefon, ona přesně i ten moment zachytila, ano. A vy jste to okomentovala. No a to se přesně děje.
2: Ano,
1: něco prostě odpadne a něco přijde.
2: Něco přijde.
1: Je to takový zákon toho života.
2: A já si myslím, že člověk by neměl, jak se říká, tlačit na pilu, že by měl určitý věci prostě přijímat s pokorou. A často se to stává, že když
1: ale vydržet to vákuum, když se zrovna nic neděje.
2: Trpělivost to chce. Prostě většinou, když něco moc chcete, moc si přejete, tak v momentě, kdy to tak nějak jako pustíte, necháte to volně plynout, tak ono si vás to najde. Ale nesmíte tlačit a drtit a vynucovat si to a někde prostě potom pátrat a prostě slídit.
1: A volat to už vůbec nemá smysl.
2: Ne.
1: A poslední otázka, ten film by se vám líbil? Kdyby vás obsadili jako herečku třeba.
2: Ježíš, to bych chtěla, ale mně už se to povedlo, mně už se to děje. To je potřeba zmínit, že vlastně já už jsem dostala takovou jako skutečně první hereckou roli, sice malou, ale opravdovou. A ten film bude mít teď v říjnu premiéru, je to český film režisérky Lenky Kny a jmenuje se Tango pro tři. Mám tam pěti roli, ale hrozně mě to bavilo. Hraju tam majitelku televizní stanice. A pokud by přišla nějaká větší role, ještě Honza Hřebejk mi nabídl takovou malou roli v jedné televizní sérii, kdyby přišla nějaká větší role, tak to bych si fakt jako
1: s chutí
2: užila. Ale nechávám to plynout. A když nepřijde, tak se taky nic nestane.
1: Já jsem si myslela, že řeknete, tak si to napíšu sama. Psát umíte.
2: No, nevím. Možná.
1: Necháme se překvapit. Se mnou byla Bára Baziková a já vám moc děkuju za rozhovor.
2: Já taky děkuju za hezký povídání.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper a Shallow. Je 6 hodin, ve studiu se mnou Anička Hašková, máme pro vás dnešní první zprávy, je středa 30. září. Vítám tě a hezké ráno přejeme.
1: Hezké ráno.

0: Vyslovit nedůvěru Babišově vládě. Do základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí žáci. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Trump podepsal s představiteli odvětví umělé inteligence dohodu o regulaci. Dnes čekejte polojasno až jasno a teploty do 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Poslanci přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolatý včera nechali opoziční kluby kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmů premiéra. Z opozice včera vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle něj doplatí budoucí generace.
2: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
0: Hlasování o nedůvěře čelí Babišův kabinet už po druhé za necelý rok. Vylečení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých. Kuchyně jídelny zatím zůstane zavřená, popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
3: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Salmonela není onemocnění, které by se přenášelo vzduchem. Ty nemocní zůstávají doma, zdravé děti můžou nadále docházet do kolektivu.
0: V budovách školy budou platit zvýšená hygienická opatření minimálně 2 týdny. Ředitel Libor Skala už dříve oznámil, že vymění vedení jídelny. Lidé v hlavním městě můžou od dnešního odpoledne přijít na výstavu s názvem Praha a Vídeň města pro život. Ta připomíná 30 let působení Mezinárodní vídeňské kanceláře v Praze. Na 10 panelech vysvětluje rakouská řešení v oblasti dostupného bydlení, dopravy či výsadby zeleně. Návštěvníci se také dozví, jak rakouská metropole mění betonové plochy v příjemnější veřejný prostor pro místní i návštěvníky. Výstava je pro veřejnost zdarma přístupná do konce října v Muzeu Prahy v Domě u Zlatého prstenu. Americký prezident Donald Trump podepsal se zástupci firem v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci sektoru. Šéf Bílého domu chce také ještě tento týden jmenovat zmocněnce pro AI. V Bílém domě se s prezidentem setkali například generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei, prezident OpenAI Greg Brockman nebo zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Trump uvedl, že nikdy nebude bránit rozvoji technologie, která podle něj bude mít větší dopad než průmyslová revoluce. Čeští fotbalisté čekají na první body i po druhém zápase s trenérem Santim Deniou. Tentokrát v Lize národů podlehli Anglii 0-2. V pražském Edenu o tom rozhodli góly Gordona a Kejna. Chorvatsko pak prohrálo 1-4 ve Španělsku, kde se Češi představí v sobotu ve svém dalším utkání. Slovensko v Lize C i po druhé zvítězilo. V Košicích zdolalo Kazachstán 2-1. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až jasno, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. Vítr bude foukat slabý, později mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A po zprávách si dáme dopravní informace. Dnes je bude sledovat z dopravního infocentra kolega Jarda Koller. Já tě zdravím.
5: Hezké ráno, v Praze je zatím klidno, pouze ve Kbelské směrem do Hloubětína se krátce stojí před křižovatkou s Poděbradskou a v Českobrodské do centra se začíná tvořit kolona před Běchovicemi, je to zatím na pár minut a nehody hlášené nejsou.
4: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Minut po šesté startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha. Máme 30. září a svátek mají Jeroným a Ráchel. Tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Robin Schulz, Kido a All We Got. Taky Ed Sheeran jeho a Little More. No a hezké ráno vám přeje Honza Chlaň.
1: Rádio

0: Ava Max, So Am I. Na Facebooku Rádia Praha pro vás máme jednoduchou otázku. Muse a deska The Wow Signal nebo Faith No More s deskou Angel Dust. Co si zahrajeme v pondělí 5. října v 9 večer ve vinilu? Je to na vás. Rozhodněte, my si to pak zahrajeme.
1: Praha je nej. Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno až jasno, pardon, na teploty 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 9 stupních a foukat bude slabý během dne mírný jihovýchodní vítr. A co nám poví Jarda Koller?
2: Hezké ráno, na D7 z Chomutova do Prahy je pomalejší provoz před sjezdem na letiště, pomalu se jede z 2. kilometru. V Českobrodské do centra se popojíždí před Běchovicemi 10 minut, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most sílí provoz, teď se brzdí za sjezdem na Běchovice k Průmyslové, je to na necelých 10 minut, a v Liberecké do centra také sílí provoz, teď se brzdí za sjezdem na Prosek.
0: Já ti děkuju, hezké ráno.
2: Není za co, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Jason Derulo, One to Want Me, je 6:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře, teď se k tomu vrací kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Například nafta se opět přiblížila 50 korunám za litr. Benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Od zítřka se také sníží spotřební daň z nafty. Lidé z městské části Praha-Libuš budou hlasovat o plánech na přestavbu sídliště Písnice. Součástí rozsáhlého projektu je dostavba nových bloků a propojení areálu s okolní přírodou. V oblasti mají vzniknout také nové služby a místa pro setkávání. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami, tedy 9. a 10. října. Velvary na Kladensku budou mít muzeum malíře Georges Carse. Vznikne v tamní bývalé synagoze. Město vlastní několik jeho obrazů i kreseb. Radnice teď hledá firmu, která ke vzniku stálé výstavy vytvoří propagační materiály. Američanům končí lhůta pro stažení posledních vojáků z Iráku. V zemi také skončí vojenská mise koalice proti Islámskému státu. Podle iráckých bezpečnostních expertů to v Iráku může posílit vliv Iránu a zároveň umožnit návrat odpůrců Spojených států, včetně tzv. Islámského státu. Americké jednotky se stahují na základě dohody mezi Irákem a administrativou prezidenta Joea Bidena z roku 2024. Dnes čekejte polojasno až jasno, teploty vystoupí nejvýše na 23 až 25 stupňů. Foukat bude slabý během dne mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jardu Kollera máme v dopravním infocentru. Jak to vypadá?
3: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu, čekejte 10 minut navíc. V Českobrodské do centra se popojíždí před Běchovicemi 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most cílí provoz, teď se brzdí za sjezdem na Běchovice, k Průmyslové je to také na 10 minut. V Liberecké do centra cílí provoz, brzdí se za sjezdem na Prosek, zdržíte se zatím krátce, ovšem začala regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, kolona tak ještě více zpomalí.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Michal Schulte, Lovesick a taky Taylor Swift a The Fate of Ophelia.

0: Lost Frequencies a Kalem Scott. Where are you now? Ve 6:45 na Rádiu Praha. Je tady naše řidičská abeceda a dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat? Teď přiblíží plukovník Jan Straka.
2: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
1: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
2: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
1: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
2: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 9 stupních a foukat bude slabý během dne mírný jihovýchodní vítr. Jarda Koller je v dopravním infocentru. Jardo, jak to vidíš?
3: Hezké ráno, už se začalo bourat. V Argentinské směrem do centra na křižovatce s Dělnickou se srazilo nákladní a osobní auto, blokují levý pruh, od Plynární se stojí 10 minut. V Poděbradské do centra se u stanice metra Hloubětín srazila dvě auta, blokují levý pruh, na místě už je asistence, zdržíte se krátce. V Ekbelské do Hloubětína se jede krokem od sjezdu na Novopatskou, v Liberecké do centra se popojíždí téměř v celé délce, do Holešoviček je to na více než 10 minut. V Povltavské k Blance je ranní fronta před odbočkou na Bulovku zdržení 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na necelých 15 minut a na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu, čekejte 10 minut navíc a začala kvůli tomu narůstat i kolona na D5, tam se teď brzdí už na 5. kilometru.
0: Dobře, díky, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Viny.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Podmínky superdávky se od zítřka změní. Podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresů. Na pražské letiště se po několika měsících vrátí největší dopravní letadlo světa Airbus A380. Marocký král jmenoval poprvé do čela vlády ženu. Dnes čekejte polojasno až jasno, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, v němž žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Huleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výše podpory zkreslit, říká Hule.
2: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
0: Od zítřka se také rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitele s dětmi do 15 let. Největší dopravní letadlo světa Airbus A380 bude znovu létat na letiště Václava Havla v Praze. Aerolinka Emirates ho na pravidelnou linku do Dubaje vrátí zítra. Naposledy byl stroj na pražském letišti v březnu, potvrzuje jeho mluvčí Denisa Hejtmanková.
3: Naposledy toto letadlo odletělo z pražského letiště 23.3.2026, poté byl změněn typ letadla na Boeing 777 s nižší kapacitou. Návrat znamená pro pražské letiště zejména to, že se opět vrací největší dopravní letadlo na denním celoročním spojení mezi Prahou a Dubají.
0: Lidé v Praze 3 se můžou vyjádřit ke snížení rychlosti automobilové dopravy na Horním Žižkově v ulicích okolo Škroupova náměstí. Vedení městské části ji tam plánuje zpomalit ze současných 50 km za hodinu na 30. Dotazník je dostupný od začátku října, a to buď online, nebo také v infocentru úřadu v Milešovské ulici. Marocký král Muhammad VI. Jmenoval Fátimu Zahru Mansúriovou premiérkou. Její liberální strana minulý týden zvítězila v parlamentních volbách. Současná starostka Marrakeše se tak stala historicky první ženou v čele marocké vlády a zároveň teprve druhou premiérkou arabské země po bývalé tuniské předsedkyni vlády Najle Budinové. Nová vláda by mimo jiné měla investovat miliardy dolarů v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2030, které Maroko pořádá společně se Španělskem a Portugalskem. Strana Mansúriové před volbami zároveň slíbila zvyšování mezd, vytváření pracovních míst nebo boj proti inflaci. Hokejisté Sparty den po porážce 0-1 s Karlovými Vary prohráli o gól i v Hradci Králové. V zápase 6. kola domácí vedli rychle 3-0 a ani tlak Pražanů ve zbytku zápasu neodvrátil porážku 3-4. Nepodařený vstup do utkání komentoval kapitán Filip Chlapík.
4: Nezvládnutý asi od všech a nemyslím si, že bychom nebyli připravení, ale chybí nám teď možná nějaký sebevědomí. Myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme góla a kdyby se zbořil svět, takže takový spíš psychicky to nebylo dobrý, ale myslím si, že pak jsme si něco řekli, dali jsme si timeout, něco se řeklo a celý zápas jsme pak odmakali a bojovali.
0: Během dneška bude polojasno až jasno, teplotní maxima 23 až 25 stupňů. Povane slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice s Jardou Kolerem.
6: Hezké ráno. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru popojíždí kolona na pražský okruh za Ořech. Pojedete půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Vestec. K Ořechu čekejte 20 minut navíc. V ulici k Barandovu je před pražským okruhem kolona od Kauflandu na 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na více než 20 minut. V Poděbradské do centra u stanice metra Hloubětín řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Je tam kolona na necelých 10 minut a v Liberecké do centra se popojíždí téměř v celé délce, do Holešoviček je to na více než 10 minut.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 30. září. Za chvilku Ellie Goulding a Burn. Bude taky Nico Santos a jeho Why Don't You Stay. No a 5 a 3 čtvrtě minuty po 7. vám hezké ráno přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si na Rádiu Praha. Mimochodem, v centru Prahy přibývají modré tabulky, které vysvětlují, jak ulice přišly ke svým jménům. Jestli kolem nich chodíte a zatím jste se nezastavili, nová reportáž na iRozhlasu vám možná dá důvod příště trochu zpomalit a dozvědět se něco o historii. A pokud vás historie zajímá a baví, tak určitě taky rádi posloucháte náš perný den, který připravuje Petr Jungmann. A ten si dáme právě teď.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Pohádkový příběh Kouzelné flétny je založen na zednářské symbolice a dodnes patří k nejhranějším dílům světového operního žánru. Městské divadlo v Mostě bylo slavnostně otevřeno v roce 1911, to je 115 let. Stará budova byla ale v říjnu 82 zbourána, v roce 1985 pak bylo v Mostě otevřeno divadlo nové. Československo přijalo Mnichovský diktát v roce 1938.
5: Především proto, aby se nemohlo tvrdit, že Československo je příčinou rozpoutání nové světové války,
4: postoupilo Sudety Třetí říši. Ihned začalo stahování armády z pohraničí a smutnou atmosféru této doby nejlépe vystihuje rozhlasový projev ministra národní obrany generála Jana Syrového.
6: Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním můj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít.
4: Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
7: And Miss World 2006 is...
4: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti. Když se řekne jméno Štěpánka Haničincová, mnoho generací lidí si ihned vybaví své mládí.
8: Dobrý večer, vážený a milý Bertíku.
4: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
8: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
4: A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude polojasný až jasný s maximálními teplotami mezi 23 a 25 stupni Celsia. Teď jsme na 9 stupních pořád. Foukat bude slabý během dne mírný jihovýchodní vítr. Jarda Koller je připravený s dopravními informacemi.
9: Hezké ráno. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru popojíždí kolona na pražský okruh za Ořech. Pojedete půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu. V tunelech brzdí se za sjezdem na Vestec. K Ořechu čekejte 20 minut navíc. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona od Kauflandu na 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je to od D11 Průmyslové na více než 20 minut. V Poděbradské do centra u stanice metra Hloubětín stále řeší srážku 2 aut v levém pruhu. Je tam kolona na necelých 10 minut. V Liberecké do centra se popojíždí v celé délce, do Holešoviček je to na 25 minut. Ve Strakonické na Smíchov se jede různě pomalu od pražského okruhu až ke Zlíchovskému tunelu a v Českobrodské do centra se popojíždí před Běchovicemi a následně Dolními Počernicemi, celkově 20 minut navíc.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, zatím ahoj.
9: Není za co, ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
10: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
3: Praha žije.

0: Prince a legendární Can't Stop Loving You v 7:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy připravila je Anička Hašková.
1: Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podle předkladatelky návrhu senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL to nestačí. Podobný návrh projednává i sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Praha 2 dá více než 1 milion korun na opravu jedné z věží kostela svaté Ludmily na náměstí Míru. Ta je v havarijním stavu. Práce začaly minulý týden a budou trvat do prosince roku 2028. Včerejší rozbory v oblasti Odoleny vody severně od Prahy neprokázaly nadlimit olova ve vodě. Českému rozhlasu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Voda ale podle něj zatím pitná není, hodnoty totiž pořád kolísají. Asi 15 000 lidí tak musí na pití a vaření dál využívat cisterny. Rumunský premiér, prezident Nikuš Ordan dnes navštíví Česko. Setká se s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Rumunský prezident s českými představiteli bude jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance nebo o spolupráci obou zemí v obraně a bezpečnosti. V Praze se setká i s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a šéfem sněmovny Tomiem Okamurou. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až jasno, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. Vítr bude foukat slabý, později mírný jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou. Ze 6. kilometru po pojíždí kolona na Pražský okruh. Za Ořechy to na 50 minut, plný je i průjezd Rudnou. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se u sjezdu na Vestec. Na 3. kilometru k Ořechu čekejte půl hodinu navíc. V ulici k Barandovu je před Pražským okruhem kolona od Kauflandu na 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je to od D11 Průmyslové na více než 20. V Poděbradské do centra u stanice metra Hloubětín stále řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Je tam kolona na necelých 10 minut. V Liberecké do centra se popoždí téměř v celé délce, do Holešoviček je to na 25 minut. Ve Strakonické na Smíchov se jede různě pomalu od Pražského okruhu až ke Zlíchovskému tunelu. V Českobrodské do centra se popoždí před Bychovicemi a následně Dolními Počernicemi celkově 20 minut navíc. A výrazně zhoustl provoz také v Horoměřické. Tam se stojí už z Generálky zhruba 20 minut k Evropské.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, zatím ahoj.
3: Není za co, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Host Lenky Vahalové. Hudební producent a kytarista Lukáš Chromek. Spolupracoval s Karlem Gottem, Richardem Krajčem i mladší generací hudebníků, jako jsou Tom Artway nebo Sofien Mečmeč. Jako hlavní kytarista působí také v kapele Evy Farné. Co ho přitahuje na filmové hudbě? Jak pozná skutečný talent? A proč nevyužil nabídky práce v USA a rozhodl se zůstat v Česku?
9: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 7:30 na Rádiu Praha Bruno Mars, On My Soul. A bude taky tahle krásná Kanaďanka Carly Rae Jepsen a její Call Me Maybe. Mimochodem, dneska ve 12 hodin a 4 minuty uslyšíte na Rádiu Praha další pokračování pořadu Pražákům je hej a tentokrát bude hostem Matouš Fejfara ze školy komunikování. Povídat se s ním bude Vojta Přivětivý, jako vždycky.

0: Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe. Je 7:45, posloucháte Rádio Praha. Už 100 let rozdává dětem radost a osobitý humor naše nejslavnější loutka, Hurvínek. Davidská scéna proto připravila pro diváky novou hru, nese název Spejbl a elixír pošetilých myšlenek.
1: Ta inscenace je o čase a je o tom, jak se ten čas zašmodrchá. Jenom díky tomu, že je Hurvínek donucenej se jít podívat na staropražský orloj.
2: Říká umělecký šéf divadla David Janošek.
1: Toho vůbec nebaví, toho vůbec nezajímá, protože dneska je přece daleko zajímavější se dívat na to, jak ten orloj vypadá v mobilu u influencerů. No ale bábinka přinutí toho Hurvínka, aby se přišel podívat, no a ono se najednou začne dít něco, a to teď nemůžu prozradit, ale začnou se dít zázraky a rozpoutá se vlastně ta staropražská legenda.
2: Inscenací chce soubor připomenout nejen Hurvínkovosté výročí, ale taky uctít historii Prahy.
1: My tady touto inscenací jdeme samozřejmě do ještě hlubší historie, protože ta stará Praha je středověk a to je opravdu ještě spousta dalších let zpátky, ale ta práce s uvědomováním si času, toku času, toho, že jsme tady nějakou dobu, že nás za ten čas potkávají různé starosti, ale i veselé věci, a to vždycky ta naše rodinka umí vytáhnout a poctít, tak vlastně to byla asi jedna z těch zásadních myšlenek.
3: Tak já ho pošlu za paní Kateřinou, aby si doplnil vzdělání. A místo toho zničí orloj a mobil na vrch. Národní památka zničená národní.
1: No a potom jsme si malinko vzpomněli, když jsme procházeli historii divadla, protože se ohlížíme i trošku zpětně k té stovce, tak jsme si vybavili naši velmi slavnou inscenaci Hurvínkova strašidýlka. Možná asi spousta posluchačů a diváků na to vzpomene. A říkali jsme si, že by bylo fajn možná na tady ten příběh nahlídnout malinko s tou současnou perspektivou.
2: Dodává David Janošek. Divadlo přivítalo diváky v novém. Po rekonstrukci je hlediště a přibyla taky scéna na pro nejmenší návštěvníky. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno s maximy mezi 23 a 25 stupni Celsia a foukat bude slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr. Mimochodem furt jsme na 9 stupních, ani se to nehnulo. A jak to vidí Jarda Koller?
4: Hezké ráno, dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je za sjezdem na Kladno. Na 9. kilometru po hromadné nehodě uzavřená. Srazilo se 5 aut, poslední volný sjezd je na 16. kilometru. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí ze 7. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete necelou hodinu. Plný je i průjezd Rudnou. Už tak silný provoz brzdí i omezení na začátku rozvadovské spojky. Ve Strakonické na Smíchov se jede pomalu od okruhu za Barandovský most. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je fronta od D11 k Průmyslové na 25 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětína zpomalíte za sjezdem na Prosek, kolona pokračuje nesouvisle i dál po Průmyslové až Kýžní spojce, v Poděbradské do centra se jede krokem z Rajské zahrady k Průmyslové, v Liberecké do centra silný provoz, k tunelu Blanka pojedete 35 minut a v Horoměřické se stojí téměř z Pučálky až k Evropské.
0: Díky moc, Jardo, zatím hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
7: Instagramujete?
8: Instagramujete?
7: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
8: Ve vašem mobilu.

0: poslance čeká druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Historické budovy v Šulínově ulici v Praze 6 se promění v domov pro seniory. Republikáni v americkém senátu zablokovali rezoluci k násilí na západním břehu. Dnes bude polojasno až jasno s teplotami do 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Druhým dnem bude pokračovat mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli svým výhradám k rozpočtové politice nebo přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Zda se dnes dostanou poslanci k hlasování, zatím není jasné, doplňuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO, který večer vystoupil jako poslední.
2: Bude pokračovat pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.
0: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má ve sněmovně většinu v podobě 108 hlasů. Praha zahájila rekonstrukci domova pro seniory Elišky Purkyňové v Šolínově ulici v Praze 6. Historické trojdomí se má proměnit v bezbariérové zařízení se skoro 70 pokoji a kapacitou necelé stovky míst. Součástí bude také zdravotnické a rehabilitační zázemí nebo odlehčovací služby. Rekonstrukce má podle plánu skončit v roce 2028. Stát bude zhruba 950 milionů korun, pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Vzhledem k historické hodnotě objektů je rekonstrukce navržena tak, aby zachovala jejich charakter a zároveň je přizpůsobila současným požadavkům na poskytování sociálních služeb.
0: Mezi středočeskými Pečkami a Kouřimí od zítřejšího rána nepojedou vlaky kvůli opravě trati. Výluka potrvá do úterý 13. října. V úseku budou moci lidé využít náhradní autobusy, potvrzuje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
4: Na trati z Peček do Kouřimy budou probíhat práce v úseku Pečky Plaňany. V rámci oprav trati budeme mimo jiné vyměňovat pražce a doplňovat štěrk. Opravy zahrnou také nástupiště.
0: Republikáni v Senátu Spojených států zablokovali rezoluci demokratů, která požadovala po vládě prezidenta Donalda Trumpa předložit kongresu zprávu o rostoucím násilí na západním břehu Jordánu. Zpráva měla zahrnovat i případy úmrtí amerických občanů na tomto Izraelem okupovaném palestinském území. Podle agentury Reuters hlasování poukázalo na napětí mezi americkými demokraty a vládou izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a kvůli přístupu k Palestincům. Čeští fotbalisté čekají na první body i po druhém zápase s trenérem Dasantim Deniou. Tentokrát v Lize národů podlehli Anglii 0-2. V pražském Edenu o tom rozhodli góly Gordona a Kejna. Chorvatsko pak prohrálo 1-4 ve Španělsku, kde se Češi představí v sobotu ve svém dalším utkání. Slovensko v Lize C po druhé zvítězilo, v Košicích zdolalo Kazachstán 2-1. Dnes čekejte polojasno až jasno, teploty vystoupí nejvýše na 23 až 25 stupňů. Foukat bude slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Teď dopravní informace, připravil je Jarda Koller.
6: Hezké ráno. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je za sjezdem na Kladno na 9. kilometru po hromadné nehodě uzavřená. Poslední volný sjezd je na 16. kilometru. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se po pojíždí ze 7. kilometru na okruh za Ořech pojedete necelou hodinu. Plný je i průjezd Rudnou, i už tak silný provoz brzdí i omezení na začátku rozvadovské spojky. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech a brzdí se za sjezdem na Jesenici. Na prvním kilometru zpoždění kolem půl hodiny k Ořechu, kvůli tomu výrazně zesílil provoz také ve Vídeňské ve Vestci. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je fronta od D11 Průmyslové na 25 minut. Ve Kbelské do Hloubětína zpomalíte za sjezdem na Prosek. Kolona pokračuje nesouvisle i dál po Průmyslové až k jižní spojce. V Poděbradské do centra se jede krokem z Rajské zahrady k Průmyslové. V Liberecké do centra je silný provoz, k tunelu Blanka pojedete 35 minut a na jižní spojce je před Barandovským mostem. Kolona od sjezdu na Krč k Lihovaru je to na 15 minut.
5: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. So kiss me
5: the way that you would. 6,5 minuty po 8. Posloucháte Rádio Praha ve středu 30. září. Hezké ráno, přeje Honza Klaň. Za chvilku Dermot Kennedy a Kiss Me. A budou taky Martin Garrix a Ed Sheeran se songem Repeat It.

0: 9:15 posloucháte Rádio Praha. No a otázka zní, kterou desku byste si radši pustili? The Wow Signal od Muse nebo Angel Dust od Faith No More? Je to na vás, dejte nám vědět na Facebooku svými hlasy, palec nahoru pro Muse, srdíčko pro Faith No More. V pondělí v poledne to hlasování uzavřeme a ten, kdo vyhrál, ten bude znít na Rádiu Praha v pondělí 5. října v 9 večer ve vinilu. Dneska bude v Praze jasno až polojasno až jasno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia. Ha, konečně jsme se posunuli z 9 na 10 stupňů, není to teda moc velký krok, ale aspoň něco. No a foukat bude slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr. A ještě dopravní informace a s těmi je připravený Jarda Kolera.
1: Hezké ráno, na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se stále popojíždí. Ze 7. kilometru na okruh za Ořech pojedete necelou hodinu, plný je i průjezd Rudnou. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru, zpoždění kolem půl hodiny k Ořechu a kvůli tomu je silný provoz i ve Vídeňské ve Vestci. V Liberecké do centra před nájezdem ze Zenklovy stojí porouchaná dodávka, blokuje levý pruh z Cínovecké od sjezdu na Čakovice, je to teď na půl hodiny. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je fronta od D11 k Průmyslové na necelou půl hodinu. V Ekbelské do Hloubětína zpomalíte za sjezdem na Prosek. Kolona pokračuje nesouvisle i dál po Průmyslové až Kyžní spojce. V Poděbradské do centra se jede krokem z Rajské zahrady k Průmyslové a na Jižní spojce před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Krč. K Lihovaru je to na čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
1: Není za co, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Lindgrenen, Boys Don't Cry v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Pravidla pro čerpání příspěvků na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh tzv. Zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale upozorňuje, že třeba pracující matky můžou mít podporu nižší. Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátili do lavic. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých. Kuchyně jídelny zůstane zatím zavřená. V budovách školy navíc budou minimálně 2 týdny platit zvýšená hygienická opatření. Hlavní město připravuje zakázku za 45 milionů korun na technologie krizového operačního střediska. Současná smlouva skončí v červnu příštího roku. Nový kontrakt bude na 48 měsíců a zajistí provoz, údržbu a další rozvoj. Služby by měly být dostupné nepřetržitě 24 hodin denně. Krizový štáb je využívá při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo epidemie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštíví Albánii. Setká se tam s prezidentem Bajramem Bajgarem a premiérem Edim Ramou. Von der Leyenová do Albánie zavítá v rámci své každoroční cesty po regionu západního Balkánu. Navštíví i Kosovo, Černou horu a Severní Makedonii. Hlavním tématem jednání se zástupci těchto zemí bude probíhající proces jejich postupné integrace do Evropské unie. Během dneška bude polojasno až jasno, teplotní maxima 23 až 25 stupňů. Povane slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice s Jardou Kolarem.
3: Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popoždí ze 6. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 50 minut, nadále plný je i průjezd Rudnou. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se za sjezdem na Jesenici, zpoždění kolem půl hodiny k Ořechu, kvůli tomu je stále silný provoz i ve Vídeňské ve Vestci. Liberecké směrem do centra před nájezdem ze Zenklovy stojí poruchaná dodávka, blokuje levý pruh z Cínovecké od sjezdu na Čakovice, je to na půl hodiny, plné je i okolí, včetně Prosecké směrem do Libně. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je fronta teď už od Černého mostu Průmyslové na půl hodiny. Ve Kbelské do Hloubětína se jede pomalu od sjezdu na Novopatskou. Kolona pokračuje nesouvisle i dál po Průmyslové až Kyžní spojce. V Poděbradské do centra se jede krokem z Lehovce k Průmyslové a na Jižní spojce před Barandovským mostem je kolona od sjezdu na Krč. K Lihovaru je to na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného 3. alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: V ranní Praze po 8:30 Kygo a Imagine Dragons, Born to be Yours. A bude Pink a její Never Gonna Not Dance Again.

0: Je 8:45, posloucháte Rádio Praha a právě teď přichází Jirka Štefl s jeho tipy.
1: Startuje Mezinárodní festival Film a architektura, který prostřednictvím dokumentárních filmů představí zajímavé stavby, architektonické přístupy i proměny měst. Těšit se můžete na snímky z celého světa, často uvedené v české premiéře, a taky na debaty s architekty a dalšími odborníky. Třeba ve středu se vedejte na film Kopán, který vás zavede do obřího modernistického bytového domu v centru São Paula. Uvnitř domu se během voleb správce vyostřují vztahy jeho obyvatel, zatímco venku probíhají prezidentské volby a napětí roste. Projekce v kině Světozor začíná ve středu v 18 hodin. A jak se obejít bez hodinového manžela, vám poradí na praktickém workshopu v kampusu Hybernská. Naučíte se tam, jak správně vrtat, jak vybrat hodný vrták a jak bezpečně kotvit do různých materiálů. Dozvíte se taky, jaké nářadí se hodí pro běžné opravy a úpravy v domácnosti. Workshop je určený všem, kteří si chtějí poradit sami a získat větší jistotu při práci s nářadím. A začíná v kampusu Hybernská ve středu v 18 hodin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: V úterý to na Praze bylo o velmi fascinující kombinaci. O kombinaci psychiatrie a taky hry na saxofon. Témat zazněla spousta. Mimo jiné jsme mluvili třeba i o vlivu modrého světla na náš spánek.
4: Nebo úplně v ideálním případě je dobrý před spaním prostě třeba hodinu vůbec na žádný obrazovky nefoukat. To je samozřejmě nadlidský úkol. Nicméně fungují taky různý filtry. Nestačí třeba takovýto steplání barev, ale je dobrý mít tam.
3: Nestačí, jo.
4: Nestačí.
3: Ve středu to bude o komunikaci. V popoledních zprávách vyspovídáme Matouše Fejfara ze školy komunikování. Budu rád, když se nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dnes bude polojasno až jasno, v Praze maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 11 a foukat bude slabý během dne mírný jihovýchodní vítr. A slovo má opět Jarda Koller a dopravní informace.
5: Hezké ráno, na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru stojí kolona. Na 3. kilometru havarovalo osobní auto, zdržení půl hodiny. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí ze 6. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 50 minut, nadále plný je průjezd Rudnou. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech a brzdí se za sjezdem na Jesenici na 1. kilometru, zpoždění kolem půl hodiny k Ořechu, a kvůli tomu je silný provoz i ve Vídeňské ve Vestci. V Liberecké do centra před nájezdem ze Zenklovy řešili nehodu v levém pruhu. Před okamžikem odjeli z Cínovecké od sjezdu na Čakovice, je to zatím na půl hodiny, plné je i široké okolí, včetně Prosecké. V Poděbradské do centra může překvapit dlouhá kolona z Lehovce až na Harfu na více než půl hodiny. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je to od Černého mostu Průmyslové také na více než půl hodiny. Na jižní spojce před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Krčklihovaru na čtvrt hodiny a ucpaný je příjezd do Radotína směrem z Černošic. Postojíte až půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, měj se.
5: Není za co, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrap. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Skygo, Imagine Dragons a Born to be Yours. 9 hodin na Rádiu Praha, teď samozřejmě zprávy. Připravila je Anička Hašková, je se mnou ve studiu, přejeme hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Klinikám posílat více peněz na umělé oplodnění počítá s tím návrh úhradové vyhlášky pro rok 2027. Na pražské letiště se po několika měsících vrátí největší dopravní letadlo světa Airbus A380. Polské letiště na jihovýchodě země obnovila provoz, přerušily ho vojenské operace. Dnes čekejte polojasno až jasno a teploty do 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven více peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce více než letos. Dohodu mezi pojišťovnami a reprodukčními klinikami Českému rozhlasu potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: Jako největší změna je nový způsob vykazování a obsah jednotlivých balíčkových výkonů, které vlastně přesně reflektují, řekněme, jednotlivé etapy vývoje toho umělého oplodnění dle aktuální klinické praxe. Současně došlo i k drobnému navýšení úhrad v daném segmentu.
0: Plánované změny ještě musí vyhlásit v úhradové vyhlášce ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem z hnutí ANO. Téměř každý třetí pokus o umělé oplodnění lékaři provádějí na klinice, která patří premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO. Babiš střet zájmu odmítá. Největší dopravní letadlo světa Airbus A380 bude znovu létat na letiště Václava Havla v Praze. Aerolinka Emirates ho na pravidelnou linku do Dubaje vrátí zítra. Naposledy byl stroj na pražském letišti v březnu, potvrzuje jeho mluvčí Denisa Hejtmanková.
3: Naposledy toto letadlo odletělo z pražského letiště 23.3.2026, poté byl změněn typ letadla na Boeing 777 s nižší kapacitou. Návrat znamená pro pražské letiště zejména to, že se opět vrací největší dopravní letadlo na denním celoročním spojení mezi Prahou a Dubají.
0: Žádný ze včerejších rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 tisíc lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i dál využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit, říká Soukup.
4: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
0: Policie znečištění prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě Polska obnovila provoz. Uzavřená byla dočasně kvůli vojenským operacím v polském vzdušném prostoru. Vojenské letouny opět preventivně vzlétly v reakci na ruské útoky na Ukrajinu. Podle polské armády jsou ve stavu pohotovosti i pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Ukrajinské úřady informovaly o úderech ruských raket a dronů na Kyjev a Kyjevskou oblast. Ostřelování nepřežili nejméně 3 lidé, minimálně 7 dalších je zraněných. Pardubičtí hokejisté vyhráli v 6. kole Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 5-2. Vítkovice zvítězili v Olomouci 4-3, stejným výsledkem porazil Hradec Králové Spartu. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Třinec přehrál Kladno 6-4 a Litvínov zdolal Liberec 5-4 po nájezdech. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až jasno, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. Vítr bude foukat slabý, později mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice s Jardou Kolarem.
6: Hezké ráno. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru stojí kolona. Na 3. kilometru havarovalo osobní auto, zdržení přes půl hodiny. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 40 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se už za dálnicí D1 na 79. kilometru. Osobními auty čekejte k Ořechu půl hodinu navíc. Liberecké do centra zůstává kolona z Letňan do Holešoviček na 40 minut. Na východní části okruhu směrem na Nový most je fronta od Černého mostu Průmyslové na více než půl hodiny. Na jižní spojce je před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Krčklihovaru, je to na 15 minut. A v ulici 5. května směrem do centra se popojíždí za sjezdem na Pankrát. Za Nuselský most je to na 30 minut. Ucpané jsou i Nusle nebo nábřeží Zvítoně k Tančícímu domu.
5: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Vstáváte do středy s datem 30. září a činíte tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Hezké ráno, přeju 6,5 minuty po 9. Za chvilku Ray a Where's My Husband? A bude taky Poetika a půlnoc.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Felix je na kaskáda Boy, You Turn Me. Je 9:45, posloucháte Rádio Praha. Mimochodem dneska je to 91 let od narození skladatele Luboše Fischera. Pokud vám to jméno nic neříká, tak on napsal hudbu třeba k filmu Adéla ještě nevečeřela. No a teď se do historie vydáme společně s Petrem Jungmannem.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Pohádkový příběh Kouzelné flétny je založen na zednářské symbolice a dodnes patří k nejhranějším dílům světového operního žánru. Městské divadlo v Mostě bylo slavnostně otevřeno v roce 1911, to je 115 let. Stará budova byla ale v říjnu 82 zbourána, v roce 1985 pak bylo v Mostě otevřeno divadlo nové. Československo přijalo Mnichovský diktát v roce 1938.
5: Především proto, aby se nemohlo tvrdit, že Československo je příčinou rozpoutání nové světové války,
4: postoupilo Sudety Třetí říši. I hned začalo stahování armády z pohraničí a smutnou atmosféru této doby nejlépe vystihuje rozhlasový projev ministra národní obrany generála Jana Syrového.
6: Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním svůj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít.
4: Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
7: And Miss World 2006 is...
4: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti. Když se řekne jméno Štěpánka Haničincová, mnoho generací lidí si ihned vybaví své mládí.
8: Dobrý večer, vážený a milý Bertíku.
4: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
8: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
4: A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude pěkný, čekáme polojasno až jasno s teplotami 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích, doplní Jarda Koller?
9: Hezké ráno, na D10 Turnova do Prahy od sjezdu na Brandý s Nadlabem z 10. kilometru popojíždí kolona. Na 3. kilometru řeší nehodu, zpoždění přes 20 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru, na okruh za Ořech pojedete 40 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu, v tunelech brzdí se už za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty čekejte teď už více než půl hodinu navíc. V Liberecké do centra se začala kolona zkracovat, krokem se jede od sjezdu na prosek k tunelu Blanka je to na 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete od Černého mostu Průmyslové také 20 minut. Na ulici 5. května do centra se u nájezdu z jižní spojky srazila dvě auta a blokují pravý pruh, tam je to bez kolony. Ovšem o kus dál se popojíždí od Pankrácké vozovny. Za Nuselský most je to na 30 minut, ucpané jsou i Nusle nebo nábřeží Zvítoně až k Tančícímu domu.
0: Já ti děkuju, hezké ráno.
9: Není za co, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: 10. posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Například nafta se opět přiblížila 50 korunám za litr. Benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Od zítřka se také sníží spotřební daň z nafty. Lidé v hlavním městě můžou od dnešního odpoledne přijít na výstavu s názvem Praha a Vídeň města pro život. Ta připomíná 30 let působení Mezinárodní vídeňské kanceláře v Praze. Na 10 panelech vysvětluje rakouská řešení v oblasti dostupného bydlení, dopravy či výsadby zeleně. Výstava je pro veřejnost zdarma přístupná do konce října v Muzeu Prahy v Domě u Zlatého prstenu. Lidé v Praze 3 se můžou vyjádřit ke snížení rychlosti automobilové dopravy na Horním Žižkově v ulicích okolo Škroupova náměstí. Vedení městské části ji tam plánuje zpomalit ze současných 50 km za hodinu na 30. Dotazník je dostupný do začátku října, a to buď online, nebo také v infocentru na úřadě v Milošovské ulici. V Tennessee by měla být popravena Krista Pajková za vraždu z roku 1995. V 18 letech brutálně zavraždila svou spolužačku. Guvernér státu Tennessee Bill Lee její žádost o milost zamítl. Pajková tak má po 31 letech ve vězení dostat smrtící injekci. Obhájci odsouzené ženy se snaží popravu do poslední chvíle zvrátit. V případě vykonání trestu by se Pajková stala první ženou popravenou v Tennessee za více než 200 let. Dnes čekejte polojasno až jasno, teploty vystoupí nejvýše na 23 až 25 stupňů. Foukat bude slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Jarda Koller.
3: Hezké ráno. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 25 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech a brzdí se už za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty čekejte k Ořechu půl hodinu navíc. V Liberecké do centra zůstává kolona. Krokem se jede od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka, je to na 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete od Černého mostu Průmyslové 20 minut. Ovšem kamiony se táhnou už z Gbelské a přes celou Novopatskou. V ulici 5. května do centra se u nájezdu z jižní spojky srazila dvě auta, blokují nově připojovací pruh a tam je to bez kolony. Ovšem o kus dál se popojíždí od Pankrácké vozovny. Za Nuselský most je to na 20 minut a z Jiráskova mostu se jede krokem až na IP Pavlova.
0: Díky moc, Jardo, zatím ahoj.
3: Není za co, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude expert na technologie a zakladatel společnosti A1 Gen Martin Durák. Štěpánka Duchková se ho zeptá, co všechno dělají děti s umělou inteligencí, když se rodiče nedívají, a také, jak bychom měli nastavit zdravá domácí pravidla pro digitální hygienu v éře pokročilé umělé inteligence. K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Půl desáté na Rádiu Praha Kecaj Animal a bude taky Taylor Swift a Style.

0: To byla Taylor Swift a Style ve 9:45 na Rádiu Praha. Zdraví žáci se dnes vrátili do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze. Ta byla uzavřená od minulého týdne, kdy se tam rozšířila nákaza salmonelozy. Jaká opatření škola přijala a co na ně říkají rodiče dětí, to na místě zjišťoval kolega reportér Josef Beneda. Zdravím tě!
1: Dobrý den. Do budovy školy v Polesné ulici od rána přichází žáci. Není jich ale mnoho. Někteří z nich museli zůstat doma, protože mají stále příznaky salmonelózy. Mluvil jsem třeba s jedním z rodičů, který popisoval, že pro syna připravil vlastní oběd. Jak už jsem naznačil, do základní školy se dnes mohli vrátit jen žáci, kteří nemají žádné příznaky nemoci. Pro děti ze zasažených mateřských škol ale platí přísnější pravidla. Měli by mít potvrzení od lékaře, včetně stěrů. V budovách budou také další dva týdny platit zvýšená hygienická opatření. Pracovníci se zaměří především na toalety, kliky, madla a další často dotýkané povrchy.
0: Víme, že nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci školní jídelny použili vejce s prošlým datem. Bude dnes už jídelna otevřená?
1: Ano i ne, respektive v kuchyni jídelny se určitě vařit nebude, a to minimálně do konce týdne. Škola ale zajistila náhradní stravování s externími dodavateli a tato jídla se budou vydávat v jídelně jako běžně. V budovách školy Polesná a Čentická už dříve provedla úklidová firma dezinfekci prostor. V kuchyni jídelny v Polesné si škola najela odbornou firmu na dvoufázovou dezinfekci. Hygiena už pátek stanovila podmínky, za jakých se může vrátit do provozu školní kuchyň. Personál bude muset mít negativní testy na salmonelózu a musí se zrevidovat hygienické postupy.
0: Josefe, připomeň ještě na závěr, kolik lidí se tam vlastně nakazilo.
1: Tak celkem bylo 391 nemocných dětí a dospělých. Z toho u 58 z nich prokázali výskyt salmonelózy laboratorní testy. Ještě včera odpoledne bylo ve třech pražských nemocnicích 25 pacientů, z toho 17 ve fakultní nemocnici Bulovka. Městská část nabízí rodinám zasaženým salmonelózou balíčky hygienických potřeb zdarma. Na objednání je rozvážejí hasiči. Ještě doplním, že školu v Újezdu nad Lesy navštěvuje přibližně 1100 dětí. Ze školní jídelny odebírali pokrmy také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Celý případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
0: Do základní školy v Újezdě nad Lesy se po týdenní pauze vrací žáci. Mluvili jsme o tom s reportérem Josefem Benedou. Moc díky a hezký den přeju.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a ten den hezký bude, čekáme polojasno až jasno s teplotami 23 až 25 stupňů Celsia. Teď jsme na 13 stupních, foukat bude slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr. Ještě dopravní informace a s těmi se hlásí Jarda Koller.
2: Hezké ráno, v Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice stojí na 4. kilometru dodávka. Blokuje levý pruh, tvoří se kolona, začíná na 7. kilometru, zdržíte se zatím 10 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru, na okruh za Ořech pojedete 25 minut. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se za dálnicí D1 na 78. kilometru, osobními auty čekejte k Ořechu půl hodinu navíc. V Liberecké do centra zůstává kolona, krokem se jede od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka. Je to na 20 minut, v Povltavské k Blance se popojíždí před odbočkou na Bulovku. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete od Černého mostu k Průmyslové 20 minut, kamiony se táhnou už z Kbelské a přes celou Novopatskou. V ulici 5. května do centra zpomalíte před Muselským mostem, do Legerovy ulice je to na 15 minut, z Reslovy ulice se jede krokem až na IP Pavlova a Letenský tunel je plný směrem do centra.
0: Jardo, díky za dnešní spolupráci, přeju hezkou středu, ahoj.
2: Tobě taky, ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
5: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Středa 30. září, Praha teď vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.

0: bezpečnostní výbor chce od Babiše informace o zajištění obrany státu. Praha 2 přispěje více než 1 000 000 korun na opravu havarijního stavu jedné z věží kostela na náměstí Míru. Izrael vyvrátil obavy z možného únosu letadla. Dnes čekejte polojasno až jasno, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Část senátorů chce od premiéra Andreje Babiše z ANO informace o zajištění obrany státu. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se o ně zajímá kvůli hrozbě ruských hybridních útoků. Zároveň k tomu chce uspořádat veřejné slyšení. To bude koncem listopadu, pokud návrh výboru dnes schválí plénum senátu. Podle předsedy výboru nezávislého senátora Pavla Fischera musí Česko změnit zákony pro případ krize.
2: Například s rozsáhlými sabotážemi nebo s vojenskou aktivitou. Diverzní aktivitou Ruska na našem území, tak tahle krizová legislativa zatím nepočítá. Jedná se například o to, aby Česká republika stále ještě v době míru dokázala plnit roli hostitelské země pro ty obrovské úkoly, které bude plnit celá Severoatlantická aliance.
0: Praha 2 dá více než 1 000 000 korun na opravu jedné z věží kostela svaté Ludmily na náměstí Míru. Ta je v havarijním stavu. Práce začaly minulý týden a budou trvat do prosince roku 2028. Dělníci by měli zajistit bezpečnost památky i kolem jdoucích, říká mluvčí městské části Andrea Zůlová.
3: Bazilika svaté Ludmily je symbolem Vinohrad a jednou z dominant Prahy 2. Stojí tady už 133 let a je přirozené, že po tak dlouhé době potřebuje postupnou a citlivou obnovu. Plánovaná oprava se tak zaměří na odstranění poškození a závad věží, zajištění bezpečnosti a zabránění dalšímu zhoršování stavebně technického stavu.
0: Na trati mezi Kolínem a Ledečkem od zítra nepojedou vlaky kvůli plánované výluce. Dopravní omezení potrvá do 30. října. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele budou dělníci opravovat úsek mezi Kolínem a Bečváry.
4: Proběhne oprava trati spojená s výměnou části Pražců a kolejnic. Současně provedeme i opravu železničního přejezdu, včetně výměny přejezdové konstrukce. Vlaky dočasně nahradí autobusy.
0: Izrael vyvrátil, že by letadlo, které vyslalo nouzový signál a změnilo směr, někdo unesl. Oznámil to mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Letoun s asi 180 cestujícími na palubě původně mířil z Dubaje do Tel Avivu. Přistál ale v Saudské Arábii. Podle webu The Times of Israel stroj náhle změnil směr poté, co se jeho piloti pohádali. Letoun dopravce Fly Dubai zároveň vyslal několik nouzových signálů, které mohou znamenat únos letadla. Podrobnosti incidentu zatím nejsou známé. České fotbalisty do 21 let čeká klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulhary, před kterými drží obod druhé místo ve skupině B. Během dneška bude polojasno až jasno, teplotní maxima 23 až 25 stupňů. Povane slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Situaci na pražských silnicích dnes mapuje Jarda Kuler. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice na 4. kilometru stojí dodávka. Blokuje levý pruh, vytvořila se kolona, začíná na 7. kilometru, zdržíte se 10 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru, na okruhu Záhořech pojedete 25 minut. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty čekejte k Ořechu 20 minut navíc. V Liberecké do centra zůstává kolona. Krokem se jede od sjezdu na Prosek, k tunelu Blanka je to na 15 minut, v Povltavské k Blance se popojíždí před odbočkou na Bulovku. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete od Černého mostu Průmyslové 20 minut, kamiony se táhnou už z Gbelské. Navíc u nájezdu z dálnice D11 se srazilo osobní auto a kamion. V ulici 5. května do centra zpomalíte před Nuselským mostem, do Legerovy ulice je to na 15 minut, z Reslovy ulice se jede krokem až na IP Pavlova, a Letenský tunel je plný směrem do centra. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Dobré dopoledne. Praze stále vládne babí léto, jak už zaznělo, i dnešní teploty se můžou pohybovat až kolem 25 stupňů. Dnes poslední zářijový den, 5 a čtvrt minuty po 10. hodině. Na 107,1 FM začíná středeční dopolední Praha, no a její první téma bude následující. Hlasité výfuky, noční túrování motorů a opakované stížnosti hlavně z centra Prahy. Policie teď dostává nový nástroj, jak podobně upravená auta kontrolovat, speciální hlukoměr. Jak bude měření fungovat, řekneme za chvíli. Do té doby Tayo Cruz, Mirai nebo Olivia Dean. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: byl Tayo Cruz v dopolední Praze. Jestli vás trápí hlučná auta, tak mám dobrou zprávu. Pražští policisté začnou při kontrolách hlučných aut a motorek používat speciální hlukoměr. Reagují tak hlavně na stížnosti obyvatel Prahy 1 a Prahy 5, které v noci budí auta s upravenými výfuky. Ty můžou být nastavené tak, aby byl motor výrazně hlasitější, než dovolují předpisy. Samotné měření probíhá u stojícího auta. Policista umístí mikrofon k výfuku, nechá motor vytočit na předepsané otáčky a zařízení pak vyhodnotí, jestli vůz stanovené limity splňuje anebo ne. Dosud podle policie chyběl nástroj, podle kterého by bylo možné podobné úpravy spolehlivě prokázat a následně řešit. Hlukoměr pořídil magistrát za zhruba 260 tisíc korun a pracovat s ním bude 20 speciálně proškolených policistů. Policie chce kontroly nasazovat hlavně tam, kde se hlučná auta opakovaně objevují nebo kde se konají jejich srazy. Téma zpracoval kolega Mikuláš Vochoska, jeho reportáž si můžete pustit a článek přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. A na silnicích zůstaneme v Brněnské. Na příjezdu do Prahy pod jedna za sjezdem na Průhonice stojí na 4. kilometru dodávka. Blokuje levý pruh, vytvořila se kolona, začíná na 7. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 20 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se už za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty čekejte k Ořechu 20 minut navíc. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete od Černého mostu k Průmyslové 20 minut, kamiony se táhnou už z Kbelské a přes celou Novopatskou. Navíc u nájezdu z dálnice D11 se srazilo osobní auto s kamionem. V ulici 5. května směrem do centra zpomalíte před Nuselským mostem do Legerovy, je to na 15 minut. Z Reslovy se jede krokem až na IP Pavlova, Letenský tunel je plný směrem do centra a v Lipské na výjezdu z Prahy po D7 je kolona před sjezdem na letiště na asi 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, dobrý den, 10 hodin a 30 minut aktuální čas a taky nejvyšší čas dát si krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Pravidla pro čerpání příspěvků na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh tzv. Zranitelných osob. Od října se mezi nimi budou počítat i samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale upozorňuje, že třeba pracující matky můžou mít podporu nižší. Lidé z městské části Praha-Libuš budou hlasovat o plánech na přestavbu sídliště Písnice. Součástí rozsáhlého projektu je dostavba nových bloků a propojení areálu s okolní přírodou. V oblasti mají vzniknout také nové služby a místa pro setkávání. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami, tedy 9. a 10. října. Velvary na Kladensku budou mít muzeum malíře Georges Carse. Vznikne v tamní bývalé synagoze. Město vlastní několik jeho obrazů i kreseb. Radnice teď hledá firmu, která ke vzniku stále výstavy vytvoří propagační materiály. Američanům končí lhůta pro stažení posledních vojáků z Iráku. V zemi tak skončí vojenská mise koalice proti Islámskému státu. Podle iráckých bezpečnostních expertů to v Iráku může posílit vliv Iránu a zároveň umožnit návrat odpůrců Spojených států, včetně tzv. Islámského státu. Americké jednotky se stahují na základě dohody mezi Irákem a administrativou prezidenta Joea Bidena z roku 2024. Dnes bude v Praze a okolí polojasno až jasno, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. Vítr bude foukat slabý, později mírný jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, ví kolega Jarda Koller.
3: Hezké dopoledne. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojí z 5. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 20 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se za dálnicí D1. Na 78. kilometru osobními auty čekejte k Ořechu 20 minut navíc. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete od Černého mostu Průmyslové 20 minut. Kamiony se ovšem táhnou už z Gbelské. V ulici 5. května do centra zpomalíte před Nuselským mostem, do Legerovy ulice je to na 15 minut. Z Reslovy ulice se jede krokem na IP Pavlova a na Nuselském mostě zůstává fronta na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Pitzingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 3,5 minuty po půl jedenácté pokračuje dopolední Praha. Moc děkujeme, že posloucháte. Nemají hollywoodské rozpočty, přesto se české dokumenty dostávají až na Oscary. Tuzemská dokumentární tvorba má navíc stále výraznější ženský hlas. Co teď české autorky natáčejí, si řekneme v závěru této půl hodiny. Než se ovšem k reportáži dostaneme, tak zazní The All American Rejects nebo Alex Warren. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: 10:45 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity. Přesto už po druhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepi Lubojacky, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5000 lidí. Je to ale jen jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. A právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival v Jihlavě.
1: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
2: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
3: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
2: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
3: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli. A přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout a byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
2: Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané, režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
4: Máš pocit, že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepší.
2: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
5: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
6: No, já jsem to takovej sebestřednej hip-hopper.
2: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
7: Máme já vůbec ještě co jako říct? Nebo...
8: Můžeš mlčet?
2: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: No a ještě přidáme informace ze silnic. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru, na okruh za Ořech pojedete 20 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se už za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty čekejte k Ořechu 10 minut navíc. Na východní části okruhu směrem na Lanový most pojedete od Černého mostu k Průmyslové 20 minut. Kamiony se táhnou už ze Kbelské. Z Reslovy se jede krokem až na IP Pavlova. Na Nuselském mostě do centra zůstává fronta na 10 minut a na Novopatské směrem na Kbelskou se hned za sjezdem na Satelice srazila 2 auta. Blokují levý pruh. Je tam krátká kolona. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
10: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžení desky The Joshua Tree. Atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
9: Praha žije.

0: Středa 30. září, Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré dopoledne. Bude 11 hodin.
1: Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty na 1. října. Historické budovy v Šolínově ulici v Praze 6 se promění v domov pro seniory. Policejní inspekce na Slovensku prověřuje postup před včerejším útokem ve škole. Odpoledne čekejte polojasno až jasno a teploty do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo financí bude ode dneška znovu vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den. Stejně jako na jaře bude také od zítřka snížená spotřební daň z nafty. K regulacím se vláda vrací kvůli vysokým cenám. Nafta se přiblížila hranici 50 korun a benzín je za poslední 4 roky nejdražší. Regulace mají trvat minimálně celý říjen. Vláda chce nově také uvalit mimořádnou daň na rafinerie. Praha zahájila rekonstrukci domova pro seniory Elišky Purkyňové v Šolínově ulici v Praze 6. Historické trojdomí se má proměnit v bezbariérové zařízení se skoro 70 pokoji a kapacitou necelé stovky míst. Součástí bude také zdravotnické a rehabilitační zázemí nebo odlehčovací služby. Rekonstrukce má podle plánu skončit v roce 2028. Stát bude zhruba 950 milionů korun. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Vzhledem k historické hodnotě objektů je rekonstrukce navržena tak, aby zachovala jejich charakter a zároveň je přizpůsobila současným požadavkům na poskytování sociálních služeb.
1: Literární soutěž pro děti a mládež pořádá Praha 5. Účastníci můžou městské části e-mailem posílat své vlastní básně nebo písně v maximálním rozsahu 140 veršů. Čas mají do konce roku. V lednu bude o vítězích hlasovat veřejnost. Do soutěže se můžou zapojit děti a mladiství od 8 do 19 let, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Tématem básnického klání je Najdi si svůj hlas, o odvaze být sám sebou. Styl je libovolný. Finalisté soutěže budou mít možnost se zúčastnit s básníkem Jiřím Žáčkem kurzu tvůrčího psaní, který proběhne 12. února.
1: Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. Informuje o tom agentura TASR. Škola oznámení podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní předtím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužečku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela. Chlapec měl prý problémy s chováním už dříve. Ministr školství Tomáš Drucker potvrdil, že se ve škole v pátek stal blíže nespecifikovaný incident a na místě byli i psychologové. Jestli to souviselo s pozdější útokem, neuvedl. Policie 13-letého chlapce po útoku zadržela a stíhá ho pro zvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím není jasný. Hokejisté Sparty den po porážce 0-1 s Karlovými Vary prohráli o gól i v Hradci Králové. V zápase 6. kola domácí vedli rychle 3-0 a ani tlak Pražanů ve zbytku zápasu neodvrátil porážku 3-4. Nepodařený vstup do utkání komentoval kapitán Filip Chlapík.
5: Nezvládnutý asi od všech a nemyslím si, že bychom nebyli připravení, ale chybí nám teď možná nějaký sebevědomí. Myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme góla a kdyby se zbořil svět, takže takový spíš psychicky to nebylo dobrý, ale myslím si, že pak jsme si něco řekli. Dali jsme si timeout, něco se řeklo a celý zápas jsme pak odmakali a bojovali.
1: Odpoledne bude v Praze a okolí polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Jarda Koller.
6: Hezké dopoledne. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí ze 7. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 20 minut v osobních autech, kamiony výrazně déle. Na pražském okruhu směrem na letiště po regulaci provozu v tunelech čekejte silný provoz kamionů už za dálnicí D1. Osobními auty projedete už téměř plynule. Na Novopatské směrem na Gebelskou se hned za sjezdem na Satalice srazila dvě auta, blokují levý pruh, je tam krátká kolona. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na více než 15 minut. Fronta kamionů se ovšem táhne už z Gbelské. Z Reslovy ulice se jede krokem až na IP Pavlova a na Nuselském mostě zůstává fronta na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké dopoledne, poslední zářijový den trávíte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Po 11. se vydáme třeba do zrekonstruovaného průmyslového paláce. Není to ale samozřejmě jediné téma této hodiny. Proč se ulice Na Poříčí jmenuje právě Na Poříčí a po kom nebo po čem dostaly názvy další známé pražské ulice a náměstí. V centru města přibývají modré cedule, které jejich historii vysvětlují, víc řekneme už za chvíli. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: skupinu Maroon 5 jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme, chvilku před 11:15. Možná jste si jich už při procházce centrem všimli, možná jste kolem nich zatím chodili úplně bez povšimnutí. Praha 1 postupně rozmisťuje modré informační cedule, které vysvětlují původ názvů ulic, náměstí nebo nábřeží. Dozvědět se z nich dá třeba to, že ulice Na Poříčí převzala jméno po středověké osadě Poříčí, která se později stala součástí Nového města. Jiné názvy zase připomínají významné osobnosti anebo někdejší řemesla. Cedule už najdete třeba v Husově, Melantrechově a v Štrosově ulici, na Václavském náměstí, na Čechově mostě nebo Dvořákově nábřeží. Praha 1 teď připravuje dalších 50 cedulí. Jako první mají přibýt například na Újezdě, Pohořelci, Jánském vršku anebo právě v ulici Na Poříčí. Tématu se věnujeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Budeme rádi, když se tam podíváte. My se teď podíváme na pražské silnice a dálnice v okolí. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí ze 6. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 20 minut, kamiony pojedou výrazně déle. Na pražském okruhu směrem na letiště po regulaci provozu v tunelech čekejte silný provoz kamionů už za D1. Osobními auty pojedete už téměř plynule. Na Novopatské směrem na Kbelskou se hned za sjezdem na Satalice srazila dvě auta a blokují levý průh, je tam krátká kolona. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové. Na více než 15 minut fronta kamionů se ovšem táhne už z Kbelské. Ve Velzonově se popojíždí od Florence k muzeu a na Nuselském mostě do centra zůstává fronta na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, 11 hodin 30 minut, čas na krátké zprávy, připravila je Anna Hašková.
1: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2% a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3%. Domácnostem rostly mezi dubnem a červnem příjmy, ale také spotřeba. Nová tržnice s terasou a posezením má vzniknout v lokalitě Luka v Praze 13. Podle radnice je prostor dlouhodobě ve špatném technickém i estetickém stavu. Připravila proto studii na vytvoření zázemí pro prodej lokálních výrobků, výsadbu zeleně a přidání odpočinkových míst. Městská část teď bude připravovat projektovou dokumentaci. Mezi středočeskými Pečkami a Kouřimí od zítřejšího rána nepojedou vlaky kvůli opravě trati. Výluka potrvá do úterý 13. října. V úseku budou lidé moci využít náhradní autobusy. V Moldavsku explodoval cizí bezpilotní letoun. S odvoláním na tamní ministerstvo obrany o tom informovala moldavská veřejnoprávní stanice Moldova 1. Podle té se dron do vzdušného prostoru země dostal ráno při ruských masivních útocích na Ukrajinu. Havaroval a vybuchl nedaleko Kišiněva v obci Anejinoj. Úřady nehlásí žádné oběti. Odpoledne čekejte polojasno až jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 23 až 25 stupňů. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Jardy Kolera.
3: Hezké odpoledne, ještě ne, dopoledne. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru popojíždí půlhodinová kolona, pokračuje až na 24. a půltý kilometr, tam překáží v omezení porouchané auto. V Brněnské na příjezdu po D1 za sjezdem na Průhonice vážnější nehoda, srazily se dva kamiony a dvě osobní auta. Na 3. a 5. kilometru blokují pravý odstavný a prostřední pruh, tvoří se kolona, brzdí se teď na 6. kilometru, na místo přijela sanitka, zdržíte se přes 10 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí ze 7. kilometru, na okruh za Ořech pojedete 20 minut, kamiony výrazně déle. Na Novopatské směrem na Kbelskou hned za sjezdem na Satalice řeší srážku dvou aut, blokují levý pruh, je tam krátká kolona. A ve Kbelské do Hloubětína je silný provoz, pomalu jede hlavně pravý pruh plný kamionů, ty pokračují přes celou Novopatskou po okruhu až k Průmyslové. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík stojí za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase 1 a 2. Právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení. I o tom bude řeč v pořadu Až na dřeň.
5: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A po krátkých zprávách začíná poslední půlhodina, poslední zářijové dopolední Prahy. Po 18 letech je opět kompletní. Průmyslový palác na výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci otevřel veřejnosti. Víc nám o něm za chvíli řekne naše kolegyně, letající redaktorka Monika Doležalová. Do té doby další muzika, tu vám hrajeme právě teď. Hezký poslech vám 4 minuty po 11:30. Přeje Vojtěch Přívětivý. Dobrý den.

Středeční dopoledne trávíte s vysíláním Rádia Praha. Jsme moc rádi, že ladíte 107,1 FM. A před námi další reportáž. Jedna z dominant pražského výstaviště je po letech opět kompletní. Obnovu průmyslového paláce prošla centrální hala i pravé křídlo a znovu vyrostlo také to

0: levé. Detaily k rekonstrukci zjišťovala naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Levé křídlo tedy určitě víte, že existovalo, ale že bylo zničeno požárem, které bylo úplně nově tedy dostavěno při této nejnovější rekonstrukci. Stalo se to roku 2008, byla tady výstava zubařské techniky.
2: Připomněla důvod rekonstrukce průmyslového paláce průvodkyně paní Miloslava Nevolová z Prague City Tourism.
1: Pod pravým křídlem byla podlaha parketová, kterou jste mohli vidět, ale tenkrát během 50. let na té stavbě pracovali političtí vězni, což nebyli vůbec nějací zedníci nebo odborníci na stavbu, a oni neměli nikoho jako stavební dozor, který by dohlédl na to, jak vést ty kabely různé skryté. A ty kabely byly pak zality asfaltem. Takže ta podlaha měla být tedy zachována v tom pravém křídle, ale nakonec při prvním odklopení těch parket zjistili, že tam je asfalt, a museli to všechno vlastně odstranit, a proto se celá ta rekonstrukce protáhla.
2: Nové levé křídlo je kopií toho pravého. Když ale vejdete dovnitř, uvidíte výrazný rozdíl.
1: Takže vidíte, že tady jsou zase ty ocelové konstrukce, a ty konstrukce však nejsou nýtované. Ty jsou vlastně svařované, protože jde o repliku. Ale všechny prvky byly vlastně odvozeny od nezničeného pravého křídla. Samozřejmě vidíte i tu konstrukci, která je typicky podvěšená, ta ocelová, a ten strop je až nad ní. Pod tím levým křídlem se nachází strojovny, je jich tam 6 pro všechnu vzduchotechniku a vytápění. Tam je centrální tedy suterén. Je tam i skryté parkoviště, je tam i kompletní vybavená kuchyně, je tam nádrž pro 300 000 litrů vody jako rezerva pro případ požáru.
2: Do 11. října jsou naplánované komentované prohlídky a pak už se průmyslový palác vrátí ke svému původnímu účelu, tedy k výstavám, veletrhům a společenským akcím. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru popojíždí půlhodinová kolona, pokračuje až na 24,5. kilometra, tam překáží v omezení porouchané auto. V Brněnské na příjezdu po D1 se za sjezdem na Průhonice srazily 2 kamiony a 2 osobní auta, na 3,5. kilometru blokují odstavný pravý a prostřední pruh. Tvoří se kolona, začíná na 6. kilometru a je na víc než 10 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí ze 7. kilometru, na okruh za Ořech pojedete 20 minut, kamiony pojedou výrazně déle. Na Novopatské směrem na Kbelskou hned za sjezdem na Satelice řeší srážku 2 aut, blokují levý pruh, je tam krátká kolona. Ve Kbelské směrem do Hloubětína je silný provoz. Pomalu jede hlavně pravý pruh plný kamionů, ty pokračují přes celou Novopatskou po okruhu až k Průmyslové. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Radio Praha, je středa 30. září, teď vysíláme zprávy, připravila je Anna Hašková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bude 12 hodin.
1: Poslanci druhý den jednají k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Část žáků se dnes vrátila do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Švédsko by se podle parlamentní komise mělo omluvit původním obyvatelům Laponska. Odpoledne čekejte polojasno až jasno a teploty do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli svým výhradám k rozpočtové politice nebo přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Dnes se dostanou poslanci k hlasování, zatím není jasné, doplňuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO, který večer vystoupil jako poslední.
3: Bude pokračovat pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.
1: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má ve sněmovině většinu v podobě 108 hlasů. Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 stále zůstává doma, většinou s příznaky salmonelózy, která se tam rozšířila minulý týden. Kvůli nemoci zůstalo doma také 25 z celkem 60 učitelů. Kvůli hygienickým opatřením se ve školní jídelně zatím nevaří, popisuje ředitel školy Libor Skala.
4: Kuchyně ve Staroklánovické věřím, že začneme vařit příští týden. V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle. Můj odhad je 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
1: Nákaza se začala šířit poté, co jídelna použila vejce s prošlým datem trvanlivosti. Lidé v hlavním městě můžou od dnešního odpoledne přijít na výstavu s názvem Praha a Vídeň města pro život. Ta připomíná 30 let působení Mezinárodní vídeňské kanceláře v Praze. Na 10 panelech vysvětluje rakouská řešení v oblasti dostupného bydlení, dopravy či výsadby zeleně. Návštěvníci se také dozví, jak rakouská metropole mění betonové plochy v příjemnější veřejný prostor pro místní i návštěvníky. Výstava je pro veřejnost zdarma přístupná do konce října v Muzeu Prahy v Domě u Zlatého prstenu. Švédská vláda by se měla omluvit Sámům za historické chování vůči této menšině. Vyplývá to z dnes představené zprávy parlamentní komise. Dokument vznikal 5 let a odpoledne ho formálně dostane švédský parlament. Podle zprávy se stát na původních obyvatelích Laponska dopouštěl diskriminace nuceného vysídlování nebo jim odebíral území a omezoval tradiční způsob vzdělávání dětí. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod novým koučem Španělem Santim Deniou. V Lize národů podlehli po Chorvatsku i Anglii, tentokrát 0-2. Od 25. minuty hrál národní tým bez vyloučeného záložníka Pavla Šulce, který tak vynechá sobotní duel ve Španělsku. Na závěrečný souboj v Anglii by ale měl být podle Deniy připravený.
5: Šulcovi věříme, je pro tým důležitý. Ne pro příští zápas, ale do budoucna ano. Do Španělska s námi i přes červenou kartu odletí a aspoň si odpočine před zápasem v Anglii. Budeme ho potřebovat.
6: We need for the England.
1: Během odpoledne bude polojasno až jasno, teplotní maxima 23 až 25 stupňů. Povane mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče má teď Jarda Koller.
7: Hezké poledne. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru po pojíždí dlouhá kolona. Pokračuje až na 24. a půltý kilometr. Tam překáží v omezení porouchané auto s držení 45 minut. V Brněnské na příjezdu po D1 za sjezdem na Průhonice se srazily 2 kamiony, 2 osobní auta. Na 3. a 5. kilometru blokují odstavný pravý a prostřední pruh. Tvoří se kolona. Začíná na 9. kilometru a je na více než 20 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se po pojíždí ze 7. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 20 minut, kamiony výrazně déle. Na okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech, brzdí se za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Na Novopatské směrem na Kbelskou hned za sjezdem na Satalice řeší srážku tří aut blokují levý pruh, je tam krátká kolona. A v Egbelské do Hloubětína je silný provoz, pomalu jede hlavně pravý pruh plný kamionů, ty pokračují přes celou Novopatskou po okruhu až Průmyslové. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, posloucháte Rádio Praha, 5 minut popoledně, to je aktuální čas. Jak spolu dnes komunikují mladí lidé, jak řeší konflikty, hranice nebo odmítnutí a co se mění na jejich komunikaci ve světě zpráv, sociálních sítí a online vztahů. Dnešním poledním hostem Rádia Praha bude ředitel projektu Škola komunikování Matouš Fejfar.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A

0: posloucháte Rádio Praha. Dobrý den. Mladí lidé spolu komunikují prakticky nepřetržitě. Ve škole, doma, přes sociální sítě i zprávy. Právě komunikaci, vztahy, emoce nebo zvládání konfliktů chce ve školách otevírat projekt Škola komunikování. A jedním z lidí, kteří za ním stojí, je jeho ředitel Matouš Fejfar, můj dnešní host. Matouše, dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Děkuju, že jste ho přijal. Matouši, když jsme se dnes potkali, když jsme se dnes seznámili, podali jsme si ruku, pár minut jsme si povídali, udělal jsem za tu dobu nějakou komunikační chybu, ať už verbální nebo neverbální?
1: Takhle na to asi nekoukám, naopak jste velice přívětivý a s úsměvem jste mě uvedl do děje, uvedl jste mě do toho kontextu a to je víc, než si, co si člověk může jako přát, že ten první dojem, já asi nekoukám jako na chyby nebo nepovažuji se za odborníka, co by je měl jako posuzovat, já řeším ten pocit a ten byl fantastický.
0: A existuje vůbec něco jako objektivně špatná neverbální komunikace?
1: No, určitě, kdybych jsem třeba přišel se zbraní v ruce, nebo...
0: tak to je velmi špatná neverbální komunikace.
1: Měl takový ten, já jsem třeba ze Sudet, takže já třeba musím vědomě bojovat s tím, že mám přirozeně nepříjemný pohled na obličej, že mám takový ten, řekněme, odpočívající obličej, který není úplně jako, řekněme, přívětivý. Takže to je třeba něco, co samozřejmě na první den nepůsobí jako dobře a pokud o tom vím, tak vždycky je lepší jako se usmát, podat ruku, ukázat, že nejsem hrozba, ukázat, že dneska nemám ten nejhorší den, co jsem kdy měl. To bych považoval za takový objektivní.
0: Jak dlouho trvá vytvořit si první dojem?
1: Určitě jsou na to hromady studií, to vám asi neřeknu, ale někdo si ho tvoří, řekl bych, pár vteřin, někdo asi minutu, ale je to vlastně jako hned. Někdo říká, že i dřív, než toho člověka vlastně poznáte, protože už o něm, řekněme, koluje nějaká reputace a vy vidíte, jak vám přichází, už má nějaký postoj těla, už je nějak oblečený, už nějakým způsobem něco z něj vyzařuje a vy to nějakým způsobem přijímáte. Že ten první dojem ještě dřív, než vlastně ten člověk může promluvit.
0: Jak je to s podáním ruky? Platí stále a ta poučka o tom pevném stisku?
1: Já jsem na tom byl vyučován od pana Špačka, tak a stále si myslím, že to platí a vy pevný stisk máte.
0: Vy také.
1: Snažím se, zase to nesmí být moc samozřejmě, ale pořád to něco ukazuje, že tady jsme, vnímám vás, jsem tady jakoby pro vás, pojďme se spolu jako povídat, pohovořit, že myslím, že to je stále důležité.
0: Vy přitom nejste psycholog, nejste odborník na komunikaci v tom klasickém slova smyslu. A jak jste se dostal od územního plánování k projektu Škola komunikování?
1: Hrozně jednoduše. Já pracuji pro lidi, co projektují, dělají architekturu, dělají obrovské stavby, obrovské projekty. A tím, že ta stavařina vlastně ovlivňuje velké množství lidí, tak ty manažeři, co to mají na starosti, musí umět komunikovat s různými skupinami, s různými městskými částmi, se stavebními úřady, se sousedy, s různými, řekněme, lidmi na té stavbě. To jsou všechno úplně jiné struktury lidí a musí to umět se všema dobře, aby ten dům pak nakonec mohl stát. Takže já jsem vlastně velice v praxi viděl své úžasné kolegy a kolegyně, kteří to prostě mají zmáklý na neuvěřitelný úrovni. A já jsem si říkal, to mě vlastně jako baví, to mě se jako líbí. O tom i to územní plánování trošku je, že řešíte, jak ovlivníte, když tady uděláte tohle nebo něco jiného a ovlivní to 50 tisíc lidí. Tak je dobrý to o tom komunikovat prostě dobře. Protože ne všechno se povede, ne všechno bude mít pro každého dobrý důsledek, ale je potřeba najít i během nějakého dialogu správných řešení. Takže byť nejsem psycholog, tak mám to spíš tak jako odkoukaný přímo z té praxe.
0: Tak to územní plánování je vlastně taky taková komunikace sama o sobě.
1: Myslím si, že určitě. Člověk je plánuje a přemýšlí, jako co tam bude na x let dopředu. A když jsem tam v životě nebyl, tak se musím si poptat těch sousedů, těch občanů, těch lidí, co tam žijou, jaký mají zvyky, jak to tam vlastně funguje. Tak to, pokud chci mít dobrý návrh, tak to musím zohlednit.
0: A ta myšlenka projektu Škola komunikování potom vlastně vznikla jak konkrétně?
1: No, úplně zase jednoduše ve stavebnictví a obecně v průmyslu je teďka velký problém, že nejsou lidi. Není o ty technické obory zájem, ať už z různých důvodů, řekněme, jako těch průmyslových oborů nebo té témat a předmětů, které jsou úplně oblíbený, tak i z toho důvodu, že tam člověk nese velkou odpovědnost, která je přesně o tom, jak ty věci odkomunikuje, jak je dá dohromady nebo ne. A když člověk pak čte ty zprávy o tom, že dnešní mladí mají vlastně obtíž komunikovat, nebo je to pro ně složitější v různých ohledech, tak jsme si řekli, tak co můžeme dělat jiného, než jasně, můžeme na to nadávat úpěva, to můžeme, máme na to možná i právo, ale pak samozřejmě to i B, kdy řekneme, tak prostě se zvedneme a půjdeme s tím něco dělat. A půjdeme s tím něco dělat tím způsobem, že nabídneme těm školám, těm mladým nemáme patent na pravdu, ale my to děláme takhle. Pojďte se podívat, jestli by vás to třeba tak nelákalo, jestli byste se u toho nemohli něco naučit, jestli by to pro vás třeba nemohlo být zajímavý. A pak už to jde volným spádem.
0: Říká ředitel projektu Škola komunikování Matouš Fejfar, můj dnešní host.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru popojíždí dlouhá kolona. Pokračuje až na 24,5. kilometr. Tam překáží v omezení porouchané auto, zdržení kolem 3/4 hodiny. V Brněnské na příjezdu po D1 se za sjezdem na Průhonice srazily dva kamiony a dvě osobní auta. Na 3,5. kilometru blokují odstavný, pravý i prostřední pruh. Tvoří se kolona, začíná na 9. kilometru a je na více než 20 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí ze 7. kilometru, na okruh za Ořech pojedete 20 minut, kamiony pojedou výrazně déle. A v Novopatské směrem do Letňan dejte pozor za sjezdem na Satalice. Řeší tam nehodu 3 osobních aut a blokují levý pruh. Počítejte proto s kratší kolonou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně scrollujete.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je ředitel projektu Škola komunikování Matouš Fejfar. Matouši, ve vašich materiálech zaznívá myšlenka, že pro mladé lidi je stále obtížnější budovat kvalitní vztahy a normálně spolu komunikovat. Já bych se u toho teď zastavil. Podle čeho poznáte, že dnešní mladí lidé opravdu komunikují hůř než generace před nimi?
1: Velká část z nich nám to říká. To my to jako vidíme, když my do těch škol přímo jako jezdíme na různý jako akce s mladými a věnujeme jim poměrně velké množství času, takže to není jenom nějaká studie někde, ale my to máme hlavně jako od nich, kdy nám sami jako přiznávají, že je prostě těžší, když mám nějaký koníček, nebo když chci mít kamarády, nebo něco. Oni co se snaží, že to je prostě jako těžší, že ten online svět, který je samozřejmě dneska dominantnější, tak ne, že to znemožňuje, ale je to samozřejmě jakási obtíž. Takže víme to přímo i od nich.
0: Dobře, a pojďme teda rozebrat, co konkrétně jim teda dělá nejvíc problém. Začít ten rozhovor s tím vrstevníkem, nebo třeba říct nějakou nepříjemnou věc, říct ne?
1: Určitě všechno, co jste teďka říkal. Asi to je jako hodně individuální, ale je to celý jako spojený s tím, že byla i nějaká studie, teď nevím přesně kde, ale když si člověk jako píše a různě jako používá telefon na komunikování a psanou obecně formu, tak používá jinou část mozku, než když běžně komunikuje. Protože i tak, jak si teďka jako povídáme, tak i nějak reagujeme, nějak tělo musí zabrat nějakou pozici a vyzařuje to úplně jako jiný věci, než když mám možnost si tu zprávu připravit, smazat, přečíst, dát tam nějaký emotikon.
0: Promyslet, jasně.
1: A pak to prostě úplně jako svaly, pak ta část, kdy oni jsou schopni psát velice na kvalitní úrovni, je pochopit se velice rychle různýma jako vtípkama a podobně, tak to mají samozřejmě vytrénovaný, ale pak tam malinko někdy chybí to face to face. To znamená, je to sice v nějaký oblasti jako lepší, ale v téhle oblasti pak to face to face, pak i přesně jak říkáte, s někým vůbec začít ten rozhovor, oslovit někoho, tady prostě s někým tady hrajeme fotbal, tak tamhle kluk na nás kouká, jako připozvem. Jo, jakoby takovýhle běžné věci už nejsou samozřejmě tak často vykonávané, tak nejsou pak natrénované a ne až tak mají, řekněme, úspěšnost.
0: A když to stáhneme třeba na rodiče a těch dětí, představuju si situaci, když se spolu dva 15-letí lidé povídají celý večer na Discordu. Jak se to liší od dvouhodinových telefonátů v 90. letech a dřív prostě, když ještě nebyly sociální sítě, nebyl tolik zajetý ten internet? To přece taky byla jako virtuální komunikace tehdy.
1: Super otázka, na tu připravený nejsem, že bych měl nějaký jako data. Jde spíš o to, že když už si aspoň ty mladí mezi sebou volají, tak je to super. Jo, že si volají přes Discord nebo přes pevnou linku, kdysi já v tom třeba ten rozdíl nevidím. Jde spíš o to, kolik času dřív si lidi jakoby strávili i právě face to face venku, nebo šli na nějakou akci nebo něco, to upadá. To, že si lidi dneska pořád volají, já jsem milovník deskových her i online her, takže já se taky volám často s kamarády, zvlášť když jsou v jiném městě. Ale všechno ostatní tak nějak jako upadá, řekněme.
0: Tak je pravda, že vlastně i ty telefonáty tehdy asi byly mnohem dražší a nemohly být tak dlouhé, jako třeba potom ty vlákna těch zpráv teď na internetu.
1: Já jsem ještě chytil tu dobu, kdy posílat SMSku, tak jsme pečlivě volili počty těch znaků, abychom se trefili do nějakých korun. Že, jak říkáte, bylo to dražší a výjimečnější, víc toho času lidi trávili spolu.
0: Je podle vás větší problém, že mladí lidé neumí mluvit nebo že neumí poslouchat?
1: To si netroufám říct. To bych řekl, že je hodně individuální, ale to, s čím my hodně pracujeme v těch našich programech, je, že neumí mluvit, že se neumí odprezentovat. Máme jeden program, který teďka spouštíme, kdy říkáme, že příprava na pohovor, nebo i ten pohovor v práci, úplně to samý jako první rande. Člověk se musí správně ptát, správně o sobě něco říct, musí to být vyvážený, nemůže tam být jenom monolog jedné strany. Musím říct relevantní věci, které jsou k tomu, aby mě to pomohlo nebo ukázalo, že to není prostě ten fit. A ty mladí často jako nevědějí, co mají říct, co je to relevantní. Mají, řekněme, nějaký set, řekněme, témat, co si stáhnou někde z internetu, ale že by jim to někdo jako řekl, samozřejmě školy se snaží, určitě, ale zase ve chvíli, kdy to není natrénovaný, kdy to není jako běžná praxe, tak samozřejmě, že v tom budou mít nějaký deficit.
0: Teďka běží hlavou vzpomínka na to, když, a možná to bylo na základní škole, když jsme měli říct takovou tu svoji nejlepší a nejhorší vlastnost,
1: jo.
0: Tak všichni samozřejmě řekli ty nejhorší, na ty nejlepší se nemohli vzpomenout. Vlastně jako ta komunikace má docela historii, co se jako toho vyučování na těch školách týče.
1: Určitě. My si myslíme, že i spousta škol to dělá jako velice dobře, ale zase škola, ať už to dělá sebe líp, jakákoliv škola, tak má omezený množství času. Vlastně to, jestli ten člověk pak nepokračuje v tom i odpoledne, i večer, i ráno před tou školou, tak to je prostě jako málo. Jo? Spousta učitelů, kterých znám, tak to dělají výborně, ale ten člověk musí sám chtít, a to já tím dětem prostě vysvětlu, že člověk musí sám chtít a sám to jako budovat, protože na v té škole na to času prostě málo.
0: Ředitel projektu Škola komunikování Matouš Fejfar je dnes naším hostem.

0: Na Rádiu Praha se dnes povídám s Matoušem Fejfarem, ředitelem projektu Škola komunikování. Matouši, když mluvíte s mladými lidmi o konfliktech, s čím podle vaší zkušenosti nejčastěji zápasí? My jsme se bavili o tom, jestli mají mladí lidé problém s tím začít nějaký rozhovor, tak mají třeba spíš problém ten konflikt otevřít, anebo ho potom ukočírovat?
1: Zase nedovolím si říct, jaký procenta jsou na jakou stranu, ale samozřejmě záleží i v jakém věku. V určitém věku je i správně, že mají největší konflikty doma v rodině a vymezují se vůči nějakým věcem. Ale když pak s nima řešíme, tak jako už třeba kariérně, pak do budoucna nebo i jako výhledově, tak s nima řešíme, že ten konflikt máme vždycky k něčemu, že má nějaký účel, že to nemá být jenom drama pro drama, ale že má nějaký výsledek. Dobře, něco se nepovedlo, něco se mi nelíbí, tak ten hněv nebo ta případná, jako řekněme, i správně směrovaná agrese, musím říct opatrně, tak má být jako palivo pro změnu. Ať už to, že se s kamarádama jako neschodnu na něčem, tak to nenechat prostě jako v tom vybublat. A tam jakoby vidím, že často to nedotýká, že se tam to jako nespojuje, že často samozřejmě řešejí tu emoci, kdy je ten problém, kdy je to aktuální, kdy to bolí, kdy je to nepříjemný. Ale je tam potřeba, to je to těžký se naučit, mít ten nadhled, říct si, super, teď jsme v nějaký situaci, jaký to bude výsledek, kam se můžeme díky tomu posunout. Nebo neposunout, třeba se fakt nedohodneme. Jsou situace, kdy není možný se dohodnout a není správně se dohodnout. Hmm. Jak se policajti často říkají, že s teroristama se nevyjednává, což je taky v pořádku. Ale umět to vědomě se rozhodnout, jakou cestu zvolím a nenechat to jen tak jako vyplynout.
0: Hmm. Narážíte při práci s mladými lidmi na to, že je pro ně těžké říkat ne nebo si nastavovat hranice?
1: Určitě, určitě. Koukám na to často velice jako překvapeně, kde si ty hranice jako dávají velice sebevědomě a kde je pro ně vlastně jako těžký nedělat ty kompromisy, protože společnost se něco přeje nebo protože v okolí něco. A to samozřejmě souvisí i s tím, že oni si budou nějaký charakter během dospívání, ten charakter prostě se formuje do něčeho konkrétního nebo konkrétnějšího a to pak samozřejmě i udává, co si necháme líbit, co se nám jako nám osobně líbí a nemůžou to vždycky v každý situaci vědět. Já jsem to taky nevěděl. Do dneška jako spousta věcí nevím. Ale je potřeba to trénovat, abych věděl, jako, kde jsou nějaké moje etické hranice, morální hranice. A to taky ne, vždycky každý má a je to velice obtížné říkat pro ně ne.
0: Co třeba věta, já jsem prostě upřímný člověk, když se budeme bavit o těch konfliktech. Setkáváte se s tím, že se někdy za upřímnost schovává jenom bezohlednost?
1: Určitě jsou lidi, co to tak dělají. Já nechci na někoho ukazovat prstem, to ať si každý sáhne do svědomí. Já jsem to občas taky dělal. Ale je to tak, jo, že někdy i ta zpětná vazba není zpětná vazba, ale je to spíš takové, jako, že si někdo vezme pomyslnou baseballovou pálku, jde to někomu natřít. Jo? Že ta zpětná vazba je někdy jakkoliv dobře myšlená, tak je třeba špatně směrovaná. Ano, já to tak prostě jako říkám. Jo? A je tam takový ten, je tam malá empatie vůči tomu, jak to ta druhá strana vezme. To jsem se třeba musel učit a to pořád to pro mě je extrémně velký problém.
0: A tak ta ochota učit se a vlastně jako být otevřený těm novým poznatkům je asi taky jeden ze základních pilířů komunikace a tomu a toho, jak ji správně zvládá.
1: Chytřejší lidi než já mi tvrdili, že to bez toho nejde. Takže věřím, že nějaká jako osobní pokora si uvědomit, že nejsem dokonalej a že tady jsou i ostatní lidi a moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného, tak to je celoživotní jako boj, to je celoživotní jako učení, to se nemyslím, že se tady zvládne nějakýma jako kurzama nebo jako nějakýma knížkama, ale je to o tom mindsetu, o tom, jak člověk jako si s tím chce něco dělat, chce se posouvat, nebo jestli tak řekne, ale teď vlastně jako dobrý.
0: Říká můj dnešní host Matouš Fejfar, ředitel projektu Škola komunikování.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Situaci sleduje Tomáš Kolmistr. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů, ta pokračuje až na Pražský okruh, k Ořechu na 19. kilometr, pro osobní auto je to na zhruba 20 minut. V Brněnské směrem do centra stále zasahují u nehody na 3,5. kilometru, projíždí se tam pouze levým pruhem, kolona se táhne už z D1 od 8. kilometru, zdržíte se více jak půl hodiny. V Novopatské směrem do Letňan dejte pozor za sjezdem na Satelice. Řeší tam nehodu tří osobních aut blokují levý pruh, počítejte proto s kratší kolonou. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice čekejte silný provoz hlavně tranzitu od Novopatské k Europarku. A na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Pražský okruh. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do omezení na 24.5. kilometr. Tam stálo osobní auto, už se ho podařilo odtáhnout, zdržení ale stále okolo 40 minut. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

0: turn to dust all that I adore. Matouš Fejfar, ředitel projektu Škola komunikování, je dnes hostem Rádia Praha. Matouši, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Matouši, když mluvíte s mladými lidmi, my už jsme to trošku nakousli, to téma, ale když s nimi mluvíte, jak velká část jejich vztahů se dnes skutečně odehrává přes ty zprávy a sociální sítě?
1: Řekl bych drtivá většina.
0: Drtivá většina.
1: Ano.
0: A když mám s někým třeba nějaký zásadní problém, je podle vás rozumné ho řešit přes ten WhatsApp, kde se ti mladí lidé cítí komfortněji? Nebo je opravdu lepší to prokopnout a zkusit to řešit z očí do očí?
1: Tak dvousečný meč, je to fakt situace od situace. Určitě někomu neradím nějaký univerzální postup. Já osobně radši volím ty konflikty řešit prostě z očí do očí, že přesně tam člověk vidí i tu reakci toho člověka, může na to nějakým způsobem reagovat, i nějakým způsobem mitigovat to, že člověk něco napíše a teď to myslí jako dobře, ale ten druhý prostě je zvyklý komunikovat jinak a pochopí to většinou i v konfliktu tím horším způsobem. Takže samozřejmě já preferuju ty věci jako řešit z očí do očí, ale ne vždycky to jde. Ne vždycky to je možný, ne vždycky ta situace k tomu jako sedne a zase než jako čekat 2 měsíce, než bude příležitost, to si radši pojďme jako zavolat nebo napsat.
0: Nicméně pozoruju v posledních letech takový zvláštní fenomén. Mladí lidé o tom píšou na sociální sítě, často když se s nějakým mladým člověkem potkám, mladším než já, tak to i slyším, že mi to říká. A to je, že mají prý mladí lidé problém s telefonováním.
1: Uh-huh.
0: Že mají problém se třeba objednat k zubaři, objednat k lékaři. Setkáváte se s tímhle často?
1: Běhu? Ano, ano, to je má úplně ten stejný kořen, jako jsme se bavili vlastně před chvilkou, že jak člověk není jako zvyklý z očí do očí, tak i to telefonování je trošku jako diskomfort.
0: A přitom to není z očí do očí.
1: A přitom není to z očí do očí, je to z úst do uší, nevím, jak to mám nazvat.
0: Řekl hezky.
1: Tak taky to je něco, na co se nemůžu připravit, musím reagovat, teď něco řeknu, ten člověk mi nerozumí, protože se to teprve připojuje. Rozumíme si špatně. Spojení. Taky se na to používá ta jiná část mozku, která hodně funguje v té improvizaci a v té jako reakci, protože nějakou jako akci si naplánovat můžete, ten scénář to mít může. Reakci si nenaplánujete. Jo, když se někoho zeptáte, hele, nekecáte mi, nelžete mi, tak to člověk musí mít připravenou gigantickou argumentační banku, ale musí být výborný obchodník, aby to jako zvládal.
0: Můžu si napsat třeba několik variant.
1: Určitě, napíšete si různý varianty.
0: To by teoreticky mohla být cesta, jak se to telefonování naučit.
1: Přesně, někdo se něco zeptá, říkám, chvilku mě počkejte, já se podívám do kalendáře. Začnu se tam jako radit. A dělají to nějaký lidi, jo. Slyšel jsem i od jednoho kluka, že takhle řešil jako na Seznamce něco, jo. Mám od jedný kolegyně z obchodu, tak vlastně taky říkala prostě, já vlastně nevím, co bych měl jako říct, tak tady jsem si nechal napsat nějaký scénáře. A to je přesně ono, prostě jak to neskoušíme jako malý, mladší, tak je to pak obtížnější, samozřejmě, čím to člověk jako dál tím životem a je potřeba to zkoušet. Jiná cesta k tomu není.
0: Dnešním poledním hostem Rádia Praha je Matouš Fejfar, ředitel projektu Škola komunikace. Za chvíli budeme pokračovat.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Ještě se pojďme podívat na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně a za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru se dojíždí do kolony. Hlavně kamionů, ta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr pro osobní auta, je to asi na 15 minut. V Brněnské směrem do centra stále zasahují u nehody na 3,5. kilometru. Projíždí se tam pouze levým pruhem, kolona se táhne už z dálnice D1 od 8. kilometru, zdržení více než půl hodiny. V Novopatské směrem do Letňana řeší odklízení následky nehody z levého pruhu za sjezdem na Satalice, blokují levý pruh, počítejte s kratší kolonou. A na východní části okruhu a následně na Štěrboholské spojce počítejte se silnějším hlavně transitním provozem od Novopatské k Europarku.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.

si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: posloucháte Rádio Praha. Děkujeme za to a já děkuju, že je mým dnešním hostem Matouš Fejfar, ředitel projektu Škola komunikování, se kterým, Matouši, jezdíte do škol s tématem komunikace. Co podle vás vůbec lze během krátkého setkání a mladé lidi o komunikaci naučit? Nebo jak to vlastně probíhá, ty přednášky v těch školách?
1: Jdeme z kůží na trh. Já si myslím, že nejlíp fungují příběhy, ve kterých se můžeme jako zhlídnout, že se nám vlastně jako dějou taky, co zažíváme, ať už v běžném životě, nebo prostě doma, nebo v práci. A já vlastně, všichni ty lektoři, co tam máme, tak oni nám vlastně přichází před ty děti s tím, hele, tady jsme zažili nějaký situace, tady jsme to zvládli, tady jsme to nezvládli, tady nám pomohli, když jsme řešili tohle, tak nějaká metodika, něco, tady se to prostě nepovedlo. A vlastně můžeme jako dostat ty děti na svou stranu, že vlastně řešíme úplně to samý, úplně stejně řeším, když mi soused začne prostě v 8 večer vrtat do panelu do zdi a já samozřejmě řeším, že na to má zákonný právo, ale
0: z toho
1: já...
0: pak může být velmi vyhrocená komunikace.
1: Ale mě zrovna není dobře a teď co, mám na něj vyběhnout, nebo nemůžu zazvonit a zeptat se, hele, kolik toho ještě máte, a on řekne ještě 4 díry, a tak dobrý, jo, tak jo, jakoby, řekněme úplně jasný příklad, na kterých to je jako vidět, a protože každý jsme z různých jako oborů, tak ta komunikace prostupuje úplně všemu. Ta je jedna věc. A druhá věc, že samozřejmě pak máme různý jako hry a různý, řekněme, věci na vyzkoušení. Určitě nám nejde o to, že za 2 hoďky do někoho dáme na lejvárnu a jemu to hrozně jako pomůže, ale spíš jde o nějakou inspiraci, motivaci, že to je důležitý téma. A my vlastně říkáme, hele, tady pak máme nějakou hru, pojďme si vyzkoušet, co tady s 30 dětma si domluvit, jaký bude vypadat školní vejlet. Budou to motokáry, nebo to bude prostě tohle. A teď to tam samozřejmě občas jako začne se lítat zleva doprava. Říkáme, ale jsou určitý metody, jak to udělat správně, jak spolu komunikovat s respektem a uvidíte, že to pro všechny nakonec bude jako výhodný. A úplně taková poslední věc, že my je pak vlastně pozvem do toho online světa. My jako chápem, že oni v tom prostě fungují, máme vlastní Discord.
0: No prostě nebude jinak.
1: Nebude jinak. My řekneme, hele, a my vám v tom jdeme vstříc, pojďte se nám tady přihlásit, když budete chtít něco řešit, nějakou konzultaci, tak se s nimi o tom popovídáme a tam pak je zveme na ty různý jako akce, na ty zajímavé věci. Takže takovéhle.
0: Když se člověk začne komunikací intenzivněji zabývat, začne si víc všímat vlastních chyb.
1: Určitě, ano. Já jsem z toho ve stresu denně.
0: A ještě poslední otázka. Kdybyste měl posluchačům doporučit jednu jedinou věc, kterou můžou při nějakém příštím rozhovoru s kolegou, s partnerem nebo se svým dítětem zkusit udělat jinak, co by to bylo?
1: Mě hrozně pomohlo, když jsem se na doporučení od někoho naučil, nebo učím se, vlastně odhlídnout od sebe a vnímat, jako kdybych to sledoval z třetí osoby, a o co tam jde, zlepší se tím vztah, nebo aspoň jako nezhorší, jo? Co je výsledek té komunikace, jo, aby trošku odhlídnout od toho, co já mám v tu chvíli za hrozný potřeby, že ten druhý je má taky, tak se na to zkusit prostě podívat s tím nadhledem.
0: Říká ředitel projektu Škola komunikování Matouš Fejfar, který byl mým dnešním hostem. Matouše, děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju.

0: To byla Hrůza, co? Michal Hrůza na Rádiu Praha, právě teď ve 13 hodin. A je tady i Anna Hašková se zprávami. Ahoj, Aničko.
1: Hezkého poledne. Část žáků se vrátila do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze. Někteří se stále léčí se salmonelózou. Zdravotní pojišťovny budou klinikám posílat více peněz na umělé oplodnění. Počítá s tím návrh úhradové vyhlášky pro rok 2027. S letadlem mířícím do Izraele se podle svědků pokusil havarovat jeden z pilotů. Odpoledne čekejte polojasno až jasno a teploty do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Po šíření salmonelózy se dnes do základní školy v Újezdě nad Lesy vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 dál zůstává s příznaky doma nebo v nemocnici.
3: Salmonelóza se začala šířit poté, co zaměstnankyně školní jídelny v Polesné ulici podávaly vejce po datu minimální trvanlivosti. Kuchyně se zatím neotevře, říká ředitel školy Libor Skala.
4: V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle, 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
3: Do školy přišlo zhruba 60% žáků. Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc. Popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
5: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc v případě, že budou žádat odškodnění.
3: Salmonelózou se od minulého týdne nakazilo celkem 393 dětí a dospělých. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Praha 2 dá více než 1 milion korun na opravu jedné z věží kostela svaté Ludmily na náměstí Míru. Ta je v havarijním stavu. Práce začaly minulý týden a budou trvat do prosince roku 2028. Dělníci by měli zajistit bezpečnost památky i kolem jdoucích, říká mluvčí městské části Andrea Zoulová.
6: Bazilika svaté Ludmily je symbolem Vinohrad a jednou z dominant Prahy 2. Stojí tady už 133 let a je přirozené, že po tak dlouhé době potřebuje postupnou a citlivou obnovu. Plánovaná oprava se tak zaměří na odstranění poškození a závad věží, zajištění bezpečnosti a zabránění dalšímu zhoršování stavebně technického stavu.
1: Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven více peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky 44 tisíc korun, to je o 4,5 tisíce více než letos. Dohoda mezi pojišťovnami a reprodukčními klinikami Českému rozhlasu potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
7: Jako největší změna je nový způsob vykazování a obsah jednotlivých balíčkových výkonů, které vlastně přesně reflektují, řekněme, jednotlivé etapy vývoje toho umělého oplodnění dle aktuální klinické praxe. Současně došlo i k drobnému navýšení úhrad v daném segmentu.
1: Plánované změny ještě musí vyhlásit v úhradové vyhlášce Ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem za hnutí ANO. Téměř každý třetí pokus o umělé oplodnění lékaři provádějí na klinice, která patří premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO. Babiš střet zájmu odmítá. Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát v Saudské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. Nasvědčují tomu i důkazy a výpovědi svědků. Boeing 737 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Na palubě letadla cestovalo asi 180 pasažérů. Všichni jsou v pořádku. České fotbalisty do 21 let čeká klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulhary, před kterými drží obod druhé místo ve skupině B. Odpoledne bude v Praze a okolí polojasno až jasno, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přidáme také aktuální dopravní informace, ty má pro nás Tomáš Kolmistr. Tomáš, krásné odpoledne.
8: krásné hezké odpoledne. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru. Kolona hlavně kamionů pokračuje nesouvisle až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Místy se zastaví také osobní auta. V Brněnské směrem do centra se na 3,5 kilometru po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Kolona z 9. kilometru už je na zhruba 3/4 hodiny. V Novopatské směrem do Letňan odklízejí následky nehody z levého pruhu za sjezdem na Satelice. Blokují levý pruh, počítejte proto s kratší kolonou. Na východní části okruhu směrem na Běchovice čekejte silnější tranzitní provoz od sjezdu z Novopatské k Běchovicím a v Bělohorské směrem z centra se zdržíte asi 10 minut a to před vypichem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 13:05, nádherný středeční den vám všem. Dnes je 30. září a v odpolední Praze vám stále přinášíme aktuální informace, sledujeme situaci na silnicích v Praze a okolí a taky pořád skvěle hrajeme. A v příštích minutách se právě o muziku postará Miles Smith. Je Michael Schulte. Jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Na rádiu Praha dospívala Kelly Clarkson, je krátce po čtvrt na dvě, krásné dnes středeční odpoledne. Dnes takřka na poslední chvíli ještě můžete vyrazit do Holešovické tržnice na největší český festival ilustrace a komiksu Lustr. Na už 13. ročníku akce je to nejlepší, co se urodilo v ateliérech mladých ilustrátorů a komiksových tvůrců. Letošní hlavní výstava Krajina 2.0 představuje současnou krajinu v době antropocénu, mechanizace, postindustriální města i spekulativní pohledy na budoucnost napříč ilustrací a komiksem. A podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A sledujeme aktuální dění na silnicích. V Brněnské ulici v Praze směrem do centra se na 3,5 kilometru po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Kolona z 9. kilometru je na zhruba 3/4 hodiny. Na východní části okruhu směrem na Běchovice čekejte silnější transitní provoz od sjezdu z Novopatské k Běchovicím. V Bělohorské směrem z centra se zdržíte asi 10 minut před vypichem. A na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna, opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje nesouvisle až na Šmejkalku na 24. kilometr. Tam se podařilo už odtáhnout osobní auto s omezení. Kolona se tak pomalu dává do pohybu. Zdržení je ale stále okolo 40 minut. Tak vydržte a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
1: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
5: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
1: Praha žije.

0: Ve studiu Rádia Praha se stále něco děje, například teď v 1:30 je tady Denisa Žižková se zprávami.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě rumunského prezidenta Nikušora Dana. Mají spolu jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance i o ekonomické spolupráci. Během dne se rumunský prezident setká také s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS, šéfem sněmovny Tomiem Okamurou z SPD a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Ve vodě v oblasti Odolany vody už není nadlimitní množství olova, vyplývá to ze včerejšího rozboru středočeských vodáren. Podle jejich technického ředitele Bohdana Soukupa ale hodnoty kolísají a voda proto zatím není pitná. Zhruba 15 000 lidí tak musí dál využívat přistavené cisterny. Zbytky kontaminované vody se vodárny snaží vypláchnout. Literární soutěž pro děti a mládež od 8 do 19 let pořádá Praha 5. Účastníci můžou městské části e-mailem posílat své vlastní básně nebo písně v maximálním rozsahu 140 veršů. Čas mají do konce roku. V lednu bude o vítězích hlasovat veřejnost. V Moldavsku explodoval cizí bezpilotní letoun s odvoláním na tamní ministerstvo obrany. O tom informovala moldavská veřejnoprávní stanice Moldova 1. Podle té se dron do vzdušného prostoru země dostal ráno při ruských masivních útocích na Ukrajinu. Havaroval a vybuchl nedaleko Kišiněva v okrese Anený Noj. Úřady nehlásí žádné oběti. Bude polojasno až jasno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí teď po 1:30, to nám přiblíží Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. V Brněnské směrem do centra je na 3,5 kilometru po nehodě průjezdný stále pouze levý pruh. Kolona se táhne už z 10. kilometru, zdržení je tam asi 3/4 hodiny. Na okruhu směrem na D1 čekejte silnější provoz od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Kamiony stojí už od 6. kilometru. V Novopatské směrem do Letňán odklízejí po nehodě za sjezdem na Satelice. Je blokovaný levý pruh, počítejte s kratším zdržením. V Kutnohorské z centra se sune fronta od Europarku k odbočce na Horní Měchlupy, tam je to na zhruba 1/4 hodiny. A na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vlzonova od Florence k muzeu. A ještě na D1 z Prahy směrem do Brna, tam zpomalte za sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se zastavíte, následná kolona pokračuje nesouvisle až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení je okolo 40 minut. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Hudební producent a kytarista Lukáš Chromek. Spolupracoval s Karlem Gottem, Richardem Krajčem i mladší generací hudebníků, jako jsou Tom Artway nebo Sofian Mejmej. Jako hlavní kytarista působí také v kapele Evy Farné. Co ho přitahuje na filmové hudbě? Jak pozná skutečný talent? A proč nevyužil nabídky práce v USA a rozhodl se zůstat v Česku? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 1:30 a s vámi stále Rádio Praha. Pražští policisté budou častěji kontrolovat řidiče hlučných, speciálně upravených aut. Budou k tomu využívat nový hlukoměr za 260 tisíc korun. Máme podrobnosti, už za chvíli je od nás uslyšíte. A ty nejbližší songy nabídne Bruno Mars.

0: Radio Praha dospíval Kurt Nielsen. Poznávací znamení je taková mezera mezi zubama. Tak pokud byste právě tohoto týpka ze Skandinávie viděli, tak je to právě Kurt Nielsen. Je 13 hodin 46 minut. Pražští policisté dostali od magistrátu hlukoměr za 260 tisíc korun. Hlídky s ním budou kontrolovat zejména takzvaná tuningová auta. To jsou často speciálně upravené vozy tak, aby byl motor a výfuk hlučnější, než je stanovená norma. Stěžují si na ně třeba obyvatelé Prahy 1 a 5.
1: Pravidelně v jednu ráno na Praze 1, tam v Opletalově ulici, tak tam jezdí nějaký vytuněný auto, který tam prostě to tuní a hrozně to tam ruší a vždycky nás to zbudí. Normální auta nebo kufry na kočičích hlavách nás vůbec neruší, ale tady ten člověk nás tam ruší jako pravidelně.
2: Říká paní Karolína, kterou hlasitá auta v noci často budí. Paní Pavla z Lanovy ulice hlučná auta potkává při večerních procházkách.
3: Setkávám se s tím celkem pravidelně, protože venčím třeba o půlnoci v jednu v noci psa a občas se stává, že i v tu jednu v noci, takhle pozdě, že tady protůrujou takhle auta nebo silné motorky, stává se to.
2: Hlukoměr je malý mikrofon na trojnožce, který policisté umístí k výfuku stojícího auta. Hlasitost zvuku měří při tůrování motoru, říká Jiří Tichý z dopravního inspektorátu Prahy 1.
4: To měření probíhá při venkovních podmínkách, které jsou schváleny u stojícího vozidla. Poté proběhne prvotní měření, jestli vůbec dosáhneme těch požadovaných otáček. Poté se provádí to ostrý měření a následně výstupní kalibrace. Poté máme vlastně výstup těch dat a buď se závadou, pokud tam je nějaká úprava nelegální, kterou my vlastně to nevidíme. Že jo.
2: Policisté doteď neměli podle pražského policejního ředitele Petra Matíčka, jak řidiče hlučných aut kontrolovat a na základě čeho trestat.
5: Dneska, když to budu vědět, že tam jezdí nebo že tam mají plánovaný nějaký srazy, tak si tam preventivně ten přístroj a ty naše kluky pošlu a oni zase se budou chovat jinak. Víte dobře, jak to je, když je věc, která je může trestat, tak samozřejmě se k tomu postaví i oni. Věřím tomu, že to tak bude.
2: Hlukoměr bude používat 20 speciálně proškolených policistů. Podobné zařízení má i třeba policie z Olomouckého kraje. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: A na Rádiu Praha doplníme také aktuální dopravní informace. V Brněnské směrem do centra je na 3,5 kilometru po nehodě průjezdný stále jen levý pruh. Kolona se táhne už z 10. kilometru, zdržení je asi 3/4 hodiny. Na okruhu směrem na D1 čekejte silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně, kamiony stojí od 5. kilometru. V Novopatské směrem na Letňany už se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu za sjezdem na Satalice. V Kutnohorské z centra se sune fronta od Europarku k odbočce na Horní Měcholupy. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrop. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: talk about it. Je před námi 14. hodina na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha to znamená jediné, to znamená další zprávy s Denisou Žižkovou. Ahoj, Denčo.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Pražští policisté pátrají po útočníkovi na zastávce Staroměstská, měl napadnout jiného muže. Jak rakouské hlavní město přistupuje k dostupnému bydlení anebo výsadbě zeleně, představí nová výstava v Domě u Zlatého prstenu v Praze. Francouzský server Mediapart odsoudil urážlivé výroky Marie Le Penové kvůli kritickému článku. Dnes bude polojasno až jasno a teploty až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Pražští policisté pátrají po neznámém útočníkovi na tramvajové zastávce Staroměstská. Měl v sobotu kolem 10. hodiny večer napadnout 21-letého muže. Udeřil ho pěstí do obličeje a zlomil mu nos. Kriminalisté teď žádají veřejnost o pomoc s nalezením pachatele, říká policejní mluvčí Richard Hrdina.
3: Kriminalisté z místního oddělení Bartoloměská po neznámém útočníkovi pátrají. K nalezení podezřelého a k řádnému objasnění celé události žádají všechny očité svědky a hlavně řidiče projíždějících automobilů, kteří disponují palubními kamerami, aby se ozvali na linku 158. Za jakékoliv informace budeme velice rádi.
1: Lidé v hlavním městě můžou od dnešního odpoledne přijít na výstavu s názvem Praha a Vídeň, města pro život. Ta připomíná 30 let působení Mezinárodní vídeňské kanceláře v Praze. Na 10 panelech vysvětluje rakouská řešení v oblasti dostupného bydlení, dopravy či výsadby zeleně. Návštěvníci se také dozví, jak rakouská metropole mění betonové plochy v příjemnější veřejný prostor pro místní i návštěvníky. Výstava je pro veřejnost zdarma přístupná do konce října v muzeu Prahy v Domě u Zlatého prstenu. Společenství Enercom Podlipansko dnes pořádá veřejné setkání v Sokolči na Nymbursku. Lidé se tam můžou dozvědět informace o sdílené energii nebo o dotačním programu Nová zelená úsporám. Setkání začíná v 17 hodin na obecním úřadě, říká mluvčí Enercomu Markéta Slabá.
4: Na veřejném setkání probereme jednoduché a finančně nenáročné tipy, jak snížit spotřebu energie, jak se vyznat ve fakturách a znát svá práva vůči dodavatelům. Dozvíte se také aktuální informace o nové zelené úsporám a sdílení energie.
1: Francouzský investigativní server Mediapart odsoudil výroky nacionalistické političky Marine Le Penové. Kandidátka na francouzskou prezidentku řekla, že by si novináři serveru měli obléct neprůstřelné vesty. Reagovala tak na jejich zjištění, podle kterého její stranický kolega v minulosti opakovaně urážel Židy.
5: Prezidentská kandidátka Marine Le Penová ve sněmovně řekla, že by si novináři serveru měli vzít oblek z kevlaru. Z vlákna se vyrábí neprůstřelné vesty. Server Mediapart na začátku týdne publikoval článek, podle kterého Jordan Bardella na začátku svojí politické kariéry před více než 10 lety v soukromé komunikaci prohlašoval, že všechny banky ovládají Židé. Údajně taky tvrdil, že nejdůležitější posty ve francouzské vládě získávají lidé napojení na Izrael. Šéf národního sdružení Jordan Bardella antisemické výroky popřel. V televizi CNews označil článek za lživý a na novináře podal trestní oznámení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Tenistka Linda Fruvertová postoupila do druhého kola turnaje v Pekingu. Domácí Číňanku Chuo Suan porazila 2-0 na sety. Další Češka Daria Vidmanová vypadla po porážce 2-6 s Timošfejovovou z Uzbekistánu. Jiří Lehečka v úvodním kole v Tokiu vybojoval první sadu poměrem 6-3 v souboji s Belgičanem Bergsem. Utkání ale přerušil déšť a dohraje se až zítra. Bude polojasno až jasno a teploty dnes 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a slovo má teď Tomáš Kolmistr, který pro nás sleduje aktuální situaci v dopravě v Praze a okolí. Tome, jaká je situace tady teď po druhé hodině odpolední?
6: Hezké odpoledne. V Brněnské směrem do centra se na 3,5 kilometru podařilo obnovit provoz také prostředním pruhem. Kolona se ale stále táhne zde jedničky z 10. kilometru. Zdržení je tam asi 3/4 hodiny. V pravém pruhu stále odklízejí následky dřívější nehody. Na Štrbohorské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem, a to od Běchovic k Europarku. V Kutnohorské z centra se popojíždí od nákupní zóny k odbočce na Horní Počernice. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také stále příjezd po D5 z Plzně. A na D1 z Prahy směrem do Brna se zastavíte za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na 24. kilometr. Tam je to taky zhruba na 45 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme bezmála 5 minut po 14. hodině a vaším parťákem je stále středeční odpolední Praha a v ní třeba Milky.

0: Je 14:15, přejeme pěkné poslední zářijové a dnes také středeční odpoledne. Další kolo hlasování do vinylu je v plném běhu. Právě vaše hlasy v něm opět rozhodnou, koho v pondělí večer na rádiu Praha ve vinylu uslyšíme. Bude to tentokrát kapela Muse a její letošní deska The Wow Signal nebo skupina Faith No More a léty prověřené album Angel Dust. Jako vždy hlasujte na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. No a v tomto kole můžete své hlasy posíláte do pondělí 5. října do 12 hodin. Vítěznou desku vám pak v pořadu Vinyl na rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. Praha je nej. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej.
1: Doplníme také aktuální dopravní informace. V Brněnské směrem do centra na 3,5 kilometru zůstává po předchozí nehodě neprůjezdný pravý pruh. Kolona se táhne z 8. kilometru. Zdržení je asi 20-minutové. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku. V Kutnohorské z centra se popojíždí od nákupní zóny k odbočce na Horní Počernice. V Holešovičkách směrem do centra se jede pomaleji od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. A na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je půl třetí, s vámi Rádio Praha, máme pro vás další zprávy a přináší je Denisa Žižková.
1: Přeji dobré odpoledne. Maximální prodejní cena nafty bude ve čtvrtek 48 korun 72 haléřů za litr a u benzínu bude 46 korun 14 haléřů za litr. V cenovém věstníku to dnes nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října. Pražský magistrát vypsal tendr za 64 milionů 200 tisíc korun bez DPH na úpravy části Vltavského nábřeží u Ledáren v Braníku, kde vznikne stezka pro pěší a cyklisty s lávkou přes tamní záliv. Úpravy mají zajistit návaznost páteřní cyklotrasy A2, která je v této části nábřeží nyní vedena oklikou po silnici, a zlepšit pohyb pěších, běžců, cyklistů i inline bruslařů. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, přišlo dnes zhruba 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 z 60 učitelů druhého stupně. Veškerý personál školní kuchyně pro druhý stupeň je nemocný. Na prvním stupni je situace víceméně normální. Cyklistická hvězda Tadej Pogačar, který se stále zotavuje z následků pádu na Vueltě, se nepředstaví na domácím mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinců chybí. Počasí bude dnes jasné nebo skoro jasné a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Tomášem Kolmistrem se vracíme na silnice.
3: Hezké odpoledne. Na D5C z Plzně na příjezdu do metropole opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 3. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr, zdržení asi 15 minut pro osobní auta. V Brněnské směrem do centra na 3,5 kilometru zůstává po předchozí nehodě neprůjezdný stále pravý pruh, kolona se táhne ze 7. kilometru, zdržení je tam okolo čtvrt hodiny. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí, a to od Běchovic k Europarku. V Holešovičkách směrem do centra se jede pomaleji od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vlzonova od Florence k muzeu. A ještě na D1 z Prahy směrem do Brna, tam počítejte s kolonou už od 10. kilometru a to pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržení je tam asi 50 minut. Navíc na 11. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto a blokuje prostřední pruh. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Vydařené středeční odpoledne vám všem. Ředitel školy, socioložka, právník nebo učitel. O post senátora se v letošních volbách v senátním obvodu Praha 5 letos uchází 7 kandidátů. O koho jde? Za chvíli vám je v našem předvolebním vysílání představíme. A ještě nejbližší hity. S nimi už na rádiu Praha čeká kapela Imagine Dragons. I Ray Dalton. Tě vám s námi nejlépe.

0: Je krátce po 3:15, s vámi je Rádio Praha, to byla Emily Sandé. O obsazení třetiny senátorských křesel rozhodnou voliči v říjnových volbách. První kolo bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Případné druhé kolo pak o týden později. V Praze budou lidé rozhodovat o nových senátorech v obvodech Praha 1, Praha 5 a Praha 9. Ve speciálním vysílání Českého rozhlasu vám postupně představujeme všechny kandidáty. Tentokrát ty z obvodu Praha 5.
1: Volby 2026.
2: Do volebního obvodu číslo 21 patří Praha 5 a Praha 13. Před 6 lety v něm byla volební účast skoro 39% v prvním kole a zhruba 25,5% v kole druhém. To proti sobě stály Václav Láska ze SEN21 a Michal Žantovský za ODS, STAN a TOP 09. Láska vyhrál se ziskem přes 54%.
1: Volby 2026.
3: 52-letý senátor Václav Láska ze SEN21 svůj mandát letos obhajuje. Všech 7 aktuálních kandidátů jsme se písemně zeptali, proč kandidují právě v tomto senátním obvodě, co považují za jeho největší problém, jak by ho chtěli v senátu řešit a taky jestli chtějí po zvolení pokračovat ve své dosavadní profesi.
1: Volby 2026.
2: Senátor Láska svou opakovanou kandidaturu označil za skládání účtu v místě, kde vykonával svůj mandát. Za největší problémy svého obvodu považuje přílišné zahušťování sídlišť a špatnou bezpečnost. Z pozice senátora chce o problémech vyjednávat s úřady a taky policií. Láska dosud vykonával profesi advokáta. V případě znovu zvolení s tím plánuje ale skončit.
1: Volby 2026.
3: Dalším kandidátem je 54-letý právník Lubomír Augustín z Přísahy. I když v obvodu číslo 21 nežije, kandiduje v něm, protože ho prý dobře zná. Dodal, že není důležité, jestli kandidát v obvodu bydlí, ale zda se o něj zajímá a zda je pro něj motivován pracovat. Prahu 5 trápí podle Augustína špatná bezpečnost, Prahu 13 pak nedostatek parkovacích míst. Z pozice senátora by chtěl jednat o problémech například s vedením městských částí. V případě zvolení by nevykonával žádnou jinou profesi.
1: Volby 2026.
2: Do horní komory parlamentu kandiduje taky 60-letý ekonom a radní Prahy 5 Lubomír Brož z hnutí ANO 2011. Kandiduje, protože chce prý zkušenosti z lokální politiky využít v parlamentu, a to nejen pro svůj obvod, ale i pro celou Prahu. Za největší problém považuje riziko rychlého rozvoje metropole a snížení kvality života. Jako senátor chce prosazovat méně byrokracie a silnější hlas měst a obcí při rozhodování státu. Pokud ve volbách uspěje, bude další profesní aktivity dělat v omezeném rozsahu.
1: Volby 2026.
3: O senátorský mandát se uchází taky 41-letá socioložka a marketérka Petra Prokšanová z KSČM. Senát vnímá jako instituci, která ovlivňuje celorepublikové dění bez ohledu na to, v jakém obvodě byli senátoři zvolení. V horní komoře chce být zástupkyní levicové politiky. Praha 5 a 13 se podle Prokšanové potýká hlavně s nedostupným bydlením. Řešení vidí ve výstavbě a omezení neobývaných a investičních bytů. Pokud by ve volbách uspěla, vzdala by se práce asistentky pedagoga. Naopak v oboru sociologie a marketingu by ráda pokračovala.
1: Volby 2026.
2: Na společné kandidátce KDU-ČSL, ODS a STAN kandiduje 64-letý ředitel Smíchovské střední školy Radko Sáblík z ODS. V obvodě číslo 21 kandiduje, protože s ním je spojen profesně a taky díky volnočasovým aktivitám, jako je třeba dlouholeté vedení Sokola Motol. Podotkl, že nekandiduje ani na primátora Prahy, ani na starostu městské části a nebude tak problémy svého obvodu přímo ovlivňovat. Z pozice senátora by chtěl řešit například vzdělávání, dopravu, podporu mladých podnikatelů a podporu seniorů. Na žádost svých studentů by v případě zvolení zůstal i ředitelem školy.
1: Volby 2026.
3: Dalším kandidátem je taky 42-letý vysokoškolský pedagog Pavel Spirov z SPD. V obvodě Praha 5 kandiduje, protože v něm žije a vnímá jeho problémy jako třeba nedostatečnou vybavenost veřejného prostoru, neopravené chodníky, nepořádek a špatnou bezpečnost. V Senátu chce prosazovat nulovou toleranci k nelegální migraci. Podpoří taky omezení výdajů na podle něj předražené armádní zakázky. V případě zvolení by se chtěl dále věnovat výuce a výzkumu na vysoké škole. Ovšem jen na zkrácený úvazek.
1: Volby 2026.
2: O mandát senátora se uchází taky 68-letý učitel, publicista a politický komentátor Zdeněk Šarapatka z TOP 09 s podporou Pirátů a LES. V obvodě Praha 5 kandiduje, protože se v něm narodil a žije v něm. Za jeho největší problém považuje špatnou bezpečnost, drogově závislé a vytíženost policie. Jako senátor by o tom chtěl komunikovat se zastupiteli a vedením radnic. Zohlednil by to i při projednávání souvisejících zákonů. Jinou profesi by v případě zvolení nevykonával.
1: Volby 2026.
3: Tímto jsme podle abecedního pořadí představili 7 kandidátů v senátním obvodě Praha 5.
2: První kolo senátních voleb bude ve stejném termínu jako ty komunální, tedy v pátek 9. a sobotu 10. října. Pokud žádný kandidát do Senátu nezíská víc než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Laura Hájková a Petr Kastner, Český rozhlas.
0: A my se vracíme na silnice. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Tam stojí po nehodě kamion v pravém jízdním pruhu. Pomaleji se jede dál až na 19. kilometr. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. V Brněnské směrem do centra se zastavíte na 6. kilometru u sjezdu na Průhonice. Kolona pokračuje až na 3,5. kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný pravý pruh. Zdržení je asi 10 minut. Ve Svatovícké směrem do Blanky zasahují uvážné nehody cyklisty a autobusu. Projíždí se tam velmi pomalu, tvoří se kolona skoro už od Podbaby. V Holešovičkách, v ulici v Holešovičkách směrem do centra se jede pomaleji od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. V Mrázovce směrem na Barandovský most stojí nákladní auto na konci tunelu a blokuje pravý jízdní pruh. A na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy ulice a taky Vilznova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.

0: To bylo selhání kapely Čenasky na rádiu Praha v 15 hodin. Denisa Žižková neselhala a přináší zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, uvidíme. Poslanci budou nejspíš hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě zítra. Ministerstvo financí zveřejnilo maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřek. Sociálním organizacím v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz, hrozí omezení některých služeb. Bude polojasno až jasno a teploty až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
3: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř dopoledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
1: Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s ním také zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daně na naftu. Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než v loni. Náklady přitom stoupají. Podle armády spásy hrozí do konce roku omezení provozu azylových zařízení pro lidi bez domova. Ostravsko-opavská charita varuje, že nebude mít na konci roku dost peněz na výplaty všech zaměstnanců. Ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková upozorňuje, že nedostatek peněz ohrožuje služby pro lidi s handicapem.
4: Pokud se situace nezlepší, tak pobytové služby, které ve Slezské diakonii máme, je jich 27, budeme muset uzavírat postupně a u ambulantních služeb dojde k tomu, že omezíme provoz. A to výrazně zhorší kvalitu života i pečujících osob, protože oni chodí do práce.
1: Reakci kraje a ministerstva práce a sociálních věcí zjišťujeme. Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová chce dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele. Důvodem je dnešní incident, při kterém letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo v Saudské Arábii. Podle cestujících se nejspíš jeden z pilotů pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. V tom mu zabránil kapitán letadla a někteří pasažéři. Oba piloti jsou zranění v nemocnici. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. Na sociálních sítích 34-letá hráčka uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění a naznačila, že bude pokračovat v kariéře. V Praze dnes čekejte polojasno až jasno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď se opět na rádiu Praha přeneseme na silnice. Tomáš Kolmistr má pro nás aktuální informace.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Tam stojí po nehodě kamion, blokuje pravý pruh, pomalej se pak jede dál až na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště počítejte se silným provozem od sjezdu na Lochkov za Barandov mezi 15. a 18. kilometrem. Ucpaný je také příjezd ulicí k Barandovu. V Mrázovce směrem na Barandovský most stojí nákladní auto na konci tunelu, blokuje pravý pruh, už regulují vjezdy do tunelu, včetně Blanky. V Holešovičkách směrem do centra se jede pomalej od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Na jižní spojce směrem na Černý most čekejte silnější provoz od Spořilova za Europark. A na D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometru. Následná kolona se sune až do omezení na Šmejkalku. Na 24. kilometr celé to zhruba na 3/4 hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré odpoledne, společně si stále užíváme středu a máme 6 minut po 15. hodině. V odpolední Praze se k nám v příštích minutách přidá Sombr. A taky Lady Gaga. Já jsem Vláďa Manušík a přeji vám skvělý den i poslech.

0: 15:17. S vámi je Rádio Praha, to byly Bon Jovi, za chvíli Sombre nebo třeba Ex Ambassadors. Pražákům je hej, to je pravidelný polední rozhovor Vojty Přívětivého s hostem. Poslouchat ho můžete na Rádiu Praha živě vždy od pondělí do čtvrtka. V pátek pak Vojta nabídne souhrn toho nejlepšího v daném týdnu. A tím nejbližším hostem bude už zítra, tedy ve čtvrtek 1. října, zpěvák Slávek Fam. Pražákům je hej startuje hned po zprávách ve 12 hodin. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po 15:45? To nám řekne Tomáš Kolomistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zpomaluje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Tam se zastavíte, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení okolo čtvrt hodiny. Ve směru na letiště počítejte se silným provozem od sjezdu na Lochkov za Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem. Už začaly regulovat vjezdy do obou tunelů. Na jižní spojce směrem na Černý most čekejte silnější provoz od Spořilova za Europark. Kamiony se táhnou už ve Spořilovské a také Brněnské, a to asi od 2. kilometru. V Holešovičkách směrem do centra se zastavíte u Bolovky, pomalej se jede až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení je tam asi 20 minut. Postojíte také v Povltavské, a to od Čuprovy až k Blance. A ještě na výjezdu po D1 z Prahy směrem do Brna se zastavíte za sjezdem na Pražský okruh na přibližně 10. kilometru. Následná kolona se sune až na omezení na Šmejkalku. Celé je to asi na 3/4 hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Poslední zářijové odpoledne na Rádiu Praha pokračuje, je 15:30 a Denisa Žižková přináší další zprávy.
1: Přeji dobré odpoledne. Muzeum Prahy dokončilo opravu Millerovy vily ve Střešovicích v Praze 6. Prohlídky pro veřejnost začnou ve čtvrtek. Muzeum tuto unikátní funkcionalistickou vilu uzavřelo loni v únoru kvůli rekonstrukci střešních teras a interiérů. Prohlídkové trasy nyní vedou i do míst, kam se dříve nesmělo, jde například o pokoj pro hosty, apartmán pro služky nebo sklep a vinotéku. Průmyslový palác se po svém znovu otevření těší mimořádnému zájmu veřejnosti. Víc než 1500 míst na komentované prohlídky, které výstaviště Praha připravilo ve spolupráci s Praxity Tourism, bylo obsazeno během několika hodin. Další termíny budou pro enormní zájem v následujících dnech oznámeny. O víkendu 17. a 18. října bude navíc průmyslový palác otevřen veřejnosti v rámci dnů otevřených dveří, kdy bude možnost prohlédnout si tuto historickou ikonu zdarma a individuálně. Platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění vzroste podle dnes publikovaného návrhu rozpočtu, který minulý týden schválila vláda, příští rok o 16,5 miliardy na 174,2 miliardy korun. Od roku 2019, který jako poslední nebyl zasažený pandemí COVID-19, se částka zvýšila o více než 100 miliard korun. Zhruba ve čtvrtině z více než 90 kontrolovaných kusů drůbežího masa z dovozu zjistila státní veterinární správa od konce července přítomnost salmonely. Část nevyhovujících kusů, které se v době zjištění nacházely ještě ve skladu, se na trh po zákazu prodeje nedostala. Jiné kusy už byly po datu spotřeby. Správa o tom dnes informovala ČTK. Salmonela představuje podle Evropské komise dlouhodobě jednu z nejčastěji hlášených zoonóz v Evropské unii, tedy nemocí přenosných ze zvířete na člověka. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A taky v této chvíli pro vás máme aktuální dopravní informace. Přináší je Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení okolo čtvrt hodiny. Ve směru na letiště čekejte silný provoz od sjezdu na Lochkov za Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem, už začaly regulovat vjezdy do obou tunelů. Na jižní spojce směrem na Černý most čekejte silnější provoz od Spořilova za Europark, kamiony se táhnou také ve Spořilovské a Brněnské už od 2. kilometru. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most opatrně za sjezdem na Běchovice. V zatáčce je tam po nehodě blokovaný levý pruh a začíná se tvořit kolona už od sjezdu z D11. Ve Holešovičkách směrem do centra se zastavuje u Bulovky, pomalej se jede až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení je tam asi 20 minut. Postojíte také v Povltavské, a to od Čuprovy k Blance. A na výjezdu z Prahy po D1 směrem do Brna se stále táhne kolona od sjezdu na Pražský okruh až na Šmejkalku mezi 10. a 24. kilometrem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je 15:30 a pokračuje středeční a dnes taky už 30. zářijové odpoledne. Klenot architektury v pražských Střešovicích bude opět otevřený návštěvníkům. Restaurátoři dokončili obnovu prvorepublikové Millerovy vily. Více probereme s naším redaktorem už za chvíli. A na Rádiu Praha zahraje kapela Linkin Park. Kateřina Marie Tichá.
6: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena.
0: Přeji vám nerušený poslech.

0: Na Rádiu Praha dohrála, dospívala skupina Roxette, je 3:45, krásné odpoledne. Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře návštěvníkům. Renovace terasy a interiéru trvala víc než rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky. Dnes si ji prohlédl i reportér Dominik Kučera. Dominiku, pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
0: Také čeho se obnova týkala?
1: Hlavním podnětem k obnově vily byla podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka chátrající střešní terasa. Protože bylo nutné budovu uzavřít, rozhodlo se vedení obnovit také interiér. Nově bude součástí prohlídky 6 místností, které dosud nebyly návštěvníkům přístupné. Je to třeba hovorna, apartmán pro služky, pokoj pro hosty i koupelny pro služebnictvo. Některé z těchto pokojů dříve sloužily jako administrativní prostory muzea. Nově přístupné místnosti jsou také vybavené historickým nábytkem. Podle kurátora Matěje Sladkého z Muzea Prahy ho nechali restaurátoři vyrobit částečně podle dobových popisů a nákresů. Ne vždy se totiž dochovala původní dokumentace.
0: Dominiku, čím je Millerova vila významná?
1: Podle kurátorky Elišky Zlatohlávkové z Muzea Prahy považoval architekt Adolf Loos budovu za dílo, kde se mu nejlépe podařilo uplatnit princip takzvaného Raumplanu, neboli prostorového plánu. To znamená, že pokoje nejsou přesně rozdělené do jednotlivých pater, ale každá místnost je na jiné výškové úrovni. Každý pokoj má svůj vlastní účel. Dalším charakteristickým rysem interiéru jsou různé druhy materiálů, jako například mramorové obložení v obývacím pokoji nebo exotické.

0: typické dřevo. Při pohledu zvenčí připomíná vila krychly a kromě strohé šedé omítky si lidé všimnou také nepravidelně rozmístěných členitých žlutých oken. Součástí je i zahrada.
1: A kdo ve vile zpočátku bydlel?
0: Jak napovídá název, do vily se po dokončení výstavby v roce 1930 nastěhovali František a Milada Millerovi s dcerou Evou. František Miller tehdy spoluvlastnil jednu z předních československých stavebních firem a na výstavbě se podílel. Po roce 1948 rodině vilu zabavil stát. Budovu pak využívala například Národní galerie v Praze jako depozitář a sídlili tu i kanceláře státního pedagogického nakladatelství. Po smrti manžela žila ještě několik let pouze v malém bytě ve vile Milada. V 90. letech vilu koupilo hlavní město od její dcery Evy a od roku 1995 spravuje budovu Muzeum Prahy.
1: A Muzeum Prahy po více než roce a půl úprav znovu otevřelo Millerovu vilu ve pražských Střešovicích. Informace k tomu přinesl reportér Dominik Kučera. Dominiku, díky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A od Millerovy vily se teď přesuneme na silnice. Vše důležité pro nás v Praze a okolí sleduje Tomáš Kolmistr. Tome, jaká je situace?
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je okolo 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně. V opačném směru, tedy na letiště, se zastavíte za sjezdem na Lohkov na 15. kilometru, kolona se táhne až k omezení na 18. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově tak můžete postát i před nimi. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od Spořilova za Europark, zdržení je tam asi 20 minut, kamiony se před spojkou vlečou také ve Spořilovské a Brněnské a to už ze 2. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11, kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku, za sjezd na Dolní Počernice, tam stojí porouchané vozidlo a projíždí se pouze jedním pruhem. A v Holešovičkách se popojíždí od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Rádiu Praha byl s námi víkend, teď už je s námi Denisa Žižková a přináší zprávy v 16 hodin.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Voda v oblasti Odolany vody dál není pitná. I jeden ze včerejších vzorků měl nadlimitní obsah olova. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli hospodaření ve zdravotním pojišťovně ministerstva vnitra. Ruské nemovitosti v Česku zůstanou zmrazené. Soud zamítl kasační stížnost ruského státního podniku. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty zítra až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Jeden ze včerejších odběrů vody v oblasti Odoleny vody znovu ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantu v Datlové ulici v obci Postřižín obsahoval skoro 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Podle mluvčí středočeských vodáren Andreje Rabasové tak dál není možné předpovědět, kdy se situace zlepší.
3: Tam opravdu nezbývá nic jiného, než neustále teda ten vodovodní řád proplachovat a nabírat vzorky.
1: Lidé v oblasti pořád nemůžou vodu pít ani ji používat na vaření. Ze státní kasy mají víc peněz získat rezorty vnitra, práce a sociálních věcí, školství nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou, který dnes ministerstvo financí nahrálo do knihovny legislativních materiálů. Kabinet chce podle něj snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nepředvídané výdaje. Například na obranu chce ale kabinet vyčlenit o 100 milionů korun méně. Návrh počítá s celkovým schodkem 386 miliard korun, jde o druhý největší deficit v historii Česka. Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplacené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. Zjištění označil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO za mimořádně závažná. Ministerstvo kontrolovalo všech 7 v Česku působících zdravotních pojišťoven, dodává mluvčí Naděja Chatová.
4: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
1: Informace o rekordních částkách na odchodnou pro bývalé manažery přinesl jako první Český rozhlas. O výhodných smlouvách rozhodlo bývalé generální ředitel pojišťovny David Kostka. Ten vyjádření opakovaně odmítl. Ruský podnik pro správu majetku v zahraničí neuspěl se stížností na zmrazení víc než 60 nemovitostí v Česku. Jeho kasační stížnost zamítl nejvyšší správní soud. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Po ruské invazi na Ukrajinu byl totiž zařazený na sankční seznam. Už v červenci podnik neuspěl se stížnostmi proti zablokování českého bankovního účtu a jedné nemovitosti v Praze Bubenči. Současné rozhodnutí se týká 61 nemovitostí ve vlastnictví Ruské federace v Praze, Brně, Karlových Varech, Vlkančicích a Jevanech u Prahy. Z kádru španělských fotbalistů před sobotním utkáním Ligy národů proti českému týmu vypadl obránce Alejandro Grimaldo. 31-letý bek Atletika Madrid má svalové problémy na pravé noze. Trenéři úřadujících mistrů světa i Evropy místo něj povolali Franka Garciu z Betisu Sevilla, který se do národního mužstva vrací po necelých 3 letech. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude přibývat oblačnost a teploty zítra 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme také aktuální dopravní informace. Slovo má Tomáš Kolmistr.
5: Dneské odpoledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11, kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku, za sjezd na Dolní Počernice, tam stojí porouchaný kamion a blokuje pravý pruh. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň, na 23. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut. V opačném směru, tedy na letiště, se zastavuje za sjezdem na Lohkov na 15. kilometru, kolona se tahne až k omezení na 18. kilometr. proto vjezdy do obou tunelů nárazově, tak postojíte před nimi. Na jižní spojce směrem na Černý most se po pojíždí od Spořilova za Europark zdržení asi 20 minut. Kamiony se před spojkou vlečou také ve Spořilovské a Brněnské, a to už ze druhého kilometru. V Patočkově se po pojíždí před Blankou, tam je to zhruba na půl hodiny. A ještě výjezd po D1 z Prahy směrem do Brna, tam opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 24. kilometr, celé je to zhruba na 3/4 hodiny. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5 minut po 16. hodině a v poslední zářijové odpolední Praze vás vítá Vláďa Malošík. No a máme pro vás samozřejmě další pečlivě vybrané songy. O ty se v příštích minutách postarají třeba Kygo s Khalidem a Griffinem. I Myla. Přeji vám pohodový poslech.

0: Na pět běží další kolo hlasování do hitu týdne. Co v naší hitparádě uslyšíte, to opět určujete vy svými hlasy. Tradičně se i v tomto kole hlasuje do čtvrteční, tedy už zítřejší půlnoci, a opět vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. K hlasování využívejte náš web praha.rozhlas.cz. Hit týdne uslyšíte na rádiu Praha jako vždy v neděli, hned po zprávách v 21 hodin, anebo v repríze v pondělí po 22. hodině. Praha žije hudbou. A s Tomášem Kolmistrem se opět vydáváme na silnice.
1: Hezké odpoledne. V Patočkově směrem do Blanky se sune kolona. Je to kvůli regulace vjezdu do tunelu. Celé je to zhruba na půl hodiny. V Radlické směrem do centra se zastavuje u Valtrovky. Kolona pokračuje až k tunelům. Zdržení je okolo 20 minut. V Dobřížské směrem na Zbraslav se sune fronta od Mrázovky až k Barandovskému mostu. Tam je vysypaný náklad a je blokovaný pravý pruh. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku za sjezd na Dolní Počernice. Celé je to na zhruba půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se sune fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, a to už ke sjezdu do Průmyslové. Tam je to zhruba na 20 minut. A ještě na výjezdu z metropole po D1 do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 24. kilometr. Celé je to zhruba na 3/4 hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Alex Horan na Rádiu Praha je v této chvíli už minulostí, je půl páté a Denisa Žižková přináší další zprávy.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Ministr životního prostředí Igor Červený podal trestní oznámení kvůli kontaminovanému území v bývalém vojenském prostoru z Hůří na Klatovsku. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo Ministerstvo životního prostředí. Policie už dříve začala věc prošetřovat pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí. Podle ministerstva mohl být spáchán také trestný čin maření úkonu úřední osoby z nedbalosti. Rozpočet Ministerstva kultury na příští rok vláda Andreje Babiše navýšila oproti srpnovému návrhu asi o 670 milionů korun. Vládní návrh nyní u rezortu počítá s celkovými výdaji 19 miliard 260 milionů, původně šlo o 18 miliard 590 milionů. Z porovnání návrhu plyne, že nejvíc asi o 660 milionů korun se mají posílit výdaje příspěvkových organizací. Sněmovní jednání o opozičním pokusu svrhnout koaliční vládu Andreje Babiše pokračovalo dnes vystoupením členů kabinetu a dalších zástupců koalice. Mluvili k téměř prázdnému sálu. Opozice se ke slovu od úterního zahájení schůze do dnešního poledne skoro nedostala. Běžná debata, v níž chce vystoupit 60 převážně opozičních poslanců, zatím nezačala. Hvězdný srbský tenista Novak Djokovic se po 11 letech vrátil na turnaj v Pekingu vítězstvím v prvním kole 6-3-7-6 nad Portugalcem Borgesem. V čínské metropoli protáhl svou úchvatnou sérii na 30 vítězství. Zdálo se však, že fyzicky trpí. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Takové počasí nás čeká zítra s teplotami 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a trošku s nadsázkou můžeme říci, že fyzicky trpí i Tomáš Kolmistr, který sleduje aktuální dopravní situaci v Praze a okolí. Tome, mám pravdu?
3: Dejme tomu trochu ano. Na příjezdu z Brna po D1 se zastavují kamiony u sjezdu na Průhonice, a to na 6. kilometru. Kolona pokračuje až na konec Spořilovské až ke spojce. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku za sjezd na Dolní Počernice, tam je to celé zhruba na půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se sune fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, a to až ke sjezdu do Průmyslové, tam je to na asi 20 minut. V Patočkově směrem do Blanky se sune kolona, je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu, tam strávíte asi půl hodiny. V Radlické směrem do centra se zastavuje u Valtrovky, kolona pokračuje až k tunelům, zdržení okolo 20 minut. V Dobřížské směrem v centra už se podařilo odklidit vysypaný náklad před Barandovským mostem, kolona se tak dává pomalu do pohybu. A ještě na výjezdu z Prahy po D1 do Brna počítejte s kolonou od 11. až na 24. kilometr, zdržení je tam 3/4 hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl páté, pěkné odpoledne. Už za okamžik vám nabídneme opět pár aktuálních tipů pro volný čas. A taky si zahrajeme další skvělé kousky. Ty na Rádiu Praha zajistí Shakira. Nebo Mika. Hezký poslech vám všem.

0: Je po 4:45. Inspirace pro volný čas není nikdy dost, to mi asi dáte za pravdu. Pražské tipy teď v odpolední Praze přináší Jirka Štefl.
1: Podívejte se do výstavní síně Mánes, kde můžete nahlédnout do budoucnosti bydlení v hlavním městě. Uvidíte více než 150 současných a připravovaných rezidenčních projektů z různých částí Prahy. Prohlédnout si můžete architektonické modely, fotografie a návrhy nových domů i celých městských čtvrtí. Výstava ukazuje, jak se může měnit okolí, veřejný prostor i množství zeleně. Zajímavá může být nejen pro milovníky architektury, ale pro každého, koho zajímá, jak bude Praha vypadat za několik let. Výstava je v Mánesu

0: otevřená denně od 12 do 20 hodin a vstup je zdarma. A v Centru současného umění DOX startuje festival umění, literatury a vzdělávání FOL. Letošní ročník se zaměří na téma naděje a nabídne diskuze, autorská čtení i setkání se spisovateli, umělci a dalšími tvůrčími osobnostmi. Těšit se můžete taky na komentované prohlídky výstav a program pro děti a celé rodiny. Festival navštivte do neděle. Mimochodem část programu se odehraje i ve vzducholodi Gulliver. Jirka Štefl, Rádio Praha.
1: A máme pro vás aktuální dopravní informace, jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí. To už je otázka na Tomáše Kolmistra.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona pokračuje až na 18. kilometr, reguluj proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavíte i před nimi. V Dobříské směrem z centra se srazila 3 osobní auta před Zlíchovským tunelem a blokují prostřední pruh. Kolona se táhne už od Mrázovky a začaly proto regulovat vjezdy do všech tunelů. V Radlické směrem do centra se sune fronta od Valtrovky k tunelům. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne kolona od Spořilova kolem Europarku až na Štěrboholskou spojku za sjezd na Dolní Počernice, celé je to zhruba na 20 minut. A na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem od Hradecké D11 až k Europarku. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
4: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube.

0: Krásné odpoledne, 17 hodin, stále posloucháte Rádio Praha a teď už zprávy s Denisou Žižkovou. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Praha 2 přispěje víc než 1 000 000 korun na opravu havarijního stavu jedné z věží kostela na náměstí Míru. Ministr spravedlnosti se obrátí na nejvyšší soud kvůli podmínce za sexuální zneužívání dětí ze severních Čech. Německý Volkswagen vypovídá kvůli škrtům téměř všechny kolektivní smlouvy. Odbory hrozí stávkami. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty zítra až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 2 dá víc než 1 000 000 korun na opravu jedné z věží kostela svaté Ludmily na náměstí Míru. Ta je v havarijním stavu. Práce začaly minulý týden a budou trvat do prosince roku 2028. Dělníci by měli zajistit bezpečnost památky i kolem jdoucích, říká mluvčí městské části Andrea Zoulová.
3: Bazilika svaté Ludmily je symbolem Vinohrad a jednou z dominant Prahy 2. Stojí tady už 133 let a je přirozené, že po tak dlouhé době potřebuje postupnou a citlivou obnovu. Plánovaná oprava se tak zaměří na odstranění poškození a závad věží, zajištění bezpečnosti a zabránění dalšímu zhoršování stavebně technického stavu.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Českému rozhlasu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc stejně jako státní zastupitelství považuje rozsudek za nezákonný.
4: Pro mě platí, a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
1: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit jeho rozhodnutí, ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Podle nejvyššího státního zastupitelství je podmínka vzhledem k závažnosti případu nepoměrný trest. Na kauzu původně upozornil Český rozhlas. Německá automobilka Volkswagen přezkoumá mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall. Ke konci roku zároveň vypoví několik kolektivních smluv, aby získala větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory od nového roku hrozí stávkami. Krok vedení Volkswagenu označili za velké zklamání. České značky Škoda Auto by se snižování počtu zaměstnanců dotknout nemělo. Mladoboleslavská škodovka opakovaně uvedla, že nový transformační plán Volkswagenu nemá na její aktivity žádný dopad. Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí v 18 hodin ke klíčovému utkání kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně se utká s Bulharskem a v případě výhry si zajistí minimálně účast v baráži. Trenér Michal Bílek věří, že to jeho tým zvládne navzdory tomu, že ho oslabilo doplňování reprezentačního A týmu.
5: Já mám výhodu, že tohleto mužstvo má velmi kvalitní široký kádr, takže si myslím, že je téměř jedno, kdo nastoupí, ale věřím tomu, že ta základní jedenáctka, která vyběhne, tak tu utkání dobře rozehraje a může se stát, že rozhodne hráč z lavičky.
1: Zítra bude podobně jako dnes jasno nebo skoro jasno, k večeru pak bude přibývat oblačnost a teploty 23 až 25 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, po zprávách se vracíme na silnice a slovo už má Tomáš, zdravím tě.
7: Hezké odpoledne. V Dobříské směrem z centra se srazila 3 osobní auta přes Líchovským tunelem, blokují prostřední pruh. Kolona se táhne už od Brázovky a začaly proto regulovat vjezdy do všech tunelů. Kvůli regulaci počítejte s kolonami také v Radlické už od Valtrovky, v Patočkově, Svatovícké nebo také v Liberecké. V Dobříské postojíte také ve směru na Smíchov, a to od Barandovského mostu až k Mrázovce. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí dojíždí do Kolony, ta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, plný je také příjezd po D5C z Plzně. Ve směru na letiště se zastavuje za Lachkovským tunelem na 15. kilometru, kolona pokračuje až na 18. kilometr, regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavíte i před nimi. Na jižní spojce směrem na Černý most se tahne kolona od Spořilova kolem Europarku až na Štěrboholskou spojku za sjezd na Dolní Počernice, celé je to na asi 20 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se sune fronta z východní části okruhu od Hradecké D11 k Europarku. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, 5 minut po 17. Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou. Je středa 30. září a já mám pro vás samozřejmě další dobrou muziku, Taylor Swift. Two Colors.

0: Krásné odpoledne, Taylor Swift dospívala přesně ve 17:15 na rádiu Praha. Průmyslový palác opět ožívá, po 18 letech je opět kompletní a otevírá se veřejnosti. Podrobnosti na tohle téma najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. A teď už na silnice. Jaká je aktuálně situace, to nám řekne Tomáš Kulmistr. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krač. Kolona pokračuje přes Dobřískou až do Mrázovky, zdržení asi 20 minut. V Dobříské směrem z centra zasahují u nehody před Zlíchovským tunelem. Srazila se tam 3 osobní auta, projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona se táhne už od Mrázovky, regulují proto vjezdy do všech tunelů. Kvůli regulaci se stojí na příjezdech k tunelům. V Radlecké se popojíždí od Valtrovky, v Patočkově od Kajetánky, v Holešovičkách už od Bolůvky a plná je také Svatovícká. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň až ke sjezdu na Ořech mezi 23. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od Spořilova až k Europarku. Tam navíc řeší nehodu, je blokovaný jeden pruh a kolona je zhruba na půl hodiny. A kamiony se sunou také na příjezdu D1 už od 3. kilometru dál přes Spořilovskou až ke spojce. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Hezké odpoledne, Eva Max dospívala na rádiu Praha, teď máme zprávy na 17.30, ve studiu už je Denisa. Dobré odpoledne. Muzeum Prahy dokončilo opravu Millerovy vily ve Střešovicích v Praze 6. Prohlídky pro veřejnost začnou ve čtvrtek. Muzeum tuto unikátní funkcionalistickou vilu uzavřelo loni v únoru kvůli rekonstrukci střešních teras a interiérů. Prohlídkové trasy nyní vedou i do míst, kam se dříve nesmělo. Jde například o pokoj pro hosty, apartmán pro služky nebo sklep a vinotéku. Pražská policie pátrá po útočníkovi, který v sobotu večer v centru metropole napadl 21-letého muže a způsobil mu vážná zranění v obličeji. Žádá svědky o pomoc. Incident se odehrál po 22. hodině na zastávce MHD Staroměstská poblíž křižovatky s ulicí Kaprová náměstím Jana Palacha. Slovní rozepře dvou mužů vyústila ve fyzické napadení. Při dopravních nehodách zemřelo v září dosud 47 lidí, meziročně je to o 13 méně. Nejtragičtějším dnem byla středa 23. září, kdy si nehody vyžádaly 6 životů. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovenské nominaci na mistrovství Evropy před domácími fanoušky v Lublani. Se nepředstaví proto, že se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovenské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října. Zítra bude podobně jako dnes, mělo by být jasno nebo skoro jasno, k večeru přibývání oblačnosti a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď už na silnice, tak jak to vypadá, Tome?
2: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč. Kolona pokračuje do Břízkou až do Mrázovky, zdržení je tam asi 20 minut. V Dobříské směrem z centra už se podařilo odklidit následky nehody před Zlíchovským tunelem. Projíždělo se pouze jedním pruhem, kolona se tak dává do pohybu už od Mrázovky, ale stále regulují vjezdy do všech tunelů. Kvůli regulaci se stojí na příjezdech k tunelům, v Radlické se popojíždí od Valtrovky, v Patočkově od Kajetánky a v Holešovičkách od Bulovky. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň ke sjezdu na Ořech na 19. kilometr, plný je také příjezd po D5 z Plzně. A na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Vršovice, kolona pokračuje až k Europarku. Tam už se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu, zdržení ale stále asi půl hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrap. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík stojí za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase 1 a 2. Právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení. I o tom bude řeč v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu a tentokrát budeme řešit, jestli můžeme projet křižovatkou na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Podrobně už za chvíli.

0: Pečo Boys, krásné odpoledne, teď máme 6:15 a s námi můžete teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatkou na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. A slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
2: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
1: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
2: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy, aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
1: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
2: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom úhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
0: A zítra si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Jaká je situace na silnicích? Teď aktuálně nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je tam asi 20 minut, plný je také stále příjezd po D5 z Plzně a to už od 3. kilometru. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od sjezdu na Běchovice k Europarku. Na příjezdu po Brněnské se sune fronta kamionů ze 2. kilometru přes Spořilovskou až na spojku. Na městském okruhu stále regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Dobříské, Potočkové, Radlické, Svatovické a také Nové Povltavské. Na magistrále směrem do Holešovic se sune fronta od úrovně Pankráce přes Nuselský most do Legerovy, tam je to zhruba na 20 minut. Plná je také Vlzonová od Florence až do omezení u muzea a od Pana zůstává také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2020.

0: 26 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Informace.
1: Informace.
2: Krásný podvečer, posloucháte Radio Praha, teď už máme zprávy na 18. hodinu a ve studiu je Denisa Žižková. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Středočeská záchranná služba nakoupila nové defibrilátory. Senát souhlasil se snížením počtu českých vojáků k obraně východního křídla NATO. Slovenský prezident odvolal ministra Tarabu. Nedůvěru mu vyslovil parlament už včera. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 25 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
3: Středočeští záchranáři mají 26 nových automatizovaných externích defibrilátorů. Zdarma je propůjčí vybraným městským a obecním policiím. Záchranná služba tak podle mluvčí Moniky Novákové rozšiřuje síť lidí, kteří jsou kdykoliv připraveni pomoci před příjezdem sanitky.
4: Policisté zapojení do systému mohou na základě aktivace zdravotnickým operačním střediskem vyrazit k pacientům v akutním ohrožení života. Nejčastěji jde o případy srdeční zástavy, kdy je rozhodující zahájit resuscitaci a případně použít AED co nejdříve. Nově bude mít ZZS v systému 50 first responderů.
3: Na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích 2 letech vyslat místo 2000 maximálně 1600 českých vojáků. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. S omezením počítá návrh zahraničních armádních misí na další 2 roky, který dnes projednal a schválil Senát. Před senátory to vysvětloval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
5: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
3: Podle Zuny se navíc původní maximální počet 2000 vyslaných vojáků nedařilo plnit. Armádní mise má schvalovat také sněmovna, zatím je podpořil její výbor pro obranu. Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už včera vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec.
6: Ministrovi vyslovil parlament nedůvěru naposledy před 33 lety. Taraba je teprve druhým takovým případem v historii Slovenska, jak připomněl i prezident Peter Pellegrini.
7: Splnil jsem si proto svou ústavní povinnost a odvolal jsem vás z funkce, kterou jste doteraz zastávali.
6: Kdo Tarabu nahradí, zatím není jasné. Premiér Robert Fico prezidentovi žádného nástupce nenavrhl a ministerstvo proto dočasně povede sám. Hlasování v parlamentu zároveň dál vyhrotilo spor uvnitř vládní koalice. Fico už dřív varoval, že pokud se strany nedohodnou, mohly by Slovensko čekat předčasné volby. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Fotbalisté Bohemians Praha 1905 v dohrávce 3. kola domácího poháru MOL Cupu zvítězili na stadionu 3. ligového Vsetína drtivě 5-0. Úvodní 4 branky dal útočník Ladislav Krobot, skóre uzavřel obránce Jan Vondra. Bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnost a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách se vracíme na silnice a slovo má Tomáš. Krásný podvečer.
8: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je tam okolo 20 minut, plný zůstává také příjezd po D5 z Plzně už od 3. kilometru. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od Běchovic k Europarku. Na příjezdu po Brněnské se suné fronta kamionu ze 2. kilometru dál přes Spořilovskou až na jižní spojku. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč, pomalej se jede přes Barandovský most do Dobříské před Mrázovku. Na městském okruhu stále regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Patočkově, Radlické, Svatovícké a také Nové Povatavské. A na magistrále směrem do Holešovic se sune fronta od úrovně Pankráce přes Nuselský most do Legerovy, tam je to zhruba na 20 minut a plná je také Vilzonova od Florence k omezení u muzea. Šťastnou cestu!
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Pražský update. Pražský update na Rádiu Praha začíná 4 minuty po 18. Část žáků základní školy v pražském újezdu nad Lesy se po masovém rozšíření salmonelózy znovu vrátila do lavic. Někteří z nich se ale s nemocí musí stále léčit. Jaká opatření škola přijala, o tom budeme mluvit už za chvíli.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update na Rádiu Praha. Teď máme 12 minut po 18. a míříme do základní školy v pražském Újezdu nad Lesy. Tam začalo znovu chodit asi 440 žáků. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza, případem se nyní zabývá policie. Řada školáků se přitom nadále léčí doma i v nemocnicích.
1: Vůbec nechápu, jak tomuhle tomu mohlo dojít. Omluva to nespraví.
2: Lenka Čiháková musela odvést svou dceru do nemocnice v Kolíně. Chce, aby škola svolala zasažené rodiče na společnou schůzku.
1: Postih by měl jít víc než jen, co se týká vedení školy a školní jídelny.
2: Další rodič Jaroslav Gryč má dceru od pátku v nemocnici. Do školní jídelny podle něj už znovu chodit nebude.
3: Vedení školy ztratilo absolutně moji jako důvěru a je možný, že třeba budeme zvažovat jakoby změnu školy.
2: Do školy se zatím vrátilo zhruba 60% žáků. V budovách platí zvýšená hygienická opatření. Kuchyně jídelny v Polesné ulici zůstane uzavřená nejméně 2 týdny, popisuje ředitel školy Libor Skala.
4: Naprosto rozumím tomu, že děti mají hrůzu z té školní kuchyně. A bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky.
2: Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc. Rodičům chce také usnadnit podávání žádostí o odškodnění. Přibližuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
5: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc. Připravujeme pro trestní oznámení na neznámého pachatele v této věci.
2: Případem se od pátku zabývá pražská policie, popisuje její mluvčí Richard Hrdina.
6: Jste zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, za což viníkovi hrozí v případě odsouzení až 2letý trest odnětí svobody.
2: Nákaza salmonelózy se začala šířit poté, co zaměstnanci školní jídelny použili vejce po datu minimální trvanlivosti. Celkem se nakazilo 393 dětí a dospělých. Z Újezdu nad Lesy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
7: A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Tomáš.
8: Hezký podvečer. Na příjezdu do metropole po D5C opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Strašnice až k Europarku. V opačném směru počítejte se silnějším provozem, a to na Štěrboholské spojce od sjezdu na Dolní Počernice. V Radlické směrem do centra se sune fronta od Valtrovky až k tunelům, celé je to zhruba na 20 minut. V Holešovičkách do centra se zastavuje u Bulovky, kolona pokračuje až do nové povltavské předblanku. A na magistrále zůstává plný Nuselský most, a to před Legerovou, také Wilsonová od Florence až do omezení u hlavního nádraží, a ucpaná zůstává Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Instagramujete?
0: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Jedna z dominant pražského výstaviště je po letech opět kompletní. Obnova průmyslového paláce prošla centrální hala a pravé křídlo a znovu vyrostlo také to levé křídlo. Detaily k rekonstrukci zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Levé křídlo tedy určitě víte, že existovalo, ale že bylo zničeno požárem, které bylo úplně nově tedy dostavěno při této nejnovější rekonstrukci. Stalo se to roku 2008, byla tady výstava zubařské techniky.
3: Připomněla důvod rekonstrukce průmyslového paláce průvodkyně paní Miloslava Nevolová z Prague City Tourism.
2: Pod pravým křídlem byla podlaha parketová, kterou jste mohli vidět. Ale tenkrát během 50. let na té stavbě pracovali političtí vězni, což nebyli vůbec nějací zedníci nebo odborníci na stavbu a oni neměli nikoho jako stavební dozor, který by dohlédl na to, jak vést ty kabely různé skryté. A ty kabely byly pak zality asfaltem. Takže ta podlaha měla být tedy zachována v tom pravém křídle, ale nakonec při prvním obklopení těch parket zjistili, že tam je asfalt a museli to všechno vlastně odstranit a proto se celá ta rekonstrukce protáhla.
3: Nové levé křídlo je kopií toho pravého. Když ale vejdete dovnitř, uvidíte výrazný rozdíl.
2: Takže vidíte, že tady jsou zase ty ocelové konstrukce a ty konstrukce však nejsou nýtované. Ty jsou vlastně svařované, protože jde o repliku. Ale všechny prvky byly vlastně odvozeny od nezničeného pravého křídla. Samozřejmě vidíte i tu konstrukci, která je typicky podvěšená, ta ocelová, a ten strop je až nad ní. Pod tím levým křídlem se nachází strojovny, je jich tam 6 pro všechnu vzduchotechniku a vytápění. Tam je centrální tady suterén. Je tam i skryté parkoviště, je tam i kompletní vybavená kuchyně, je tam nádrž pro 300 000 litrů vody jako rezerva pro případ požáru.
3: Do 11. října jsou naplánované komentované prohlídky a pak už se průmyslový palác vrátí ke svému původnímu účelu, tedy k výstavám, veletrhům a společenským akcím. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha a Pražský update. Teď už jsou na řadě pražské zprávy s Denisou. Tentokrát na 18.30. Dobrý podvečer. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, přišlo dnes zhruba 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 z 60 učitelů druhého stupně. Veškerý personál školní kuchyně je nemocný. Na prvním stupni je situace víceméně normální. Městská část požádala magistrát a ministerstvo školství o pomoc se zajištěním psychologické péče pro žáky. Připravuje také právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. Praha plánuje do roku 2028 investovat do modernizace teplárenství dalších 270 milionů korun. Peníze by měly směřovat zejména do systematické obnovy zařízení. Investice tak mírně vzrostou. Od roku 2022 Praha do teplárenství dala kolem 210 milionů korun. Průmyslový palác se po svém znovu otevření těší mimořádnému zájmu veřejnosti. Víc než 1500 míst na komentované prohlídky, které výstaviště Praha připravilo, bylo obsazeno během několika hodin. Další termíny budou pro enormní zájem v následujících dnech oznámeny. O víkendu 17. a 18. října bude navíc průmyslový palác otevřen veřejnosti v rámci dnů otevřených dveří, kdy bude možnost prohlédnout si tuto historickou ikonu zdarma a individuálně. Charitativní organizace Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové získala darem hrobové místo na pražském Vyšehradě. Věnuje ho dárcům, kteří podpořili nadaci ve své závěti a nemají nikoho blízkého, kdo by se postaral o jejich poslední rozloučení. Festival digitální a kreativní kultury Signal Festival v Praze připomene 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října, dvěma instalacemi a také panelovou diskusí. Letošní 14. ročník Signal Festivalu se koná od 15. do 18. října. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnost a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už pohled na silnice. Slovo má Tomáš Kolmistr. Krásný podvečer.
2: Hezký podvečer. Na příjezdu do metropole po D5C opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr, zdržení je tam okolo 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Strašnice až k Europarku. V opačném směru počítejte se silnějším provozem, a to na Štěrbolské spojce od Běchovic ke sjezdu do Průmyslové. V Radlické směrem do centra se sune fronta od Valtrovky až k tunelům, celé je to zhruba na 20 minut. V Patočkově směrem z centra postojíte asi 10 minut před Vypichem. Plný zůstává Nosilský most, a to od Vyšehradu do Legerovy. Plno je také na Wilsonově od Florence až do omezení u muzea. Ucpaná zůstává Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Máte rádi novinky?
8: Tak si nalaďte každou středu

0: feel alive, yeah.
1: Pernín, Rádia Pernín.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 30. září. Svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Pohádkový příběh Kouzelné flétny je založen na zednářské symbolice a dodnes patří k nejhranějším dílům světového operního žánru. Městské divadlo v Mostě bylo slavnostně otevřeno v roce 1911, to je 115 let. Stará budova byla ale v říjnu 82 zbourána, v roce 1985 pak bylo v Mostě otevřeno divadlo nové. Československo přijalo Mnichovský diktát v roce 1938.
5: Především proto, aby se nemohlo tvrdit, že Československo je příčinou rozpoutání nové světové války,
4: postoupilo Sudety Třetí říši. Ihned začalo stahování armády z pohraničí a smutnou atmosféru této doby nejlépe vystihuje rozhlasový projev ministra národní obrany generála Jana Syrového.
6: Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním můj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít.
4: Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
7: And Miss World 2006 is...
4: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti. Když se řekne jméno Štěpánka Haničincová, mnoho generací lidí si ihned vybaví své mládí.
8: Dobrý večer, vážený a milý Bertíku.
4: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
8: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
4: A já přeju pěkný den.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Pátek. Pražský update.
1: Krásný podvečer, teď už máme 7:45. Už 100 let rozdává dětem radost a osobitý humor naše nejslavnější loutka jménem Hurvínek. Davidská scéna proto připravila pro diváky novou hru. Nese název Spable a elixír pošetilých myšlenek.
2: Můj syn je vandál.
3: Nadí.
2: Hoblina.
4: Ta inscenace je o čase a je o tom, jak se ten čas zašmodrchá. Jenom díky tomu, že je Hurvínek donucený se jít podívat na staropražský orloj.
5: Říká umělecký šéf divadla David Janošek.
4: Toho vůbec nebaví, toho vůbec nezajímá, protože dneska je přece daleko zajímavější se dívat na to, jak ten orloj vypadá v mobilu u influencerů. No ale bábinka přinutí toho Hurvínka, aby se přišel podívat, no a ono se najednou začne dít něco. A to teď nemůžu prozradit, ale začnou se dít zázraky a rozpoutá se vlastně ta staropražská legenda.
5: Inscenací chce soubor připomenout nejen Hurvínkovosté výročí, ale taky uctít historii Prahy.
4: My tady touto inscenací jdeme samozřejmě do ještě hlubší historie, protože ta stará Praha je středověk a to je opravdu ještě spousta dalších let zpátky. Ale ta práce s uvědomováním si času, toku času, toho, že jsme tady nějakou dobu, že nás za ten čas potkávají různé starosti, ale i veselé věci a to vždycky ta naše rodinka umí vytáhnout a poctít, tak vlastně to byla asi jedna z těch zásadních myšlenek.
2: Tak já ho pošlu za paní Kateřinou, aby si doplnil vzdělání. A místo toho zničí orloj a mobil na vrch. Národní památka, zničená národní umělce.
4: No a potom jsme si malinko vzpomněli, když jsme procházeli historii divadla, protože se ohlížíme i trošku zpětně k té stovce, tak jsme si vybavili naši velmi slavnou inscenaci Hurvínkova strašidýlka. Možná asi spousta posluchačů a diváků na to vzpomene. A říkali jsme si, že by bylo fajn možná na tady ten příběh nahlídnout malinko s tou současnou perspektivou.
5: Dodává David Janošek. Divadlo přivítalo diváky v novém. Po rekonstrukci je hlediště a přibyla taky scéna pro nejmenší návštěvníky. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A jaká je situace na silnicích, Tome? Hezký podvečer.
6: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 22. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Celé to zhruba na 15 minut, plný zůstává příjezd po D5 od Plzně už ze 4. kilometru. V Radlické směrem do centra se sune fronta od Valtrovky až k tunelům, zdržení asi 15 minut. V Bělohorské směrem z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera až k Vypichu, zdržení 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silnějším provozem od Lanového mostu k Europarku. Pomalej se jede také v opačném směru na Štěrboholské spojce.

0: od Běchovic ke sjezdu do Průmyslové. A na magistrále je plný Nuselský most před Legerovou a také Vlzenova od Florence až k muzeu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Jaké bude zítra počasí? Jasno nebo skoro jasno? Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a zítřejší teploty 23 až 25 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Lidé budou moci od zítřka navštívit obnovenou Millerovu vilu v pražských Střešovicích. Senát souhlasil s úmluvou o Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Izrael i Saúdská Arábie vyšetřují dnešní incident, při kterém chtěl pilot havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Bude skoro jasno, odpoledne bude přibývat oblačnost, teploty zítra maximálně 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Loza a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
2: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
3: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení Vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit 6 místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
4: Tady začal zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. Ale momentě, kdy jsme věděli, že to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
3: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Senát dnes podpořil úmluvu o vzniku Mezinárodní komise pro posuzování nároku Ukrajiny na úhradu škod, které jí způsobilo Rusko svou agresí. Vytvoření komise loni iniciovala Rada Evropy. Komise bude potvrzovat ukrajinské nároky na odškodné, které by Rusko mělo zaplatit. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v Senátu řekl.
5: Zřízení Mezinárodní komise by umožnilo uplatnit nárok na odškodnění také českým fyzickým a právnickým osobám, pokud jim na Ukrajině vznikla škoda v důsledku protiprávního jednání Ruska.
0: Úmluvu podle Macinky podepsalo 31 států, včetně Rakouska, Německa, Itálie, Polska nebo Slovenska. Úmluvu, kterou předložila vláda přes nesouhlas koaličního hnutí SPD, má ještě posoudit sněmovna a podepsat prezident. Vyšetřovatelé v Saúdské Arábii vyslýchají podezřelého pilota, který se dnes pokusil havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Kapitána stroje v kokpitu napadl a zranil. Boeing 737 nouzově přistál v saúdsko-arabském Tabuku poté, co cestující a část posádky muže přemohli. Vyšetřování incidentu potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zároveň poděkoval těm, kteří útočníka spacifikovali a zabránili tak tragédii.
6: Mluvil jsem s jedním z izraelských cestujících. Řekl mi, že letadlo se dostalo do vývrtky a začalo klesat. Navzdory všem očekáváním se mu podařilo spolu s jedním z členů posádky vniknout do kokpitu a společně zneškodnili pilota, který se nožem pokoušel sabotovat systémy letadla.
0: Ministr obrany Izrael Katz podle izraelských médií řekl, že dnešní incident byl podle prvních informací pokusem o džihádský teroristický čin. Spartianské fotbalistky zvítězily v odvetě druhého předkola evropského poháru na hřišti Farulu Constanta 4-0 a po týden staré úvodní domácí výhře 4-1 postoupily do osmifinále. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Na Rádiu Praha nesmí chybět pohled na silnice a slovo už má Tomáš Kolmistr.
8: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 22. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, celé to na asi 10 minut, plný je také příjezd po D5 od 2. kilometru. V Radlické směrem do centra se sune fronta od Valtrovky až k tunelům, zdržení asi 15 minut. V Bělohorské směrem z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera až k Vypichu, zdržení 10 minut. V Holešovičkách se sune fronta od Bulovky až do Blanky, zdržení je tam okolo 15 minut. Na magistrále je plný Nuselský most před Legerovou a také Vilzanova od Florence k muzeu. Věčné se popojíždí před IP Pavlova už z Restlovy od Tančícího domu. A v Evropské dejte pozor u nádraží Veleslavín, tramvaj tam srazila chodce a na místo se zjíždějí záchranáři. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Nemají hollywoodské rozpočty, přesto se české dokumenty dostávají až na Oscary. Tuzemská dokumentární tvorba má navíc stále výraznější ženský hlas. Co teď české autorky natáčejí, si řekneme už za pár minut. Z muziky Holy Humberstone. Welshly Arms. Sienna Spyro. Nebo teď Maroon 5 a Meghan Trainor. Krásný večer.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme minutu po čtvrt na osm. Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity, přesto už po druhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepy Lubojacky, který v prvních týdnech v kinech vidělo přes 5000 lidí. Je to ale jen jeden z hlasů současné české dokumentaristky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy a právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival v Jihlavě.
1: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
2: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaně režisérky Elišky Cílkové.
3: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
2: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
3: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli. A přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout. A byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
2: Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané, režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
4: Máš pocit, že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepšímu.
2: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
5: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
6: No já jsem to takovej sebestřednej hip-hopper.
2: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
7: Máme já vůbec ještě co jako říct? Nebo...
8: No. Můžeš mlčet?
2: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Praha žije filmy.
10: Praha žije filmy.
11: Somewhere in space.
12: Baví vás rok?
9: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
13: Rok je náš.
14: Rok je náš.
12: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
13: Rok je náš.
9: Jedině na Rádiu Praha.

Krásný večer, Leny Krevic a Fly Away, stále posloucháte Rádio Praha. Za chvíli tu bude Jirka Štefl, má pro vás několik tipů a pozve třeba do výstavní síně. Má dnes podrobně už za chvíli. A samozřejmě ve večerní Praze sledujeme i, jaké bude zítra počasí, tedy ve čtvrtek jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a zítřejší teploty 23 až 25 stupňů.

0: Rita Ora dospívala na Rádiu Praha, teď už jsou tu tipy od Jirky Štefla. Jirko, tak co pak se děje ve výstavní galerii Mánes?
1: Podívejte se do výstavní síně Mánes, kde můžete nahlédnout do budoucnosti bydlení v hlavním městě. Uvidíte více než 150 současných a připravovaných rezidenčních projektů z různých částí Prahy. Prohlédnout si můžete architektonické modely, fotografie a návrhy nových domů i celých městských čtvrtí. Výstava ukazuje, jak se může měnit okolí, veřejný prostor i množství zeleně. Zajímavá může být nejen pro milovníky architektury, ale pro každého, koho zajímá, jak bude Praha vypadat za několik let. Výstava je v Mánesu otevřená denně od 12 do 20 hodin a vstup je zdarma. A v Centru současného umění DOX startuje festival umění, literatury a vzdělávání FOL. Letošní ročník se zaměří na téma naděje a nabídne diskuze, autorská čtení i setkání se spisovateli, umělci a dalšími tvůrčími osobnostmi. Těšit se můžete taky na komentované prohlídky výstav a program pro děti a celé rodiny. Festival navštivte do neděle. Mimochodem část programu se odehraje i ve vzducholodi Gulliver. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Středeční poledne bylo na Praze o komunikaci. Mým hostem byl totiž ředitel projektu Škola komunikování Matouš Fejfar. Původně vystudoval územní plánování. Jak se ke komunikaci dostal?
4: Hrozně jednoduše. Já pracuji pro lidi, co projektují, dělají architekturu, dělají obrovské stavby, obrovské projekty. A tím, že ta stavařina vlastně ovlivňuje velké množství lidí, tak ty manažeři, co to mají na starosti, musí umět komunikovat s různými skupinami, s různými městskými částmi, se stavebními úřady, se sousedy, s různými lidmi na té stavbě. To jsou všechno úplně jiné struktury lidí a musí to umět se všema dobře, aby ten dům pak nakonec mohl stát. Takže byť nejsem psycholog, tak mám to spíš tak jako odkoukaný přímo z té praxe.
3: Čtvrteční poledne bude na Praze hudební. Dorazí totiž zpěvák Slávek Fam. Budu moc rád, když se nás poslechnete. Začínáme po poledních zprávách.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Rádio Praha 107,1 FM.
1: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Praha 13 chystá proměnu tržiště Luka. Má se z něj stát nové centrum městské části. V novém složení poprvé zasedala Rada vlády pro lidská práva. Kritiku nových členů neprojednala. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli hospodaření ve druhé největší zdravotní pojišťovně. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty zítra až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nová tržnice s terasou a posezením má vzniknout v lokalitě Luka v Praze 13. Podle radnice je prostor dlouhodobě ve špatném technickém a i estetickém stavu. Připravila proto studii na vytvoření zázemí pro prodej lokálních výrobků, výsadbu zeleně a přidání odpočinkových míst. Městská část teď bude připravovat projektovou dokumentaci, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
2: Cílem proměny je vytvořit skutečné městské centrum, kde si lidé nakoupí čerstvé potraviny a lokální výrobky, posedí s přáteli, zastaví se na kávu, odpočinou si v zeleni nebo sem přijdou s dětmi.
0: Poprvé v novém složení zasedala Rada vlády pro lidská práva. Kabinet v létě jmenoval 7 nových členů z 36. Místa byla volná po několika odbornících, kteří odešli na protest přesunu agendy z úřadu vlády pod 3 různá ministerstva. Výběr nových členů kritizují některé lidskoprávní organizace. Výhrady k nim měla i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO.
3: Volalo se po pluralitě názorů, tak je tam teď máme. To, že nejsem zrovna jejich sympatizantem, nicméně neznamená, že nemohou zasednout v té radě vlády.
0: Několik organizací také adresovalo vládě výzvu na odvolání 3 nově jmenovaných členů. Právníka Jakuba Kříže, modelky Taťány Kuchařové a aktivisty Daniela Blecka. Ministerstvo zdravotnictví podá kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra trestní oznámení. Tamní manažeři dostávali nadstandardní odměny i konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Ukázala to kontrola ministerstva ve všech 7 zdravotních pojišťovnách. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO jsou zjištění mimořádně závažná. Český rozhlas už dříve upozornil, že má například bývalý výkonný ředitel pojišťovny ministerstva vnitra po odchodu nárok na celkem 23 milionů korun. V jiných pojišťovnách se to podle rezortu nedělo. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci doma Bulharsko 1-0 a Lvíčata tak postupují do baráže o postup na mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se v roce 2027 uskuteční v Albánii a Srbsku. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytky kolony před zúžením na 24. kilometru. Zdržení ale není dlouhé.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Hezké odpoledne a krásný večer, omlouvám se. Už tady koukám na stav bez tíže, který mě úplně rozhodil. Chcete zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti a je vám mezi 13 a 18 lety. Ještě několik dní máte na to se přihlásit a to do druhého ročníku mise Zero G. Jak bude Česko vybírat vesmírné kadety, prozradím už za chvíli.

0: Hezký večer, Radio Praha stále s vámi. Už jen několik dní se mohou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže. A informace zájemci najdou přímo na webu českacestadovesmíru.cz.
1: Crazy, že malý pohyb asi absolutně jinde.
2: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
3: Nepopsatelný, trošku šme teď blbě.
2: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi.
2: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
4: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, musí být perfektně na tom fyzicky.
2: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
5: Máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku dětí z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
2: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale Česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
5: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu.
2: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Praha žije trendy.
6: Praha žije trendy.
7: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
0: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádiu Praha.
7: Praha žije.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha a teď už máme minutu po půl deváté. Co nás čeká už za pár minut? Výplata superdávky se od zítřka změní. Polepšit by si měli rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let a nově se bude vypočítávat dávka na bydlení podle cen v jednotlivých okresech. Podrobnosti pro vás budeme mít už za chvíli. Na Rádiu Praha stále sledujeme také, jaké bude počasí, tak zítra, tedy ve čtvrtek, má být jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost,

0: snížil.
1: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je z jistý dávky.
0: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 tisíc samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
2: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismu. Je tam v případě, že energie zrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
0: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
3: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
0: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v Severočeském Mostě.
4: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
0: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Stále posloucháte Rádio Praha. V 21 hodin už za chvíli si nenechte ujít další zprávy s Denisou Žižkovou a po 21. hodině už středeční hudební pořad Hot Zone.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 21 hodin, Rádio Praha stále s vámi a teď už zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Policisté pátrají po útočníkovi na zastávce Staroměstská. Měl napadnout jiného muže. Ministr spravedlnosti se obrátí na nejvyšší soud kvůli podmínce za sexuální zneužívání dětí ze severních Čech. Pilot při letu z Dubaje do Tel Avivu se pokoušel havarovat s letadlem aerolinky Fly Dubai. Izrael to vyšetřuje jako pokus o terorismus. Bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnost a teploty zítra maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští policisté pátrají po neznámém útočníkovi. Na tramvajové zastávce Staroměstská měl v sobotu kolem 10. hodiny večer napadnout 21-letého muže. Udeřil ho pěstí do obličeje a zlomil mu nos. Kriminalisté teď žádají veřejnost o pomoc s nalezením pachatele, říká policejní mluvčí Richard Hrdina.
3: Kriminalisté z místního oddělení Bartoloměská po neznámém útočníkovi pátrají. K nalezení podezřelého a k řádnému objasnění celé události žádají všechny očité svědky a hlavně řidiče projíždějících automobilů, kteří disponují palubními kamerami, aby se ozvali na linku 158. Za jakékoliv informace budeme velice rádi.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Českému rozhlasu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc stejně jako státní zastupitelství považuje rozsudek za nezákonný.
4: Pro mě platí, a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
1: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit, jeho rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Podle nejvyššího státního zastupitelství je podmínka vzhledem k závažnosti případu nepoměrný trest. Na kauzu původně upozornil Český rozhlas. Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahu zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého s Boeingem 737, chtěl zřejmě havarovat. Letoun musel nouzově přistát v Saudské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus.
5: Podle izraelského premiéra pilota útočícího nožem spacifikovala skupina cestujících, když letadlo začalo strmě klesat dolů. Řízení se potom chopili piloti v civilu, kteří byli shodou okolností na palubě. Záběry cestujících přímo na palubě zachytili pasažéry, kteří ošetřují zraněného muže v dopravní uniformě. Útočníka po nouzovém přistání zadrželi saudsko-arabské úřady. Aerolinka Fly Dubai slíbila, že incident vyšetří ve spolupráci s izraelskou vládou. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife bude v pátek zvolen nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. 61-letý funkcionář by měl být společně s bývalým šéfem německého svazu Francem Reindlem favoritem volby. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

0: Fine.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku. To nejnovější ze světa pop music hrajeme každou středu po 9:00 večer v Hot Zone. Na Praze.

0: Dobrý večer, jsou tu zprávy na 22. hodinu. Voda v oblasti Odoleny vody dál není pitná. I jeden ze včerejších vzorků měl nadlimitní obsah olova. Na pražské letiště se po několika měsících vrátí největší dopravní letadlo světa Airbus A380. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Petrolejáři v prvních dnech očekávají ztráty. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a teploty zítra maximálně 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Jeden ze včerejších odběrů vody v oblasti Odoleny vody znovu ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantu v Datlové ulici v oblasti Postřižín obsahoval skoro 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Podle mluvčí středočeských vodáren Andreji Rabasové tak dál není možné předpovědět, kdy se situace zlepší.
2: Tam opravdu nezbývá nic jiného, než neustále teda ten vodovodní řád proplachovat a nabírat vzorky.
0: Lidé v oblasti pořád nemůžou vodu pít ani ji používat na vaření. Největší dopravní letadlo světa Airbus A380 bude znovu létat na letiště Václava Havla v Praze. Aerolinka Emirates ho na pravidelnou linku do Dubaje vrátí zítra. Naposledy byl stroj na pražském letišti v březnu, potvrzuje jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
3: Naposledy toto letadlo odletělo z pražského letiště 23.3.2026, poté byl změněn typ letadla na Boeing 777 s nižší kapacitou. Návrat znamená pro pražské letiště zejména to, že se opět vrací největší dopravní letadlo na denním celoročním spojení mezi Prahou a Dubají.
0: Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzinu je strop na 46 korunách a 14 haléřích.
4: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
5: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
4: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
6: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
4: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od zítra snižuje spotřební daň na naftu. Fotbalisté pražských Bohemians vyhráli na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále domácího poháru. 4 branky Pražanů dal útočník Ladislav Krobot. Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Jako jediná neuspěla Olomouc, která na penalty vypadla s Prostějovem. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze. Praha je nej. Rádio Praha.
1: Baví vás rok?
0: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Krásný den, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem tentokrát bude zpěvačka Bára Baziková. 30 let byla v patách dokumentaristka Helena Třeštíková a vznikl časozběrný dokument s názvem Bára Baziková. A nejen o natáčení budeme mluvit už za pár minut.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Bára Baziková. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Říkám správně Baziková?
2: Ano,
1: Baziková, takže Baziková.
2: Jo, ale je to jedno.
1: 17. září vstoupil do kin snímek. Dokument o vás, ten se jmenuje Bára Baziková a Helena Třeštíková vám byla 30 let v patách. Je to
2: ano,
1: tak?
2: Je
1: to
2: ano,
1: tak?
2: Je to tak.
1: A já si říkám, jestli vám teďka nebude chybět Helena v zádech.
2: No tak ten film jsme dokončili už před 3 lety, takže natáčení skončilo, ale my jsme v kontaktu neustále. Jednak když se teda film střihal, ještě se z něho vyráběla vlastně pro televizi 3dílná série, která poběží příští rok na podzim. A vzhledem k té propagaci a následnému teda úspěchu na festivalu v Karlových Varech jsme teď v kontaktu téměř denně, protože neustále poskytujeme rozhovory, zúčastníme se různých regionálních filmových festivalů a vlastně jsme pořád spolu.
1: A jste už unavená z těch rozhovorů?
2: Z toho trochu ano. Kdybych bývala tušila a věděla, co to bude tedy obnášet, já myslím teda, že to nikdo netušil, tak bych si vzala volno a třeba bych celé září nekoncertovala, nebo bych prostě se nevěnovala jiným věcem, než jenom tomu PR, ale to se nedá nic dělat, tak snažím se to zvládnout, jak se dá. Dala jsem si limit, že 5 rozhovorů denně max, jo. A ono toho totiž je strašně moc. Člověk se neuvědomuje, kolik máme televizí, rozhlasů,
1: podcastů,
2: časopisů, novin, různých webových serverů, že vlastně je toho strašně moc, takže často jdu dělat rozhovor někam, o čem jsem neměla ani tušení, že to existuje.
1: Ale na druhou stranu je hezké, že o vás takový zájem, nebo o tu práci, kterou jste vytvořili společně s Helenou Třeštíkovou.
2: To je hezké, samozřejmě.
1: To bylo smutné, kdyby se vám nikdo neozval.
2: To by bylo smutné, ale že to bude tak moc rezonovat. Víte, co byl úplně jako vlastně první naprosto nečekaný úspěch? Že náš film byl vybrán do toho mála festivalových titulů v Karlových Varech, protože jak mi pan Och říkal, tak vlastně jim přijde každoročně 1900 až 2000 filmů z celého světa, které oni musí všichni zhlédnout a pak z nich vybrat nějakých, já nevím, abych se nepletla, 15-20, které nasadí jako teda festivalové tituly. A jedním z nich teda byl i náš dokument. To je obrovská pocta. No a pak nakonec, když se ve Varech promítal, tak nadšení, aplaus ve stoje několik minut a nakonec to vyhrálo diváckou cenu. Takže my s paní režisérkou jenom žasneme pořád.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Helena Třeštíková vás poprvé oslovila v roce 1996 a předtím jste se znali nebo neznali?
2: Osobně jsme se neznali.
1: Neznali. A když za váma přišla do té divadelní šatny, tak čím vás okouzlila, že jste řekla ano? Protože to není jednoduché pozvat si někoho s kamerou domů, vlastně do svého soukromí.
2: To není jednoduché. Ale tak já jsem samozřejmě dostala tedy avízo, že mě paní režisérka navštíví, protože projevila zájem se mnou natáčet. A já jsem ji znala samozřejmě z jejich kultovních časosběrných filmů. Její slavný cyklus Manželské etídy je skutečně fenomenální a výjimečný. A já mám český film moc ráda od mládí a dokument obzvlášť. Takže pro mě to byla návštěva ikony a to, že mi nabídla spolupráci, tak pro mě byla veliká pocta. A já jsem nikdy neměla problém od té doby, co nějak veřejně působím nebo jsem veřejně známá, tak jsem nikdy neměla problém mluvit o věcech napřímo a na rovinu, i o třeba nepříjemných tématech nebo těžších situacích. Takže jsem věděla, že s ní to takhle bude nastavené, protože ona je režisér, který chce točit pravdu a ty lidské osudy bez příkras, takové, jaké jsou, bez nějaké stylizace, vlastně tak jako na syrovo, což mě vlastně vůbec nevadilo. Co je na tom kuriozní, že jsme vlastně ani jedna, ani druhá nevěděli, co budeme točit, protože když se dáte jaksi do práce na takovémhle projektu, který je v podstatě časově neomezený a má vyhlídky do budoucna na mnoho a mnoho let, tak vůbec nevíme, co tam bude a ten scénář píše sám život.
1: Život. A kolik hodin se natočilo, víte to?
2: Něco přes 100 hodin.
1: A já totiž uvedu jeden takový příměr. Byla tady Lenka Hatašová, fotografka, ano. A ta fotí, je to tedy samozřejmě jiný způsob zachycení toho života, ale fotí Helenu Vondráčkovou, ano, její ano, v batách, ano. K tomu jubilu, k těm 80 letům a říkala, že vždycky se snaží být takovou neviditelnou součástí té práce. Ano. A v tu chvíli to funguje.
2: Ano.
1: Takže věřím, že i ta Helena vlastně tam byla a nebyla.
2: Přesně tak. Přesně
1: a díky
2: tak.
1: Tomu jste se otevřela.
2: Určitě. Já jsem o tom několikrát přemýšlela, že asi nevím o jiném režisérovi nebo režisérce, ke které bych byla takhle otevřená a upřímná. Protože od prvního momentu, kdy jsme se s Helenou seznámili, tak jsem cítila, jak je empatická, slušná, ohleduplná, taktní, citlivá, že i když zachycuje ten život bez příkras a natvrdo, tak ty informace nebo ten nazbíraný materiál nijak neznehodnocuje nebo nebulvarizuje. Nikdy ho nezneužije. Vlastně všechno je tak, jak já dovolím. Ona sama mi řekla, až bude první verze střihu, že já sama mám skutečně to právo veta, co tam nebudu chtít dát nebo nechat, tak tam nebude. A my jsme si prostě byli hned na začátku blízké a přesně tak probíhaly ty návštěvy její. Ona přišla vždycky jenom s miništábem, což je jeden kameraman, jeden zvukář. A vždycky tak jako tiše pozorovala a zaznamenávala.
0: Radio Praha 107,1 FM

0: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Bára Bazyková a v rámci toho systému té práce a toho natáčení, tak mě zajímá, kdy Helena takzvaně vychytala ten moment, kdy vás půjde natáčet. Jak moc to bylo organické a jak moc připravené? V tom smyslu, že třeba jste jí řekla, hele, dneska bys mohla přijít, protože já třeba budu mít focení nebo nějaké natáčení.
1: Ano.
0: A nebo ona si určovala, kdy přijde a rámcově věděla, jaký máte ten diář?
1: Nevěděla, jaký mám diář. To skutečně nemohla vědět, protože současně s mým filmem neustále pracovala na jiných projektech. Ona paralelně točí dál manželské etídy a různé jiné portréty. Ty vyučuje na FAMU, takže ona je velice vytížena. Ale vždycky jsme si tak jako zavolali, někdy jsme si jen tak popovídali do telefonu, nebo se jen tak sešli u nějaké příležitosti, ale to natáčení bylo nepravidelné, ale víceméně v nějakých takových časových intervalech, abychom vždycky něco zaznamenali, nashromáždili nějaké informace a pokud zrovna ta konkrétní událost neprobíhala, tak jsem o ní mluvila, že jsem vždycky shrnula, co se za poslední dobu událo a takhle jsme to postupně skládali a točili jsme všechno možné, co jsem dělala doma v práci a vlastně až tím časozběrem, tím náběrem toho materiálu, té spousty materiálu, pak teprve se ukáže, co z toho je podstatné a co ne, protože často se nám stalo, že jsme točili něco, říkali jsme se, je to fajn, že to tam bude zaznamenané a pak to vlastně ztratilo v tom kontextu svůj význam.
0: A řekla vám Helena, proč si vybrala zrovna vás v roce 1996?
1: Řekla,
0: to byl ten hlavní důvod?
1: Protože tehdy četla můj rozhovor, kde jsem vyprávěla o tom, že vlastně žijeme doma opačný model, kdy já jsem vlastně živitel rodiny, já jsem jak se zajišťuju čtyřčlennou rodinu tím, že tedy jsem neustále v práci a vydělávám a tu rodinu zabezpečuji a můj muž, tatínek dvojčat, je vlastně na mateřské a je doma a stará se o ně. Taky to připadalo velice zajímavé a neobvyklé, tak vlastně na to téma chtěla se mnou točit, protože začala tvořit takový cyklus dokumentů, který se jmenoval Ženy na přelomu tisíciletí.
0: V té době chápu, že to nebylo úplně obvyklé, ale v současné době to celkem běžné je a už se nad tím nikdo moc nepozastavuje, že třeba táta zůstane doma s dětmi a máma vydělává peníze.
1: Mm-hmm. Bylo to velmi neobvyklé. Ale já si pořád přes všechnu vymoženost doby a vývoje doby a společnosti myslím, že maminka je prostě maminka a má k těm dětem přeci jenom nějaké větší citové pouto nebo větší vazbu a že i když ta žena dělá kariéru nebo prostě má profesi, která skutečně vyžaduje mnohem větší nasazení a časovou dispozici než jiné profese, tak by prostě měl ten tatínek nebo ten otec být tím otcem a být tím mužem, který tu rodinu zajišťuje, zabezpečuje, měl by být tou hlavou rodiny, že tohle si myslím, že bylo nějak kdysi nastaveno a že to má nějaký svůj důvod a já sama zpětně to hodnotím tak, že lituju toho času, který jsem musela strávit v práci a nemohla jsem ho strávit s dětmi. I když jsem se snažila jim to potom maximálně vynahrazovat, ale stejně toho lituju a prostě už mi to nikdo nikdy nevrátí a je to navždycky pryč.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Bára Baziková. Zveme do kina, běžte na dokument stejnojmenný Bára Baziková. Natáčela ho Helena Třeštíková. A mně se líbí, že vy, když jste viděla takzvaně tu kontrolní projekci, kdy možná Helena třeba čekala, že řeknete, no tak ale možná tuhle scénu vystřihni, tak vy jste nic takového neudělala a řekla jste, no tak to napsal sám život a bylo by asi blbý tam něco z toho stříhat. V životě se taky nestřihá.
2: Ano, přesně tak, takhle to bylo. I když teda ten první pocit byl dost...
1: Jaký?
2: Útrpný. Protože vidíte spoustu věcí, třeba na které jste už zapomněla, nebo nějaké detaily nebo tak, a stydíte se. Je to nastavené zrcadlo. Říkám tam věci, které už si dávno nemyslím. Jsem svědkem různých chyb a špatných rozhodnutí. Prostě dneska s odstupem času, s tím mentálním odstupem to vidíte úplně jinak a udělala byste to jinak. No ale tenkrát to bylo takhle a udělala jsem to takhle, takže aby to bylo pravdivé, tak jsem skutečně nechtěla vystřihnout nic. I s těmi chybami, protože právě ty chyby to jaksi okořenily a ty špatné zážitky tam prostě do té mozaiky patří.
1: No kdybyste byla dokonalá, tak to asi nefunguje, ne?
2: Já myslím, že nikdo nejsme dokonalí, že každý máme chyby a já myslím, že kdyby paní režisérka natočila film o komkoli jiném, tak to bude stejný příběh, protože jsme jenom lidé, nejsme roboti, zatím teda, tak chybujeme, občas šlápneme vedle a určitě každá ta chyba vás, jak jste říkala, to tě nezabije, a každá ta chyba vás někam posouvá, něco vás naučí. Jo? Vlastně každý konflikt vlastně má nějaký jaksi terapeutický význam nebo nějakou výpovědní hodnotu, že si řeknete, tak tohle jsem podělala s prominutím a příště už to prostě neudělám, protože už to vím.
1: Já jsem se podívala i na 13. komnatu s vámi a Michal Pavlíček tam řekl, když vedle sebe nemá lodivoda, tak se ztratí. To o vás řekl, ale možná to myslel na tu určitou dobu, kdy jste spolu spolupracovali. Mm-hmm. Ale jak si to vykládáte teď zpětně, tahle jeho slova, kdy on vás znal hodně dobře?
2: No on, myslím, to myslel spíš, co se týká hudby, protože já jsem v té hudbě byla hodně, a to jsem vlastně do dneška velmi roztříštěná, já jsem žánrově hodně rozmanitá a hodně nezařaditelná. Já vlastně všechny ty projekty a styly, které jsem vyzkoušela nebo absolvovala, opravdu mám od zdi ke zdi. Není tam žádný jednotný směr. A často jsem se v tom jako utápila, protože jsem právě sama nevěděla, kudy a jak jít, a že pro mě byl vždycky důležitý nějaký ten šéf, nějaký ten kapelník nebo dramaturg nebo manažer, který mě trochu tak nějak jako nasměruje. A myslím si, že částečně to myslel a platilo to tedy i na ty partnery, že já jsem vlastně neuměla být sama sebou, mm-hmm. že jsem vždycky se těm partnerům podřizovala, že jsem jaksi potřebovala, ale vlastně nepotřebovala, ale stavila jsem se do takové role, že jsem chtěla, aby mě někdo jaksi vedl, aby k němu mohla vzlížet, a taky jsem se pro toho partnera maximálně obětovala a úplně jsem se mu podřídila vlastně, co řekl, tak to jsem dělala, a to si myslím, že není dobré. To jsem ztrácela vlastně sama sebe a tu svou identitu.
1: A v rámci té hudby, tak abychom si to dokázali představit, tak o jakých typech připomínek mluvíte, když je tam potřeba ten kapelník, aby vás nějakým způsobem jako zpěvačku nasměřoval?
2: Mm-hmm. Tak protože já jsem strašně roztříštěná, mám strašně moc rozjitřené emoce, já jsem vodnář, takže všechno strašně prožívám. A prostě přijdu se šílenou spoustou nápadů a sama nejsem schopná určit, který z nich je ten správný nebo ten pravý. A co se týče stylu zpěvu nebo výrazu, tak taky jsem schopná prostě zaspívat 100 různými způsoby jednu věc a sama nevím, která je ta pravá. A tady vždycky právě byl buď Martin Němec, to byl vlastně jako šéf kapely Precedence, nebo potom Michal Pavlíček, který vlastně jako uměl mě nějak jako pěvecky nebo hudebně skrotit a ukočírovat a vybrat vždycky z těch mých nápadů ten nejlepší.
0: Laďte se na Best of Live Music z celého světa.
3: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžejní desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na rádiu Praha.
0: Praha žije.
4: Naleju si nostalgii. Trochu sladší ročník 2006.

0: Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a já jsem vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno a přišla tam ale fakt krásná otázka. Jak by si, kdyby Bára se mohla v čase vrátit, tak jak by si užila Jesuse ve spirále s tím, co teď ví, co umí a jaké má zkušenosti? Kdybyste se přenesla do toho roku třeba 1997.
2: Mm-hmm. No, to by bylo zajímavé.
1: Jak by vypadal ten to, den a vlastně někdy na i
2: to,
1: noc?
2: No jasně, nikdy na to myslím před spaním, že by bylo hezké cestovat v čase a vrátit se tam. No tak vykopla bych tu Báru, co tam je, že jo?
1: Tu neskušenou,
2: no, jo? Tu neskušenou, zamkla bych ji někam do sklepa a stoupla bych si místo ní. No, dělala bych spoustu věcí jinak, že jo? Ale to je právě to, že to nejde a že už se vracet člověk nemůže a nemůže vlastně nikdy být bezchybný a dokonalý. No ale jenom pro ten svůj pocit, pro tu atmosféru, pro ten zážitek bych se tam ráda vrátila, aspoň na jeden den. Prostě jet do toho divadla, zase jít do té šatny, převlíknout se a jít na ten písek. My jsme hráli v písku, že jo? A slí si to představení zahrát znovu. Po představení jsme seděli vždycky dole v takovém klubu. Všichni jsme byli prostě více než 30 let mladší, bohužel i někteří kamarádi už nejsou mezi náma, tak bych si to tak jako vychutnala s láskou a s nostalgií.
1: A zašla jste si teď do nové spirály?
2: Byla jsem tam krátce po jejím otevření na modní přehlídce české značky La Formela a můžu vám říct, ten úplně první moment, když jsem tam vešla, tak skutečně jsem se neubránila slzám.
1: Fakt? Nostalgie?
2: A jako fakt se mi sevřelo srdce, protože to tam člověk vnímá. Jako 4 roky života non-stop, kdy jsme fakt hráli 4 roky bez jediného volného dne. Jo, pondělky teda byly volné, vždycky byly volné pondělky, ale Vánoce, prázdniny, prostě všechno prostě bylo v rámci představení, soboty, neděle dvakrát. Takže skutečně to byly 4 roky intenzivního života a mám na to nádherné vzpomínky. Bylo to něco opravdu mimořádného. Ty 90 byly takový fakt jako intenzivní.
1: A když to řeknu úplně na placato, tak to byl ve své době a vlastně teď, i když na to vzpomínáme, tak nadčasový kus, to, co se to tehdy podařilo udělat. A
2: předpokládám, že byste ještě nebyla na světě. Bylo to, protože vlastně po revoluci se všechno začalo, že jo, měnit, otevřely se hranice všem možným projektům, že jo, vlastně najednou byla zelená pro všechno možné, co do té doby nesmělo být, nebo bylo dokonce zakázané. Uvolnil se trh i finanční, že jo? Takže nastala velká změna, že sem přicházely světové tituly. Prvním byl vlastně ve Vinohradském divadle muzikál Bídníci a hned po něm jsme šli my, kdy tedy producenti si jeli do Londýna původně pro jiný titul, ale ten zrovna nebyl jako k mání, tak jim nabídli místo toho Ježíše, Jesus Christ Superstar, tak oni si tu licenci tedy koupili, vzali si úvěr
1: a vyplatilo se
2: a vůbec tenkrát nikdo netušil, že to budeme hrát tak dlouho. My jsme to tenkrát přijímali jako práci na letní prázdniny, že na červenec, srpen budeme mít takovou hezkou práci a že se to takhle rozjede, to nikdo nečekal a fakt si myslím, že ve všech aspektech, jak nastudování, orchestrace, aranžmá, obsazení, režie, choreografie, texty fantastické, že všechno, kostýmy, že všechno bylo opravdu tak perfektní a tak nadčasové a kvalitní, že opravdu ten titul pořád tady vede, že i když se už vytvořilo desítky dalších a dalších titulů, i původních českých titulů, tak zatím toho Ježíše nikdo netrumfnul.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: jsme ve finále, se jmenuje Bára Baziková. A co se bude Báru dít, až skončí všechny ty věci kolem té premiéry? Báry Bazikové.
1: No tak život půjde samozřejmě dál. Já normálně koncertu mám až do konce roku docela hodně vystoupení. Zase to kulminuje samozřejmě v adventním čase, i když letos jsem to omezila, protože posledních pár let to bylo tak, že jsem se snažila všem vyhovět a všechno slíbit a všechny nabídky přijmout, takže jsem zpívala denodenně a procestovala jsem tisíce kilometrů a pak jsem u štědrovečerní večeře usínala a pak celé Vánoce prospala. Tak to už nechci. A omezila jsem to. No a já nikdy nějak moc neplánuju dopředu. Většinou to nechávám plynout a musím říct, že jsem měla vždycky takové štěstí a vážím si toho, že vždycky ke mně ty projekty nějak prostě přicházely sami. Nebo sami ne, ale prostě, že jsem nikdy nemusela vyvíjet nějaký zájem nebo nějaký tlak, že vždycky. A teď tedy po této slávě zase přicházejí různé nové nabídky na nejrůznější zajímavé projekty, takže pořád je co dělat.
0: A je pravda, že s Helenou Třištíkovou vlastně vyšel už dokument v roce 2001, Bára B, a tam přesně takový moment zachytila, že vy jste o nějakou práci přišla a pak zazvonil telefon, ona přesně i ten moment zachytila, ano, a vy jste to okomentovala. No a to se přesně děje. Ano, něco prostě odpadne a něco přijde.
1: Něco přijde.
0: Je to takový zákon toho života.
1: A já si myslím, že člověk by neměl, jak se říká, tlačit na pilu, že by měl určitý věci prostě přijímat s pokorou. A často se to stává, že když
0: No pardon, něco... ale vydržet to vá

0: divákům.
1: Když se zrovna nic neděje.
0: Trpělivost, trpělivost to chce. Prostě většinou, když něco moc chcete, moc si přejete, tak v momentě, kdy to tak nějak jako pustíte, necháte to volně plynout, tak ono si vás to najde. Ale nesmíte tlačit a drtit a vynucovat si to a někde prostě potom pátrat a prostě slídit.
1: A volat to už vůbec nemá smysl.
0: Ne.
1: A poslední otázka, ten film by se vám líbil? Kdyby vás obsadili jako herečku třeba.
0: Ježíš, to bych chtěla, no ale no. Mně už se to povedlo, mně už se to děje. To je potřeba zmínit, že vlastně já už jsem dostala takovou jako skutečně první hereckou roli, sice malou, ale opravdovou. A ten film bude mít teď v říjnu premiéru, je to český film režisérky Lenky Kny a jmenuje se Tango pro tři. Mám tam pěti roli, ale hrozně mě to bavilo. Hraju tam majitelku televizní stanice. A pokud by přišla nějaká větší role, ještě Honza Hřebejk mi nabídl takovou malou roli v jedné televizní sérii, kdyby přišla nějaká větší role, tak to bych si fakt jako
1: s chutí
0: užila. Ale nechávám to plynout. A když nepřijde, tak se taky nic nestane.
1: Já jsem si, že řeknete, tak si to napíšu sama. Psát umíte.
0: No, nevím. Možná.
1: Necháme se překvapit. Se mnou byla Bára Baziková a já vám moc děkuju za rozhovor.
0: Já taky děkuju za hezký povídání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Benjamin Netanyahu se v neděli setkal s prezidentem Spojených arabských emirátů.
2: Cílem podle Channel 12 bylo prezidenta přesvědčit, aby popřel, že izraelského premiéra varoval před útokem Hamásu 7. října 2023.
3: Magazín The Atlantic napsal, že Jeruzalém se snažila upozornit na možný útok rovněž Káhira. Informaci přebírá ČT24.
4: Úřad premiéra označil zjištění za absolutní lež.
5: Zbývá necelý měsíc do parlamentních voleb.
6: Budou to první volby od začátku války v pásmu Gazy.
0: Netanyahu pod tlakem, před Hamásem ho varovali, píšou média. Tak proč Izrael hrozbu teroristického útoku před 3 lety tak brutálně podcenil? A jak nové informace ovlivní říjnové volby do Knesetu? Ptám se Ireny Kalhousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií při Univerzitě Karlově. Dnes je středa, 30. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Necelé 2 týdny před teroristickými útoky ze 7. října 2023 mělo v Tel Avivu přistát letadlo se šéfem egyptských tajných služeb. On chtěl varovat Izrael před úderem Hamásu, alespoň to teď tvrdí magazín The Atlantic s odvoláním na blízkovýchodní americké i evropské zdroje. Je tam skutečně řada opěrných bodů, tak jak o tom Atlantic píše. Skutečně se tehdy měl sejít i s izraelským premiérem, šéf tajných služeb Egypta?
7: Tak samozřejmě podle těch zpráv, které máme právě z Atlantiku, ale i z izraelských médií, tak to není úplně jasné, ale zřejmě ano, zřejmě mělo dojít ke schůzce mezi izraelským premiérem a právě Abbasem Kamelem, šéfem egyptského zpravodajství. A ta schůzka měla být velmi krátká, vlastně to egyptské letadlo přistálo v Tel Avivu jenom na vlastně několik málo minut, dalo by se říct. Ono je strašně zajímavá zpráva už jenom to, že vlastně tam šéf egyptského zpravodajství přistál, protože on už je skoro jakoby jedno, co přesně řekl. Ale ten fakt, že opravdu přijel na takhle velmi krátkou schůzku.
0: 67 minut píše Atlantic.
7: Přesně tak, značí, že měl opravdu velmi důležitou zprávu, kterou chtěl předat osobně.
0: Takže se nemohlo stát, že by přiletěl, 67 minut by byl v Izraeli a nesetkal by se s někým, ať už by to byl nebo nebyl Benjamin Netanyahu, tak s někým jako vysoce politicky postaveným v Izraeli.
7: No, to určitě ne, protože přeci jenom on je tak významná postava, že by se nesetkal s někým, kdo by mu nebyl roven. Samozřejmě tam je otázka, jestli to byl přímo Netanyahu, ale i kdyby to přímo Netanyahu nebyl, tak si myslím, že by se to musel dozvědět, protože ta zpráva musela být velmi naléhavá.
0: Benjamin Netanyahu byl později toho dne v Jeruzalémě na připomínce 50. výročí jomkypurské války. Bavíme se stále o tom období těsně před útoky v roce 2023, těsně před těmi útoky 7. října. A podle Atlantiku se pak Netanyahu účastnil tajné bezpečnostní schůzky, po které měl Hamásu odklepnout jakési ekonomické ústupky. Já vím, že se tehdy řešilo hodně udělování pracovních víz, demonstrovalo se kvůli tomu, byl uzavřen na čas i ten průchod nebo přechod v Eresu. Tak týkaly se ty ústupky právě tohoto tehdy?
7: Tak je potřeba říct, že vlastně už několik let, bavíme se někdy od roku 2023, probíhala jednání mezi Izraelem a Hamásem. A právě cílem mělo být uvolnění té situace, zlepšení té situace v Gaze a součástí toho právě měly být různé ekonomické programy. Dokonce se mluvilo o vytvoření nějakých zón obchodních na hranici mezi Egyptem, Izraelem a Gazou, kde by mohly být právě zaměstnání lidé z Gazy. Samozřejmě se také jednalo o to, kolik Gazanů bude moci pracovat v Izraeli, protože před 7. říjnem vlastně na těch výdělcích bylo závislých několik tisíc lidí z Gazy. Takže tam ta jednání byla a vlastně zdá se podle toho, co víme právě z různých zdrojů, především tedy za Arecu, že vše nějak se zpozdilo kvůli tomu, že součástí těch jednání mělo být, že Izrael získá zpátky 4 Izraelce, respektive jejich těla, a výměnou za to bude propuštěno, a teď je otázka, kolik Palestinců zpátky do Gazy, a na tom zřejmě ta jednání ztroskotala, ale každopádně právě z toho, co jsme se dozvěděli, je, že Benjamin Netanyahu velmi otálel s těma jednáníma, že už mnoho věcí bylo dojednáno, zdálo se, že opravdu tentokrát to k něčemu povede, ale Benjamin Netanyahu, protože to je jeho styl, vlastně odkládat rozhodnutí, tak to zřejmě přetáhl natolik, až došlo, k čemu došlo, a pak už samozřejmě nebylo o čem jednat.
0: No, Kamel prý Izraelce varoval přímo slovy, pokud něco neuděláte, vymstí se vám to, a mělo se to ten apel týkat nějakých těch ekonomických ústupků, tak mě jenom zajímalo, jestli nakonec teda Netanyahu ale skutečně nekonal, jestli něco neudělal, když teď nejenom teda Árec, ale i třeba Atlantic píše o tom, že prostě nedělal a ignoroval ty hrozby.
7: No, samozřejmě je otázka ta časová schoda, jestli už to přišlo příliš pozdě, ale vlastně co víme z těch různých zpráv právě z Atlantiku, z New Yorkských Timesů nebo za Árecu především, tak Hamas měl Yahya Sinwar konkrétně, ten autor toho 7. října, měl posílat Izraelcům zprávy, že ztrácí trpělivost a že chystá něco velkého. On používal slovo zilzal, což znamená něco jako zemětřesení, a chtěl tím zřejmě donutit Izraelce, aby opravdu už s těmi ekonomickými ústupky neotáleli. Samozřejmě je tam i nějaká další varianta, že to celé byl stejně trik, že možná prostě Sinwar chtěl jako vyzkoušet Izraelce po té, co by k nějakým ústupkům třeba došlo, tak by se vše uklidnilo a stejně tam ten plán na 7. říjen byl, ale to jsou samozřejmě všecko jenom spekulace. Každopádně zajímavá zpráva je, že vlastně Benjamin Netanyahu v těch jednáních s Hamásem postoupil poměrně daleko a můžeme jenom spekulovat, proč je nedotáhl do konce, jestli to byl třeba to byla i obava z jeho vlastních koaličních partnerů, protože samozřejmě to jsou představitelé, kteří si nepřejí příliš nějaké ústupky vůči Palestincům. Mluvíme právě o těch extremistických stranách Ben-Gvira nebo třeba i Tamara Smotriče.
0: Jenom abychom nechodili kolem a řekli to napřímo, tak Hárec psal o tom, že nejenom, že měl tedy, o čem píše Atlantic, přijet ten šéf egyptských tajných služeb do Izraele, ale že si měl Benjamin Netanyahu volat s prezidentem Spojených arabských emirátů Zaidem taky asi 10 nebo 14 dní před těmi útoky ze 7. října. A Zaid měl rovněž apelovat na ekonomické ústupky a sklidnění situace na západním břehu. Izraelská vláda odmítá, že by ta návštěva šéfa egyptských tajných služeb proběhla a že by ten telefonát taky proběhl.
1: Zprávy v médiích jsou nepravdivé. Pan premiér nedostal před 7. říjnem roku 2023 od Spojených arabských emirátů žádné varování. Pokud nějaké relevantní informace existovaly, byly předány prostřednictvím zpravodajských kanálů obou zemí.
0: Dokonce teď podle izraelského kanálu 12 měl Benjamin Netanyahu o víkendu cestovat přímo do Spojených arabských emirátů, aby jednal se Zaidem osobně a řekl mu, aby popřel ty informace o tom telefonátu jako takové. Jak moc jsou ty informace důvěryhodné, že ta varování měla přicházet a že je měl Benjamin Netanyahu tedy ignorovat, když samotná izraelská vláda říká, to se takhle vůbec nestalo.
7: No to je právě vlastně ta velká debata a zdá se, že ty informace, že ty telefonáty, respektive ta schůzka s egyptským představitelem, že proběhly, tak ty přichází z velmi důvěryhodných zdrojů. Haaretz se měl vlastně odkazovat na 3 zahraniční zdroje lidí, kteří měli dokonce být u toho, u té konverzace právě s prezidentem Arabských emirátů Bin Zaidem. Potom to vlastně potvrdili New Yorkské Timesy a potvrdil to i Atlantic, takže těch zdrojů je několik a vlastně všechny přichází od médií, která opravdu jako si myslím neotisknou úplně ledacos.
0: A Hárec taky zároveň cituje vlastně informace z knihy, která teď vychází.
7: Přesně, a vlastně ten článek v Haarecu, který to celé spustil, je výsledkem 2 autorů, ano, a jejich práce, a vlastně to byl ten článek, je pouze zkrácená verze shrnutí té knihy. Takže myslím si, že to mají ozdrojované poměrně dobře a samozřejmě, jak si Benjamin Netanyahu vše popírá, ta jeho cesta narychlo je poměrně zajímavá. Každopádně od Bin Zaida jsme žádnou reakci neslyšeli ve smyslu, že by něco popřel. On řekl, že prostě všechny kanály s Izraelem jsou otevřené a že spolu budou i nadále sdílet i citlivé informace a myslím, že více už se k tomu nevyjádřil. Ale každopádně samozřejmě je to velké téma. Je potřeba si uvědomit, že Izrael čekají volby 27. října a že se to stává tématem číslo 1 těch voleb, což si myslím, že samozřejmě Benjamin Netanyahu nechce. Možná by bylo dobré říct, že ani jeden z těch zdrojů, alespoň co víme, neřekl Netanyahovi nebo někomu vysokému v rámci izraelské politiky, přijde 7. říjen, bude to takto vypadat. Ano. Ta varování byla více obecná, byla to varování typu prostě situace v Gaze není dobrá a něco velkého se chystá. Jo, takže aspoň z toho, co my víme. Jo, takže nebyly tam úplně z toho zřejmé detaily, ale pochopitelně, když to ještě spojíme s tím, jaké informace měli Izraelci ze svých vlastních zdrojů, od svých tajných služeb, ať už to byl vlastně ten plán, kterému se říká Zeď Jericha, což byl ten detailní plán vypracovaný Hamásem, který se dostal do rukou izraelského vojenského zpravodajství, anebo ty zprávy o tom, že na hranici s Gazou probíhají různá podivná cvičení a přichází tam lidi, kteří tam normálně nechodí, tak už samozřejmě jsou to indicie, které si měli Izraelci dát dohromady. A to je, myslím, vlastně to největší varování, že tam bylo velké podcenění a otázka je, proč k tomu podcenění došlo. A to si myslím, že bude předmětem těch budoucích vyšetřování.
0: A propo, tajná služba Shin Bet se už obrátila na úřad vojenského cenzora kvůli tomu, co zveřejnil kanál 12, protože ty informace měly být na veřejnosti dřív, než vůbec se vrátilo letadlo s Benjaminem Netanyahuem zpátky do Izraele. To ještě k té víkendové cestě. Vůbec by mě ale zajímalo, jak je možné, když se bavíme teda o těch dvou událostech, jednak ta návštěva z Egypta a jednak ten telefonát ze Spojených arabských emirátů. Jak to, že v Egyptě a v Emirátech o tom měli takhle dopředu vědět? Jak se to k ním dostalo?
7: Tak co se týče Egypta, tam ty informace přesně nemáme, ale můžeme předpokládat, že prostě Egypt opravdu ví velmi dobře o tom, co se děje v Gaze. Egypt byl vždycky tím prostředníkem mezi Hamásem a Izraelem a ty kontakty tam jsou jako velmi, velmi pevné a Egypt ví, komu zavolat, když chce vědět, co se děje v Gaze. Co se týče toho druhého příběhu, to znamená ty Emiráty, tam si myslím, že to je velmi zajímavé, protože vlastně, jak jsem říkala, Izrael byl už od toho roku 2023 v jednání s Hamásem a používal k tomu prostředníky. A jedním z těch prostředníků byl Abu Zaida, což je člověk, který je vysoký představitel Fatahu, nicméně je to člověk, kterého respektují právě i představitelé Hamásu, což jsou jinak dvě organizace, které vlastně jsou spolu ve velkém politickém boji v rámci Palestiny. A tento člověk vlastně byl takovým prostředníkem mezi izraelským Shin Betem a právě Hamásem. A on sám tvrdí, a on to vlastně zveřejnil na Facebooku po té, co celá ta aféra vyšla nebo se stala veřejnou, on tvrdí, že opravdu měl pocit, že ta jednání jdou dobrým směrem a že už je to jenom otázka času, než se Izraelci s Hamásem dohodnou.
8: Byl jsem přesvědčen, že se podaří dohody dosáhnout. Moje role spočívala v tom, aby se Gaza nedostala do situace, v níž se dnes nachází.
7: A najednou, jak Netanyahu nebyl schopen to rozhodnutí udělat, tak na něj začal tlačit Sinwar. A vlastně mu vzkazoval, řekněte Izraelcům, dejte Izraelcům vědět, že pokud se nerozhodnou, pokud něco neudělají, tak já chystám něco velkého. A on se tato palestinská spojka dostal do poměrně velkého tlaku a teď nevěděl, s kým přesně má mluvit. Bál se, že vlastně Shin Bet ho nařkne z toho, že spolupracuje se Sinwarem. Takže on se nakonec obrátil na svého přítele, což byl Palestinec, který před mnoha lety emigroval právě do Emirátů, který má dobrý vztahy s vysokými představiteli v Emirátech. Takže přes něj vlastně se ta informace dostala až k samotnému šejchovi, který po nějaké době to vyhodnotil, že to je natolik závažné, že opravdu mu stojí za to vzít telefon a zavolat přímo izraelskému premiérovi. Takže takhle se to vlastně odehrálo a myslím si, že spoustu detailů se teprve ještě dozvíme, protože ta důležitá informace je, kterou si bude muset vyřešit Izrael, kdo věděl co. Do jaké míry Benjamin Netanyahu ty informace sdílel například právě s Shin Betem, do jaké míry Shin Bet sdílel naopak informace s Netanyahuem, je potřeba připomenout, že jsou to měsíce, kdy je Izrael v obrovské vnitropolitické krizi, kdy v Izraeli probíhají demonstrace proti vládě a její navržené justiční reformě, kdy otevřeně vlastně bezpečnostní složky, jako je Mossad, jako je armáda, částečně zřejmě i Shin Bet, se vlastně staví proti té justiční reformě. Benjamin Netanyahu se pravidelně neschází s těmi představiteli, protože prostě je považuje za nedůvěryhodné, za vlastně nějaké představitelé spíše té opoziční strany. To všechno samozřejmě sehrálo roli a je potřeba říct, že Yahya Sinwar, který vlastně byl v Gaze, že velmi dobře znal a četl tu izraelskou politiku, takže to mohlo také sehrát svou roli v tom plánování toho 7. října.
0: Vy jste mi tehdy, když jsme natáčeli o 7. říjnu, krátce poté řekla, že se Benjamin Netanyahu víc zajímal o sebe než o Izrael, tak možná to do celého toho kontextu tak trochu zapadá. Současně se ale musím zeptat, nakolik on měl důvod věřit těm informacím nejenom z Egypta, ale právě třeba ze Spojených arabských emirátů. Zas tak dlouho právě třeba s Emiráty v dobrých diplomatických vztazích nebyl.
7: Tak samozřejmě je otázka, jak si mohl věřit nebo nemusel věřit Emirátěnům. Co se týče Egypťanů, tak s těmi Izrael spolupracuje mnoho let. A jak říkám, velmi často, když bylo potřeba něco dohodnout s Hamásem, tak k tomu byl právě pozván Egypt. Takže tam si myslím, že by ta nějaká důvěra měla být, protože prostě už spolu spolupracují jako desítky let vlastně od mírové dohody v roce 1979. Navíc věřil, nevěřil, to možná není ta otázka. On samozřejmě měl oslovit svoje tajné služby, především tedy Shin Bet a vojenské zpravodajství a říct, podívejte se, toto jsou nějaké informace, které se ke mně dostávají. Chci, abyste mi to prostě vyvrátili, potvrdili, řekli, co budeme dělat, jo? Nebo navrhli různé scénáře. A říká, musíme si počkat na nějaké vyšetřování, které v Izraeli prostě ještě neproběhlo, ale ukazuje to, že zřejmě Benjamin Netanyahu si byl tak naprosto jistý tím, že Gaza není ten problematický region, že je třeba se soustředit na západní břeh, že je třeba se soustředit na Irán, na Hizbalách, že prostě Gaza je pacifikovaná. A tam se tedy krutě spletl, ale není sám. Jo? Tam je potřeba zmínit, že vlastně ten bezpečnostní aparát ty informace, které měl, také vyhodnotil špatně. Jo? Takže tam se prostě jako jeden podporoval druhého a nakonec se to Izraeli strašně vymstilo a je velmi zajímavé právě vidět a vlastně strašně smutný vidět, že Izrael dostával tolik různých indicí, že se něco chystá, ne co se přesně chystá, kdy se to chystá, ale že prostě ta situace jaksi bublá a že vybuchne a že tentokrát to nebude, nevím, několik desítek raket, které poletí z Gazy na Aškelon nebo někam dál, že tentokrát to bude něco většího.
0: To brutální podcenění celé té situace a pak jsme to mohli vidět, jak se to moc vymstilo Izraeli 7. října roku 2023. Připomíná vám to něco z minulosti? Já jsem o tom krátce mluvil s bývalým blízkovýchodním zpravodajem České televize v Izraeli Jakubem Santo, který zmínil a má v tom patrně pravdu, zmínil rok 1973.
7: Tak vlastně před Jomkypurskou válkou právě v roce 1973, která Izrael překvapila, ještě ho překvapila vlastně v ten nejsvětější den, kdy opravdu většina Izraelců je doma, spousta vojáků byla doma, tak vyšetřování ukázalo, že vlastně tam ty zprávy byly, že Izrael se mohl připravit a byla tam určitá jaksi nabubřelost, velmi vysoké sebevědomí po šestidenní válce, kdy vlastně Izrael na základě dobrých zpravodajských informací byl schopen během strašně krátké doby uštědřit těm svým nepřátelům obrovskou porážku a samozřejmě jako na tu psychiku v Izraeli to mělo velký vliv a myslím si, že opravdu to bylo jako mnoho let takového pocitu, že vlastně nám se nemůže nic stát a pak přišel ten Jom Kippur roku 73 a ukázalo se, že ta situace je jiná. A
0: ten možná, vojenský útok Sýrie a Egypta.
7: Přesně tak, ten vojenský útok těch dvou velkých nepřátel tehdy Izrael. A možná, že by se to dalo jako připodobnit tomu, že prostě Izrael si připadal vůči Gaze silný, že má všechno pod kontrolou, neuvědomil si, že prostě nemá dostatečně jako dobré zpravodajství z Gazy, že ten pocit, že se nemůže nic stát, převládl nad těmi fakty, která vlastně přicházela do Izraele z různých zdrojů. No a to je samozřejmě něco, z čeho v minulosti by se Izrael poučil. Teď je to mnohem komplikovanější, protože vlastně a to je ten rozdíl mezi tím rokem 73 a tím, co se děje dnes, ta vláda, konkrétně Benjamin Netanyahu, vlastně blokují to vyšetřování. Ono už se vyšetřovalo na úrovni armády, na úrovni tajných služeb, dokonce rodiny těch postižených, jejichž příbuzní zemřeli nebo byli uneseni toho 7. října, tak dali dohromady vyšetřovací komisi z různých vysokých vojenských představitelů a ty přišli s nějakými závěry. Ale samozřejmě nikdo z těch lidí nebo komisí nemá přístup k těm všem tajným informacím.
0: Jak je možné, že tohle Benjaminu Netanyahovi prochází tedy v Izraeli, že stále ještě nevznikla vůbec ta vyšetřovací nezávislá vyšetřovací komise?
7: No, je to vlastně obrovský skandál. Myslím si, že to jasně ukazuje, že Benjamin Netanyahu má obavy, k čemu by ta komise dospěla, protože v minulosti ty komise opravdu ukázaly na ty vysoké představitele, politické vysoké představitele, a on se snažil tu komisi poskládat politicky, zatímco v minulosti vždycky předsedal šéf nejvyššího soudu a byla nezávislá, tak on se snaží, aby ta komise byla vládní, tudíž pod kontrolou kontrolou vládních představitelů. Tomu nakonec zatím neprošlo, zastavil to nejvyšší soud a čeká se na výsledky voleb. Jo, ale je to samozřejmě pro Izrael strašně jako špatná zpráva a samozřejmě to přispívá k tomu, že spoustu lidí přestává důvěřovat tomu státu, jo, protože jedna věc je, že se stane chyba a v tomto případě obrovská a druhá věc je, že je prostě jako potom schopnost to vyšetřit a ukázat na ty lidi, kteří za to jsou zodpovědní. A je potřeba ještě taky zmínit, že nejvyšší představitelé armády, tajných služeb, všichni odstoupili. Tam to vedení je kompletně nový, ale v rámci toho politického establishmentu neodstoupil nikdo.
0: A jsou to lidé, kteří mohou prohrát v těch volbách, které se teď připravují a chystají na 27. říjen proti Benjaminu Netanyahuovi, vznikla i poměrně široká koalice opozičních lídrů.
7: Tak samozřejmě prohrát může, ale ty průzkumy předvolební ukazují, že to bude velmi těsné. A vlastně ten, řekněme, protinetanyahovský tábor a ty netanyahovský tábor, tak mají, mění se to průzkum od průzkumu, třeba 53, 54 křesel či 51, nebo je to úplně rovnocené. A vlastně je tam ten šedivý střed, to jsou ty arabské strany, které ten protinetanyahovský tábor nejsou schopny a ochotny otevřeně jako přizvat do té koalice, přitom tam samozřejmě přirozeně patří. Takže k té 61, to znamená k té většině v Knesetu, se zatím vlastně ani jeden z těch táborů neblíží. Takže sice Likudu malinko ta čísla klesají a už není nejsilnější stranou, ale zatím vůbec není jisté, kdo nakonec bude tu koalici dávat dohromady a jestli vůbec bude možné dát dohromady jako většinovou koalici. Myslím si, že můžeme počítat i s nějakým jako scénářem, že to dopadne úplně jinak, že se tam nakonec ty strany přeskládají nějak jinak, protože tak, jak to v tuto chvíli stojí, to znamená anti-netanyahovský tábor a pro-netanyahovský tábor, tak prostě zatím nemají dost hlasů. Ale já za sebe musím říct, že mě vlastně to překvapuje, že toto téma není nějaké pojítko, jo? Že vlastně většina Izraelců by si měla říct, že přeci po té, co se stalo 7. října, že není možné znovu toho samého lídra do té pozice zvolit opětovně, ale mnoho Izraelců si myslí, že bez Netanyahu, aby ta situace byla ještě mnohem horší.
0: Vy už jste mi totiž v říjnu 2023 říkala, že to prostě nemůže politicky ustát Netanyahu, teda, že se to nebude měnit v momentě, kdy trvá konflikt, ale poté, stejně jako to tehdy neustála ani Golda Meirová v roce 74 pár měsíců potom zahájení jomkypurské války.
7: Já si myslím, že i proto Netanyahu vlastně ten konflikt udržuje v chodu. Jo, on už samozřejmě neprobíhá v takové intenzitě v Gaze jako předtím. I ta válka s Íránem samozřejmě už neprobíhá naplno, ale jako myslím si, že pořád tam panuje taková jako atmosféra a Netanyahu se to snaží udržovat, že prostě Izrael jako je ve válce, že je to jenom otázka času, než třeba bude další kolo války s Íránem, že vlastně tam pořád ještě jako nenastal nějaký klid, jo, kdyby se začalo řešit, co se stalo, proč se to stalo, v jaké míře se to stalo, což je něco, co vlastně Netanyahovi vyhovuje. Ale i tak, já samozřejmě jsem si opravdu myslela to 7. října, že někdo, kdo sám sebe prezentuje jako Mr. Security, jako prostě pan bezpečnost, že něco takového nemůže ustát. Ale na druhou stranu vždycky jsem ve druhé větě říkala, že prostě Netanyahu je obrovsky schopný politik. Nemusí se nám líbit, může se nám zajídat, ale on opravdu dokáže přežít věci, které by jinak každého z nás jako porazili a on to prostě nějakým způsobem dá.
0: No pokud zvítězí a bude pokračovat, tak bude sloužit už svůj asi 7.
7: Jo, je to nejdéle vládnoucí mandát. Premiér už nyní.
0: No tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o té situaci v Izraeli mluvit.
7: Díky moc a díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska po delší době Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Ptal jsem se jí na články, podle kterých dostával před teroristickými útoky ze 7.10.2023 Benjamin Netanyahu opakovaná varování z okolních států. Současně se blíží v Izraeli volby do Knesetu, které chceme taky pokrývat. A investigativy z Hárecu a Atlantiku jsou jedním z hlavních témat těch předvolebních týdnů. Ve Vinohradské 12 ale chystáme i další témata. O tom příštím budeme mluvit už za pár hodin. Naslyšenou zítra.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti, do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem, být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mně to přijde
2: to je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy. Principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte. My to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 000 obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, by tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jo? Jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádu, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete, děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
2: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů, ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně, to už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel, a pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
1: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, v Afghánistánu?
2: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu. A takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
1: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že máte takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
2: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
1: Hrdinu.
2: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně i v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé a pomoct tím, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, tyjo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů. Jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
2: A myslím, že jako definitivně zmizí ta gloriole, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, 1000krát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď budu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou.
2: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: Těch mladších.
2: To, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě dva rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Rádio Praha.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací zejména severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace mimo jiné. To jsou dva ze tří pilířů, které...

0: řešíme. A třetí je neméně pragmatický, a to jsou prachy dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží,
1: pardon,
0: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali. 4 roky fungujeme, asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mi přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
0: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako, který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ale ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek high five, že jo, máte.
0: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
0: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde
0: nechat
1: talíř.
0: Tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně tak zkontrolovat pět spánkových cyklů, nějaký měřič.
0: Ten měřič.
1: Máte 3, že jo?
0: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8,5 hodiny, jak bychom se měli? Jak bychom si prodloužili život? život ve zdraví. Tak to jsou tři z těch pěti. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě dvě kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem tři zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly čtyři fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
0: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom, uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: Čtyři děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
0: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale
0: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
0: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Rádio Praha. Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Posloucháte Na síti na radiožurnálu Sport a mým dnešním hostem je bývalý 5. deblista světa, dvojnásobný grandslamový vítěz a dnes trenér Lindy Noskové, Lukáš Dlouhý. Lukine, čau.
4: Čau, já vás všechny zdravím.
3: My to musíme hodit do osobní roviny, protože my se s Lukášem známe, ty jsi tady kolegovi říkal přes 30 let, tak je to tak, viď?
4: Je to možný, no.
3: No.
4: Bohužel.
3: My musíme začít aktuálně a to u českých tenistek, který ovládli Billie Jean King Cup. Linda, tvoje svěřenkyně, byla týmovou jedničkou a právě ona nakonec přidala rozhodující bod ve finále Billie Jean King Cupu. Co pro Lindu z tvýho pohledu Billie Jean King Cup znamená?
4: Tak já jsem s Lindou rok a vlastně předtím jsem ji vydával na těch juniorských soutěžích, kde jsme objížděli společně. A já si myslím, že pro ní je to vrchol vlastně, vrchol kariéry, protože celou dobu o tom mluvila, že reprezentovat Českou republiku, vyhrát a že by prostě strašně chtěla zvednout ten pohár nad hlavou. A taky vlastně podle toho se chovala, že jo, všechny kvalifikace, všechny baráže, všechno odjela, neřekla ani slovo a prostě nechala tam v podstatě život, protože v tomhle náročném programu, co má WTA, tam v mě snad ještě ty týdny vlastně ty reprezentace a nikdy nepřemýšlela, že by nejela, takže je to podle mě splněný sen a jsem za to rád, že si odškrtla tuhle tu položku, ale myslím si, že bude pokračovat dál.
3: Maruška Bousková je její kolegyně z týmu, která přidala jeden z bodů v finálovém utkání v tom týdnu v Číně v Shenzhenu a řekla v rozhovorech, že je to pro ní pátý Grand Slam, což mi přišlo jako vlastně skvělý přirovnání, nikdy v životě jsem to tak nenazvala, ale rozhodně jsme to tak vždycky brali. Přijde ti v tom týmu těch ženských tenistek tohle jako běžná věc, že to tak opravdu řeknu 99% z holek fakt takhle má?
4: Tak nechci se nikoho dotknout, ale určitě jsou tam i výjimky, které to tak nemají, si myslím. Ale když se sejde ta parta vlastně z toho množství těch holek, co my generujeme, co máme ve stovce a sejdou se, že bojují za jeden cíl vlastně za ten pohár, pro který si tam jeli, tak si myslím, že to je to největší vlastně plus toho týmu, že jdou společně za tím jedním cílem, který je ten pohár. No.
3: Barbora Strýcová kapitánkou první rok a hned k vítězství, ona byla také tvojí svěřenkyní a my se k ní dneska třeba ještě vrátíme. Ale během zápasu, hlavně po tom proměněném matchballu, jsem tam vnímala opravdu jako silný pohledy mezi Bárou a Lindou a takový jako napojení. Už v tom zápase proti Švýcarsku, kdy se kvalifikovaly holky, tam bylo podle mě silný napojení mezi touhle kapitánkou a Lindou. Jak ty vnímáš to, jak Linda Báru respektuje, jak to bere, co pro ní vůbec to, že se stala kapitánkou toho týmu pro Lindu znamená?
4: Tak nemůžu mluvit za Lindu asi úplně jako, že bych to řekl jejíma slovama, ale co vidím, tak tam je obrovský respekt vlastně k tomu, co Bára dokázala. Vlastně jsou to opozitní hráčky, vlastně Bára byla plná emocí na kurtě, Linda si to drží v sobě, ale obě dvě mají ten tah na tu branku vlastně, který je enormní a který vlastně vyzařuje z toho, co na tom kurtě předváděli, ať to bylo jedním stylem nebo druhým stylem, ale obě dvě jsou do toho zažraný a vlastně jedou na 100% a není žádná zkratka a prostě hrajou tak, aby vyhráli.
3: Jak jsem zmiňovala, Báru dobře znáš, nejenom skrz vlastně tu zkušenost, jako máme my dva, že se prostě známe celý život, ale i skrz tu trenérskou zkušenost. Co podle tebe Bára tomu týmu stihla za ten rok přinést?
4: Tak já si myslím, že ten její perfekcionalismus, ten vlastně to vyžadování té spolupráce, té práce jako takový, protože když se i na tom týdnu vlastně se začne pracovat ten vlastně před tím zápasem a se tam letí o týden dopředu. Takže já si myslím, že ta profesionalita a i ta dobrá atmosféra, protože Bára teďkon, jak už nehraje ona sama, tak je vlastně uvolněnější a předává jim ty zkušenosti, které ona měla z těch zápasů a to si myslím, že je taky velký plus.
3: Ty jsi v Davis Cupu startoval mnohokrát, zažil jsi vlastně to, že někam cestuješ většinu roku po boku svého trenéra, kouče, člena týmu a pak vlastně na ten týden, na dva týdny, na tři týdny v roce usedáš na lavičku úplně vlastně vedle, já řeknu v uvozovkách cizího věmu, cizího trenéra, toho kapitána. Co ten kapitán, tý hráčce, ať už je to kapitánka nebo kapitán, v tom jednom, dvou týdnech v roce může vlastně přinést tomu hráči? Může něco ovlivnit při tom zápase?
4: Já si myslím, že při dnešních složení týmu, vlastně, když jsem se koukal na každý zápas v televizi, tak vlastně každá ta hráčka tam má ten svůj tým vlastně sebou tak jako tak. Takže ta spolupráce, vlastně navázat tu spolupráci s tím trenérem, s tím osobním trenérem té hráčky. A myslím si, že i Bára komunikuje hodně dobře, co se týká vlastně přes celý rok, že sleduje ty hráčky a snaží se vlastně jim víc stříct a být s nima v kontaktu. kontaktu. A myslím si, že přímo na tom kurtě vlastně jim může dát ten klid a tu, že chápe vlastně, co se děje na tom kurtě, že tam stála na té druhé straně taky. A myslím si, že to strašně pomáhá, že vlastně je to takový, když jde člověk na tu lavičku, že jde do toho klidu a že vlastně má porozumění, ať se to povedlo nebo nepovedlo, takže to si myslím, že je ta výhoda.
3: O vítězném Billie Jean King Cupu, Lindě Noskové a také o tom, jak fungovalo její spojení s kapitánkou Bárou Strýcovou, si dnes povídáme s trenérem Lukášem Dlouhým. Za chvíli budeme v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport pokračovat.

0: Radiožurnál Sport
1: a Andrea Sestiny Hlaváčková.
2: Pokračujeme v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je trenér Lindy Noskové a bývalý pátý deblista světa Lukáš Dlouhý. Luky, pojďme teď od Billie Jean King Cupu víc k vaší klasické spolupráci. Jaká je vlastně tvoje role v Lindině týmu?
3: Tak mě Linda vlastně s týmem oslovili loni před začátkem sezóny, jestli bych měl chuť jim pomáhat vlastně, aby jsme si rozdělili vlastně ty turnaje, který Linda jezdí. A pro mě to byla vlastně nabídka, která se nedá odmítnout, protože Lindu jsem sledoval už, když jsem trénoval svoji předchozí svěřenkyni a potkávali jsme se na juniorských turnajích, takže to bylo jasný, že na to kývnu a vlastně doladili jsme nějaký detaily a teďkon spolupracujeme tak, že já jedu nějaký turnaje, Tomáš Krupa jede další turnaje a máme vlastně dvě zázemí, Linda je z Přerova a já jsem byl na pražské Spartě, takže když se trénuje v Praze, tak se trénuje na Spartě a jinak ona jezdí domů vlastně na takovou bázu do Přerova. No.
2: Když zmiňuješ, že dalším trenérem je Krupík, tak jak funguje ta spolupráce mezi váma dvěma? Jakoby je tam jeden dominantnější a jeden je vlastně takový jako kopilot, řeknu, a je to tak správně, nebo jste 50-50, jak to vnímáš?
3: Já to vnímám tak, že...
2: A jak je to možný nastavit vlastně, aby to fungovalo?
3: Tak začnu tou první otázkou vlastně. Samozřejmě Krupík jí zná daleko líp, protože s ní je asi od 15-16 let, takže ten všechny tyhle ty věmy, on si tím prošel, on ji vlastně vypiplal k tomu, aby hrála takhle dobře. A moje úloha je vlastně ta, že dodat tam něco navíc, vlastně, aby to bylo jako nejenom metoda jedna, ale dát tam i postřehy vlastně z té druhé strany. Já jako hráče trošku mladší, myslím si, že to funguje dobře. Ta letošní sezona, že zatím se vyvíjí v pořádku.
2: Docela fajn.
3: A neříkám, že to je tady těma věcma, ale určitě to něčemu pomohlo a myslím si, že to složení toho týmu je dobrý, protože když by si měl představit, že jsem vlastně s jedním člověkem 30 týdnů v roce a plus trénování jako v republice, tak i ta ponorková nemoc a takovýhle věci se určitě dají projevit a takhle, když se my dva vyměníme vlastně po 3-4 turnajích, takže to má blahodárné účinky na zdraví všech.
2: A, i vašich rodin.
3: I našich rodin a myslím si, že i to je ta výhoda toho, že vlastně každý přijede odpočatej a může do toho dát 100% energie.
2: Zmiňoval se, i ta sezona nebyla špatná. První Grand Slamový titul a hned Wimbledon. Na finále Wimbledonu si dorazil i ty, protože při Wimbledonu byl s Lindou Noskovou tedy Tomáš Krupa. Nicméně jako proběhla tam třeba myšlenka, nepoletím tam, protože třeba přeruším nějakou pověrčivost, protože to jako bylo první, co mě napadlo, když jsem viděla ty plný hráčský boxy. Oba jsme to zažili, že když se dostane člověk do finále Grand Slamu, olympiády nebo něčeho, tak tam všichni chtějí bejt. A najednou jako vyvstane ta myšlenka, tyjo, pozvu si je ty rodiče a nepokazím tím tu vítěznou šňůru, tak fungovali jste v týmu třeba nějak s tou pověrčivostí?
3: Tak Linda je hodně pověrčivá, ale proto se to udělalo tak, jak se to udělalo, protože já jsem si hrál s tou myšlenkou, jsme se domluvali tak jako nezávazně, že no tak na druhý týden přileď, ať jsme tam všichni. A pak já jsem říkal, no tak sám se jako nepozvu, to ne, ale na finále jsem napsal vlastně manažerovi týmu a ani jsem to Lindě neříkal, že tam jsem, šel jsem mimo box, abych nerušil vlastně to flow v tom boxu a šel jsem v řadu vejš, aby vlastně Linda ani nevěděla a když vlastně to skončilo, tak Linda se mě ptala, jestli jsem se díval, takže ta vůbec, jak ona nekouká do boxu, nekouká nikam, tak ani nevěděla, že jsem tam byl, takže já jsem se podíval na zápas a ten večer jsem hned odletěl, ani jsem s nima nešel jako oslavovat v tu chvíli.
2: Okay.
3: A nechal jsem je vlastně ten tým, jaký tam byl, aby si to užili a potom jsme to dooslavili později.
2: Linda a její pověrčivost, mača do postele a tyhle ty věci, to se všechno probíralo po Wimbledonu. Já bych chtěla přejít k její povaze. Před zápasem jsem s ní slyšela rozhovor, myslím, že na kurtě to bylo, po semifinále ptali se jí, jak se jí bude spát. Před finále ona tak jako nepochopitelně koukala a říká, jak by se mi spalo, tady celý týden spím dobře, budu si spát dobře. Je ona opravdu prostě jako taková ta, jak se jí nazývá, poholinda?
3: Tak určitě má v tu výhodu, že vlastně tou hlavou zvládá tyhle ty vypjatý zápasy a vlastně ty konce těch turnajů nejlíp, jak to jde, protože ona přijde na turnaj vlastně a první kola, to je asi i vidět, když se na to diváci koukají, že tam je to takový zatím neučesaný a tohle to, ale jakmile se dostane dál a začne mít ten svůj rituál a ty svoje...
2: A
3: to svoje flow vlastně, že začne hrát tak, jak to má být, tak pak to všichni vidí, že vlastně může hrát se všema a může všechny porazit hlavně. A to je ta největší výhoda.
2: Jak výjimečný, protože ty máš zkušenosti, dneska jsem už zmiňovala, Lucka Havlíčková, Bára Strýcová a celkově vlastně prostě vhled do té WTA Tour. Jak ojedinělá je tahle povaha?
3: Tak já si myslím, že hodně.
2: Pro mě jako šokujícně.
3: A je to až jako s podivem, že vlastně v tak raném věku dokáže zvládat ty největší vlastně stage toho tenisu, kde se hraje. A s takovou lehkostí vlastně, a když se nedaří, tak se dokáže vrátit zpátky vlastně. A viděli jsme to teď třeba na US Openu. Vlastně vždycky nějaký matchboly, nějaký vedení, nepodařilo se, pak těžký koncovky a většinou to zvládne. A to si myslím, že je ta její největší super vlastnost, že hraje pořád svoji hru, nekouká se, kdo je na druhé straně, ani vlastně jaký je stav. A věří tomu to, co natrénovala, to, co umí a tím to vyhrává.
2: No přesto při prvních matchbolech ve finále Wimbledonu podle mě přišly nervíky. To se asi shodnem, že dvojchyba na matchball, jedna, dvě chybičky, tam na ty další dva muselo se jít do třetího. Byly to nervy za tebe?
3: Tak za mě jsou to největší nervy, když musím sedět v tom boxu.
2: Ano.
3: Bohužel tam to člověk neovlivní a ještě právě, jak jsme zmiňovali, povahu Lindy, ta úplně nevyžaduje couching po každém míčku, aby se podívala do boxu, takže člověk tam sedí tak trošku jako
2: odstřižen
3: od dění a jenom to musí sledovat a vlastně zkusit v nějakém momentu vlastně nějak povzbudit, poradit, ale říkám, Linda si to hraje sama. A
2: co se dělo v tenhle moment? Cítil jsi nervozitu i ty, jakože do háje, tak tohle u ní neznám? A nebo naopak jsi říkal, tohle se jí občas stane, jdeme dál, ona to zvládne ve třetím.
3: No já jsem si v tu chvíli, když byly matchboly, jsem si neříkal, že se něco děje špatně. Matchball double, hele, to se stane, to vůbec. Kor u Lindy vlastně, která hodně ráda servíruje ostře v oba dva servizy, takže to bych vůbec nehodnotil, že se něco stalo, ale pak mě trošku znervoznila vlastně, když Kája začala hrát dobře. Začala hrát to, co nám úplně nevyhovovalo, ale já jsem doufal, že vlastně v tom třetím setu, že to nebude takhle, jak to bylo na začátku, že budou vlastně ty problémy hned na úvod, ale pak, že se to zase utrhne, ale myslel jsem si, že se to bude tahat do koncovky a tam, že ta Linda ukáže vlastně to, že ty koncovky a ty velký body umí a že to zvládne, ale zvládla to dřív, tak tím líp.
2: Jaká je Poholinda Nosková očima svého trenéra a jak se vůbec koučuje hráčka, která působí, že jí jen tak něco nerozhodí. I o tom je dnešní díl na síti na Radiožurnálu Sport s Lukášem Dlouhým a my se za chvilku přesuneme do ženského tenisu k českým mužům a do Davis Cupu.

0: síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport dnes s bývalým českým reprezentantem a současným trenérem Lindy Noskové Lukášem Dlouhým. Jsme v pořadu Na síti. Luky, ty si dnes sice pohybuješ hlavně v ženském tenisu, ale mužský tenis určitě sleduješ a Davis Cup tě neminul, to, co se dělo v O2 aréně před pár týdny teďka už. A tak co říkáš na tu současnou generaci kluků?
2: Tak je to úplně neskutečný, že vlastně po těch letech, kdy nebylo moc čeho vybírat, tak dnešní tým vlastně čítá už hodně hráčů, kteří jsou ve stovce, v okolo stovky. Máme i dobré deblisty, takže je tam zase zaděláno na to, aby tahle ta generace vlastně měla nějaký úspěch v tom Davis Cupu. A jak jsme všichni viděli, tak v O2 aréně se neprohrává. A kluci zvládli i takovýhle vypjatý zápas s Amerikou a doufám, že budou takhle pokračovat i v té Boloni.
1: Máš pocit, že od té generace Berdych, Štěpánek, ty Veselý, Debly, že jo, tak nějak to tam bylo v tu dobu,
2: že
1: sešli jste se všichni v jednom období, takže to je opravdu zase ojedinělá generace jakoby kluků, který to můžou opakovat, ty úspěchy, ty výsledky.
2: Tak nevím, jak opakovat, jestli se to dá zopakovat, protože říkám, vlastně Berďa a Štěpec byli neskuteční hráči, takže ty si to vyhráli v podstatě sami. A kluci jsou okolo desítky, oba dva, první dva, Tomáš Macháč tam byl taky, takže já si myslím, že ta kvalita toho týmu je veliká a hlavně zase mají super kapitána, mají Tomáše Berdycha, který může předat ty zkušenosti, jak to bylo tenkrát vlastně a jak se chovat, nebo jak vlastně uchopit ten Davis Cup, aby se zahráli co nejlepší výsledky a myslím si, že proč by to nemohlo být letos?
1: Před námi je finále Davis Cupu v Boloně, kam se náš tým absolutně vlastně úžasně, jinak to nejde nazvat, kvalifikoval přes Ameriku. A co od toho finále asi tak můžeme čekat, si myslíš?
2: Tak musíme hlavně nejdřív počkat, jak dopadne ta sezona, protože ta sezona je dlouhá a je to vlastně až na konci, takže budeme držet palce klukům, aby byli zdraví. To je důležitý, protože když se rozpadne nějaký článek toho týmu, tak bohužel se nedá konkurovat v týmové soutěži vlastně na to, jak to zapadá kapitánovi do těch notiček, aby koho postaví, kdo bude hrát čtyřhru vlastně, když není rozhodnuto. Je tam hodně neznámých, takže já bych počkal s tím hodnocením a s tím očekáváním na to, až se bude blížit to datum a podle toho, jaký bude ten tým, tak pak bych teprve udělal nějaký prognózy.
1: Jo, to je správný přístup, protože i to, že vlastně nás na úvod čeká Kanada v čele s Felixem Auger Aliassimem.
2: Dobře řečený.
1: Viď, to jsem zvládla, podle mě. Je, tak pokud budeme brát aktuální nastavení, prostě jedeme v plný zbroji a Kanada taky. Jak těžký to je los?
2: Tak já si myslím, že ač si ho ani nezmínila, tak je tam ještě Denis Šapovalov, který je top ten hráč a teď konce trošičku vytratil do nějaký třetí, čtvrtý desítky, ale právě ten Davis Cup to je specifický, že vlastně tam se stačí připravit na ten zápas. A ta kvalita tam pořád je toho Šapovalova, takže já si myslím, že enormně těžký zápas a myslím si, že když se to sejde, tak vlastně by mohla rozhodovat čtyřhra nebo by to aktuální rozpoložení těch našich hráčů, vlastně když přijedou z Asie, někdo se tam utrhne a udělá nějaký neskutečný výsledek, tak si myslím, že vlastně tam jde jenom o ten aktuální stav toho hráče.
1: My jsme teď vlastně prožili v O2 aréně takový klasičtější formát, i když je to přeházený a vlastně čtyřhra se hraje před těma singlama a i když u vás to takhle bylo vždycky, veď, v Davis Cupu.
2: Jako časově je to stejný, akorát bohužel ten formát
1: ve dvou dnech. Vy jste to měli ve třech, což bylo lepší.
2: Ano. A hlavně se hrálo na tři vítězní sety, takže vlastně ten Davis Cup byl úplně něco specifického a vlastně dokázat to vyhrát se dvouma hráčema, vlastně 3 dny v kuse hrát pětiseťáky. Myslím si, že to byl větší challenge než tady ten formát, ale zaplať pánbůh za to, že se to aspoň hraje doma venku.
1: Že vlastně na začátku.
2: Na začátku, bohužel jenom, ale že se to dá vlastně ukázat i domácím fanouškům a vyprodat O2 arénu.
1: Aspoň jednou v roce.
2: Tak.
1: Každopádně do finále v Bologni jdeme zase s jiným formátem a to, že se to hraje stejně jako v Shenzhenu u holek v jeden den jedno utkání, jestli se nemýlím, 2 singly double. Co říkáš na tyhle ty změny? Co říkáš vůbec na kvalitu toho Davis Cupu, pokud se teda bavíme o tom, že ten tým se musí připravit vlastně na formát toho dvoudenního maratonu 5 zápasů potenciálně, pak na formát prostě jednodenního hop nebo trop?
2: Tak za mě, já jsem taková konzerva, asi už starý, ale myslím si, že ten formát předtím byl daleko lepší, že vlastně tam se ukazuje ta oddanost tomu sportu a oddanost vlastně tomu, že jedu reprezentovat, že tam za sebe vydám všechno a ne, že prostě ať je to, jak je to, tak 2 sety, prostě se může stát cokoliv. V těch třech, na ty 3 vítězný vlastně vyhrával většinou ten hráč, který byl lepší a který tomu dal víc a myslím si, že to je škoda, protože ta historie toho Davis Cupu byla úžasná a líbilo se mi to víc.
1: Na co nejraději vzpomínáš, když se ohlídneš za svým účinkováním v Davis Cupu, za svýma nástupama v týmu a tím vůbec, jak vlastně, co to pro hráče, jako jsi byl ty, znamenalo být v týmu?
2: Tak pro mě to znamenalo úplně nejvíc, protože vlastně reprezentovat, my nemáme jinou šanci, než reprezentovat vlastně v Davis Cupu a je to prostě nejvíc, co se dá udělat a když si vzpomenu na nějaký finále vlastně třeba v Barceloně, když jsme hráli, to byl vlastně první rok, který jsme se dostali zpátky po těch letech do finále, tak hrát proti Nadalovi, Davidovi Ferrerovi a všem lidem, kde byla vyprodaná a arena v Barceloně, tak to bylo neskutečný a vlastně potom každý domácí zápas, ať už to bylo v Ostravě nebo v Praze, tak ta atmosféra, ta kulisa těch diváků byla neskutečná.
1: Lukáš Dlouhý, samozřejmě nejen trenér Lindy Noskové, ale sám má za sebou starty za českou reprezentaci a právě o současné české generaci. Na Davis Cupu jsme mluvili v dnešním pořadu na síti na Radiožurnálu Sport. Po písničce se vrátíme právě k té trenérské kariéře.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Pokračujeme v pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Hostem je dnes bývalý skvělý deblista, současný tenisový trenér Lukáš Dlouhý. Luky, jak ty jsi se vlastně dostal po kariéře ke koučování žen?
2: No, to je dobrá otázka.
1: No.
2: To už je tak dávno, že se ani nepamatuju, ale já
1: a
2: jsem...
1: A zase tak dávno to není.
2: No je to dlouho už právě, bohužel jsem...
1: Kolika jsi končil? Tvých letech.
2: 34.
1: No, na deblistu docela brzo.
2: Na deblistu brzo, no. Já jsem měl zranění a pak už jsem neviděl smysl v tom se vracet, když jsem hrál špatně. Tak jsem si dal na rok a půl pauzu a začal jsem vlastně pomáhat klukům tak jako nárazově, jenom abych se nenudil doma, no a potom z toho vznikla spolupráce vlastně s Romanem Jebavým. Takže tam jsem s ním spolupracoval, byl, nevím, 35. 40. na světě v deblu a pak mě zlanařili na Spartu a tím jsem začal vlastně trénovat jako regulérně, už jakože normálně jako zaměstnání.
1: Ano.
2: A pak jsem se dostal vlastně k té Luce Havlíčkový, nebo ne vlastně, k Báře Strýcový, že vlastně končila právě s Tomášem Krupou končila a spolupráce, no a jak my máme takový dobrý vztahy, tak mi zavolali, jestli bych jí nepomohl a samozřejmě mě trošku mentoroval, jak se to trénuje, jak se to dělá, za co jsem vděčnej. A vlastně začala spolupráce s Bárou Strýcovou, která pak vlastně ještě vyhrála to, co předtím nikdy, vyhrála Grand Slam v deblu a byla v semifinále singla, takže to bylo super.
1: No, to byl i moment, kdy jsem tě jako trenéra poprvé zažila já, protože na konci roku 2018 jsme spolu odjeli brutální asijskou šňuru. Já na to, Luky, nikdy nezapomenu. Já jsem se v životě nesmála tolik jako tam.
2: Takže, to je v pořádku. A jak jste hráli?
1: No, vyhráli jsme všechno,
2: no
1: na
2: tak,
1: co jsme sáhli.
2: A o tom to je, ano.
1: Skončili jsme v naprostých záchvatech smíchu na Masters. Takže bylo to opravdu jako... pro mě úplnej konec kariéry, o kterém jsem teda nevěděla, jo, že bude konec, protože to bylo na základě otěhotnění potom, ale pro mě taková odměna jako v mojí kariéře, že jako vlastně to jde i takhle, že to jde i takhle jako zábavně a v týmu s pocitem, že mám vedle sebe singlistku, která se 150% věnuje singlu a 150% deblu, což jako asi uzná, že bar je jedinečná záležitost, ale já ani nevím, kam tím míří, já jsem se prostě zavzpomínala, protože to byla strašná sranda. Ty si v té době teda Báru se snažil krotit, byl to křes ohněm, protože Bára Strýcová je jako úžasný tenista, ale taky velmi sveřepej člověk.
2: No tak samozřejmě, že Bára mě naučila vlastně většinu těch věcí. Vlastně už se nemusím se ptát a nemusím se na nic, já nevím, soustředit, protože s tou jsem zažil všechno. Ať už na kurtě, že vlastně to nemá cenu, že vlastně to je špatně, nebo že všechno je dobře, a nebo otázky, kam mám hrát, kam mám servírovat.
1: A nebo buď ticha, já vím, kam hraju.
2: A ano, a v zápětí po gemu přijde tady tahle ta věc, takže tam probíhalo úplně všechno. Nemoc lidí to chápalo, jako že se to vlastně dá vydržet, protože ty zvenku, co viděli jenom ty výlevy a jenom ty vlastně ty emoce, ať už kladný nebo záporný, tak nerozuměli tomu, že se to vlastně dá vydržet. Nicméně, jak jsme tady říkali, tak Báru znám 35 let, takže vlastně já jsem věděl, do čeho jdu a co se tam odehrává, a jakmile se šlo mimo kurt, tak vlastně Bára byla úplně normální a buď se omluvila, nebo vlastně říkala, to bylo dobrý, viď? Takže tam vlastně to jelo pořád dál a dál, že tam nebyla vlastně žádný hluchý místo, žádná pauza. Byly to jak na houpačce emoce, ale bylo to super.
1: Já se musím dneska dotknout i té spolupráce s jednou z našich nejúspěšnějších juniorek historie. První juniorka světa, vítězka Roland Garros v singlu v deblu, finalistka US Open v singlu v deblu, Lucka Havlíčková, k tý si teda šel po Báře Strýcové. Jaký to bylo vedle Lucky? Protože já jsem teď s ní slyšela rozhovor na Kanál Plus Sport a ona zmiňovala, že ve chvíli, kdy vyhrála Roland Garros, tak jako vůbec nebyla v pohodě. A že jenom ty lidi, co tam byli s ní a byli v týmu, to vnímali taky tak. Vnímal jsi to tak?
2: Tak Lucka je specifická, ta byla vlastně tu medaili, když jí bylo 15 let, mám pocit, a nikdo v podstatě ji nechtěl trénovat, protože nikdo nezvládl vlastně na tom kurtě. A tam se vlastně použila ta moje metoda toho, že vlastně jakoby kamarádská, ale odpracovat a takovýhle věci vlastně naladitý na to, že ten tenis je pro ní dobrá volba. A myslím si, že vlastně po roce spolupráce vyhrávala tyhle ty juniorský turnaje, jak na běžícím pásu, a byla 190 na světě mezi ženama v 17 letech, což mi přijde jako super úspěch. Nicméně musíme zmínit i tu stinnou stránku, že vlastně pak začala na těch turnajích, já jim říkal holčičky, co to moc neuměli, tak s nima hrála tak, že vlastně nastoupila, vedla, pak se jí zbordila zase ta hlava, takže vlastně prohrála třeba set, prohrávala 0-4, ale byla o tolik lepší, že ten zápas stejně vyhrála, takže se to tak nějak tlačilo před sebou a ta vlastně nedošlo na to, aby se naplno projevila vlastně ta její ne nemoc, možná nemoc, já nevím, jak se to dá nazvat, vlastně, že nebyla spokojená s tím, že dělá ten sport a neuvědomovala si vlastně, co všechno dokázala, jak je dobrá, a vlastně dělala to pro někoho, nedělala to pro sebe, a to si myslím, že když teď zjistila, že ten sport dělá pro sebe, ne pro lidi okolo, ne pro trenéra, ne pro rodiče, ne pro někoho, tak jí to půjde daleko líp a myslím si, že má šanci se dostat do té užší světové špičky pořád.
1: Já jenom pro posluchače připomenu, že Lucka Havlíčková je známá tím, že si po téhle slavné juniorské kariéře dala úplnou pauzu od tenisu, dokonce pracovala v kavárně a teď se na okruh vrací a rozhodně má dobré vyhlídky. Od Báry Strýcové přes Lucii Havlíčkovou až po současnou spolupráci s Lindou Noskovou, trenérských zkušeností už má můj dnešní host opravdu hodně. Lukáš Dlouhý je hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Po písničce se

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Je před námi poslední část dnešního rozhovoru na síti na radiožurnálu Sport. Stále je se mnou bývalý pátý deblista světa, dvojnásobný grandslamový vítěz Lukáš Dlouhý. Luky, o tvojí kariéře jsem se dnes záměrně ještě skoro nebavila. Ty sám říkáš, že vedle kariéry trenéra světových tenistek, role manžela, táty dvou krásných holčiček, se už na ten slavný rok 2009 moc nevzpomíná. Přesto, co si myslíš, že se tomu klukovi z Písku v tenisové kariéře povedlo vlastně úplně nejvíc?
2: Tak nejvíc, no, že jsem hrál ten tenis teda, ale takhle je blbý vzpomínat, protože povedlo se toho hodně, vlastně dokázal jsem z toho Písku se dostat do stovky v singlu a vítězné grandslamy ve čtyřhře, takže to je jako dobrý, ale říkám, je to strašně dávno. Děti už mě neviděli, jak jsem to vyhrával ani, takže je to fakt dávno. Když vidím, jak rostou, tak když je v 8. třídě, tak to si říkám, to mohla ještě stihnout, no ale bohužel jsem skončil dřív. Takže moc se to jako nevytahuje u nás doma, takhle když někdo v hospodě se zeptá, tak mu o tom rád řeknu, ale doma na ty trofeje se dá prach a nikdo se z toho
1: Tak neposadí na zadek.
2: Ano, neposadí na zadek, tak jsem to chtěl přesně říct.
1: Když jsme oba bývalí deblisti, převážně deblisti, ano, oba jsme se dostali do stovky v singlu, je být opravdu dobrým deblistou a hodně o štěstí na správného parťáka v těch očích?
2: Tak parťáka musíš mít vždycky, aby to ladilo s tvojím stylem tenisu a vlastně celý ten tým fungoval dobře. Takže tam nejde si vybrat špatně na to, aby si hrála dobře, to prostě není možný a myslím si, že takhle ty mladí, co se tam dostávají, vlastně to potvrzují, protože ty mladí ještě nemají ty zkušenosti, nemají to oběžděný a nemají ty

0: Já jsem to bral tak, že když já jsem hrál, tak to muselo fungovat i mimo kurt, protože vlastně s nima...
1: Protože jsi takovej.
0: Protože já jsem takovej a když mi to nefunguje někde, tak nefunguje nic. Hmm. A pro mě to bylo jako alfa omega toho, ale když se na to kouknu čistě jako sportovně, tak vlastně i když se ty dva nemusí, ale sedí jim ta hra a vlastně hrajou a vyhrávají, tak je to biznis a já si myslím, že tak by se to mělo brát, že musíš oželet něco, ať už je to ta sranda mimo kurt nebo to trénování společný, tak prostě přijdeš na kurt 100% připravený a čekáš, že ten parťák bude taky 100% připravený a pak to rozbalíte spolu. No. Hmm.
1: Přijde ti, že v dnešní době už někteří kluci trochu rozluštili ten deblový matrix, že se občas vyplatí včas dát zbohem singlu a věnovat se deblu, že je v tom jako silná kariéra, má velký potenciál dosáhnout velkých úspěchů. Já jsem to třeba vyluštěla ve 30, že je skvělý vlastně objíždět jenom ty nejhezčí, největší turnaje a vlastně vydělávat ve finále víc než singlem. Že třeba Pavlásek, Nouza, Rikl jsou kluci, kteří si to včas řekli, že budu deblovej specialista.
0: Tak já nemůžu mluvit za všechny, ale s Páťou Riklem jsem spolupracoval na té Spartě, takže tam jsme to řešili a jsem rád, že se toho, že to vlastně přijal, protože Patrik je neskutečný hráč, je talentovaný, ale jeho zdraví úplně nedovolovalo ty tréninky a tu přípravu na toho singla, takže když to vezmeme takhle, tak vlastně udělal nejlíp, co mohl a teď on je Davis Cupový reprezentant a hraje největší turnaje ve čtyřhře. Hmm.
1: Když se vrátíme k tvojí kariéře deblisty, byl Leandr Paes, indická legenda tenisová, tím stěžením parťákem?
0: Tak pro mě určitě byl na začátku vlastně Pavel Wiesner, protože s tím jsem začínal vlastně, že jsem ho měl jako trenéra a hráli jsme pro srandu debla, on končil a to jeho končení vyústilo to, že byl pátý na světě a já šestej, takže já si myslím, že to bylo win-win kombinace pro oba dva a protáhnul si kariéru takhle o 5-6 let a vlastně udělal nejlepší výsledky, co kdy měl, tak jsme hráli spolu, takže to bylo úplně super a pak přišel Leandr a to je legenda, jak říkáš.
1: No k té legendě, přihoď nám trošičku, přibliž nám trošičku spolupráci s někým, kdo je opravdu v zemi, jako je Indie, jako vlastně top osobnost, top člověk, já nevím, jak ho popsat.
0: Tak přiblížit na kurtě, já nevím,
1: no,
0: jestli...
1: No, i na kurtě.
0: Na kurtě nejlepší deblista vlastně, nejlepší, nejrychlejší koordinace, ruka, oko a porozumění tomu sportu, to je bez debat, to si myslím, že nejlepší na světě byl. A co se týká mimo kurt, no tak stalo se, že jsem přiletěl na turnaj a on mi zapomněl říct, že tam nepřiletí, takže jsem si tam hledal parťáka a místo přísněžně mi slíbil, že vlastně přiletí na další turnaj, vlastně když jsem přilítal z Číny do Tokia, že se potkáme v Tokiu a den předtím mi zavolal, že vlastně do Tokia taky neletí, takže jsem tam zase hrál s někým jiným a že se teda potkáme už určitě v Bazileji, vlastně na velkým turnaji v Evropě, že to stihne, že to je 14 dní a v Bazileji opět nepřijel a říká, ale přijedu dřív do Paříže vlastně na posledním tisícovku sezóny a přijedu dřív, přijeli tam o 4 dny dřív, budeme tam od středy, tak jsem tam přijel a on přijel den před zápasem vlastně v pondělí toho dalšího týdne a říká, tak už jsem tady a vytáhnul rakety, který měl vypletený na US Openu, no, tak říká, mám to trošku měkčí, ale hrajeme, no, tak pak jsme hráli Masters, no.
1: Já myslím, že tohle je krásný zakončení tohohle povídání dnešního, protože tak nějak popisuje, co všechno je na tenise možný. Luky, díky moc, že jsi dorazil. Snad si tě zase někdy budu moc přizvat, třeba i na nějaký náš Grand Slamový speciál na radiožurnálu Sport. A hodně štěstí ve spolupráci s Lindou Noskovou, ale hodně štěstí také se tvým zdravím a s rodinou a děkuji, že jsi dneska tady.
0: Já děkuji za pozvání a mějte hezký den.
1: Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Dnes s námi byl Lukáš Dlouhý.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na radiožurnálu Sport. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha.